0: rozhodnou vyrazit na tramp.
1: Kam tak spěcháš, trampe kamaráde, kam tak pospícháš?
0: Že je venku zima, prší, anebo už vám nohy tak neslouží? Nevadí, na více než stoletou historii českého trampingu můžete zavzpomínat s Petrem Třebickým. Už tento pátek po 19. hodině

aby přehled byl, kdo smím zrobit dvojicu, aby v červencovém hicu z Vítkovic na Ostravicu do cíla dorazil. Tiger vypsal ceny, dvě kože z hyeny, aby mohl být odměněny ten nejzdatnější tým. Nevím, jak to přijde, štěstí stalo.

Ponožka ho hryze a od hladu je mu mdlo. Nic nebylo z té tury, bo nás předjížďali fury. Šlapali po ním kury, no hrozné divadlo. Jela kolem sanitka a už se hrnul k ní. Jestli pomoct potřebuješ, jenom si řekni. Nabral jsem vzduch do ňader a kopnul ho do hader. Řeci přidej, kyste saber, bo jsme poslední. Brzo rezignoval, už jsem ho neprovokoval, psychicky než ten kroval, k rychlosti větší, stejně noha míně nohu. A tak se modlím k Bohu, to jako bezpartijní mohu, ale nic to neřeší. Poslední eso jsem ale v kapsi měl, sám jsem o ním do včilejška ani nevěděl. Byl jsem tak smířený s tím, že pozbudeme ceny, ty kožuchy z hyeny, že jsem si nevzpomněl.

0: přes ulici kamarád kamaráda volá: Pepo, ty stará vajno, jak my jsme se dlouho neviděli, co děláš? Ten k němu jde tak pomalu a tak trošku zhora mu povídá: hraju teď v kvartetu.
1: Vompa, díti, ty a v kvartetu, jak se s tomu dostal, vompa?
0: Dali jsme se tři přátelé dohromady a hrajem.
1: Vompa, v kvartetu a tři?
0: Vompa, jo, já s bratrem.
1: Vompa, prosím tě, co pak ty máš bratra, vompa, nemám, proč?
0: Tři dny už umírá babička Mrázková a když je v posledním tažení, volá: dětku, dětku, pojď sem ke mně, vezmi mě za ruku. Já se ti musím s něčím svěřit. Celý život jsem to před tebou tajila. Dětku, já jsem barvoslepá.
1: Aha, dědeček, pá, to já ti, babo, taky musím něco říct. Já to taky celý život tažím, já jsem černok.
2: Přístavu v Riu přistál parník, tak jak to bývá v těch přístavech, vyšli z něj námořníci a s novým plavčíkem šel takový už otrlej námořník do ulic. A tak se kasal, co všecko zná, kde je veselo, kde hrají. A pak tam stáli jedno děvče, druhý děvče, jak šli kolem nich, ten povídá: tohle je nějaká Dolores, 10 dolarů. A dál jdou a ten povídá: tohle je Sibila, 25 dolarů, ale to jsou věci. A povídá: a tohle, to je Mary, 35 dolarů. A ten povídá: co pak tady se nenajde jediný slušný děvče? On pá: to jo, najde, ale na takový nemáme prachy, kamaráde.
3: Do baru vstoupí fešáček, takový, jak je známe tady v Fiží, z rukávu kouká samá krajka, jde k barpultu a povídá: barmane, prosil bych whisky and soda. A on pá: hele, šotku, vypadni odtud, nebo se mi sem natáhají podobný a budu s toho mít babinec. Vypadni odtud, buď tak hodnej. Tak ten dá pásy, no přece, já se nenechám tohleto všecko. Sundal to, vzal si takovej starý rolák, starý sako, čepicí bekovku ušmudlanou, vajgla do pusy, jde tam a pá: šefiko, jednoho vyzoura. On pá: hele, šotku, ty nepřestaneš, vypadni, běž. Zase ho vyhodil. Ten říkal: tohle přece není možný. Jde do půjčovny krojů a kostýmu, tam si půjčí kovbojský šaty, pistole si zavěsí nízko, víc než je v tom kraji zvykem. Stetsona nechá se zarůst a jde tam a povídá: hele, barmane, normálně ho vyzoura, nebo tady rozstřílím. A on pá: ty nepřestaneš, vypadni odtud. A on pá: čiči, jak to, že mi vždycky poznáte? On pá: fešáku, bač nosíš furt stejnou taštičku.

Nevíš ani jak, nevíš jak. Výroky bláznivý chtěli křídla pro svůj let. Dnes už možná nevíš sám, proč tě tenkrát pálil svět. Chtěl jsi prachy na mejdán, byl to hloupý špás, když jsi v noci vyšel ven, snad ses trochu třeba.

perku byla by ona. Mluvila by polsky a trochu česky, pár slov německy a smála by se hezky.

jednou zmizím na pořád z těch zdí. Jeden nevím kam. A všechny ty, co měl jsem rád, zase někde přivítám. Už dávno vlastně nehledám

0: Dvorana Country, čili návštěvní hodina staršího archiváře.
1: Co bych vám tak, přátelé, asi mohl nabídnout? No, na začátek snad nějaký lahůdkový welcome song. Pak se vydáme do Country Music Hall of Fame a nahlédneme do antologie české country. No a pak se uvidí.
0: Každý čtvrtek po 19. hodině se na vás na vlnách Country Rádia těší starší archivář druhé kategorie Bezzy Junior.

Vážení snoubenci, rozhodli jste se jít společnou cestou životem jako manželé. A protože jste proto splnili všechny předpoklady, není námitek proti vašemu sňatku. Ptám se vás tedy ano, vstupujete dobrovolně do stavu manželského zde s přítomným Jiřím a chcete s ním společně žít.

0: K narozeninám, k svátku, ke zlaté svatbě. A nebo jen tak pro radost. Písničky na přání hrajeme na Country Rádiu každý den po 17. hodině. Objednávejte na www.countryradio.cz. Country Radio.
1: Tohle jsem chtěl napsat nějaký text a vychválit tu krásu kolem do nebes, jak jsem na to pořád myslel.

je to dobrý, nebe je modrý, je to dobrý, nebe je modrý. Jako výkřik z baru bych to bral, ale kritik by mě na kusy roztrhal. A já na ně tolik dám, když tě nemají rádi, zavřeš krámu.

0: Hladík Hipolit miloval dívku Anakletu a usmyslil si, že si ji vyfotografuje. Ale mladá dívka není nikdy dobře zachycena, neopírá-li se o dvířka automobilu. Tak Hipolit, který byl chud, poprosil taxíkáře pana Kosínku, aby se Anakleta směla opřít o dvířka jeho vozu. Chtěl mít takový obrázek, aby Anakleta stála u automobilu.
1: Inu, míní pan Kosínka, taky jsem byl mladý. A jestli, jak říkáte, holku máte rád, ať se holka opře. Mladým lidem já rád pomůžu.
0: Stojí Anakleta opřena o automobil. Jak je krásná, dívka míní.
2: Snad bych měla taky něco držet v ruce. Třeba hever, jakože je třeba vůz zdvihnout. Taky se někdy stane, že zdvíhají vůz.
0: Hipolit se zaradoval. Tak jest, miláčku, třeba jako něco prasklo a ty jako budeš držet nástroj v ruce.
1: Halt, polekal se pan Kosínka. Myslím, že není třeba heveru. Slečna je i bez heveru líbezná. A pak takový řeči nerad slyším.
0: To je škoda, teskní Hipolit. A na kletě by to s heverem tak slušelo. Co aspoň kdyby francouzský klíč? Jakože se uvolnila matice, víte? Taková matice se lehko uvolní, pane Kosínka. Pan Kosínka zasmušile odmítl i francouzský klíč. Nepřistoupil ani na to, aby Anakleta držela pumpu v ruce, jakože praskla pneumatika. Vůbec nerad slyší řeči, že se matice uvolnila a že pneumatika praskla. Takový řeči to je špatný vděk za jeho dobrotivost. Nezbývalo, než vyfotografovat Anakletu bez heveru. Hipolit pobíhá, odměřuje vzdálenost, zkouší světlo. Staví Anakletu tak, tu onak. Nijak mu to nesouhlasí a nemůže být hotov. Jakýsi pán přispěchal k automobilu.
1: Jděte mi od vozu, křičí rozčílený Hipolit. Hned mi jděte od toho vozu. Ještě by takovej chlap zkazil obrázek.
0: No prosím, jak je libo, vece pán. A vzal si taxíka vedle. Povídá šoférovi, do kobylis. Pan Kosínka zaržal.
1: Oj, takový ryto, do kobylis. A já tady prokazuju dobrodiní.
0: Anakleta nemá obrázek, kterak se opírá od výzka automobilu. Žaloba na pana Kosínku pro své volné poškození cizího majetku sděluje, že pan Kosínka šlapal jednak po aparátu, jednak po Hipolitovi. Ale Hipolit smuten netrvá na jeho potrestání. Nemůže říci, zda pan Kosínka šlapal po něm anebo po jeho aparátu jen tak ze své vole. Sproštěn z obžaloby taxíkář se veselí.
1: A koupím vám aparát. A novej. A pak přijďte, ať se slečinka opře. A hever ji půjčím. Jo, hever i francouzský klíč.
0: Hipolitovi se rozzářil zrak.

Žádný slib z těch, co jsem ti dal, nejde vyplnit a nejde vzít zpátky. Tak ať točí se svět, mladší o 10 let a 10 jetrouta. Ať platí aspoň dnes, co dřív jsem jen lhal, carpe diem.

0: vstávat a cvičit.
1: A nebo jen tak v klidu poslouchat ranní vysílání s Kačkou a Vláďou na Country Rádiu.
2: Nahlédneme do historie.
3: Chybět nebude anketa.
2: Ani pohled do kalendáře.
3: Dobré ráno.
2: Dobré ráno.
3: Dobré ráno.

čas od času se podívá a řekne, je to dobrý ještě.

0: Každou neděli po 23. hodině vám Milan Schmidt představí své album týdne. Žhavé novinky i zásadní hudební počiny let minulých pěkně pohromadě. Album týdne. Výhradně na Country Rádiu.
1: Tentokrát si poslechneme zcela zásadní album Kdo to zavinil od Slávka Janouška.
0: Country Rádio. Nejvíc country a českých písniček.

0: je Bože, kdy to utrpení skončí.
1: Líbám, že by vás tak rád. Dobrý den, dovolíte prosím, mě zde volno. Děkuji vám. Tralalala, tralalala.
0: Promiňte, že jsem tak smělý. Vy v tom máte vodu z pramene?
1: Z pramene? Člověče, tam nemají ani sodovku. Tohle to je z vřídla, to je vřídelní.
0: Z lázeňské, jo?
1: Jak to tam na kolonádě tak gublá,
0: víte? No tak proč si nepijete?
1: Prosím, a copak tohle se dá pít? Teď to chutná jako stará vejce smažená na čpavku a zalitá kysličníkem siřičitým.
0: Ano, ano, ale no. Je to zdravý.
1: No, zdravý pro churavý.
0: No co pak vy nejste churavý? Jo,
1: to by mi tak ještě scházelo při mých starostech.
0: No tak co děláte tady v lázní?
1: Pojďte sem. No? Tak ty jsi to pro sebe.
0: Ano.
1: Mám tady rande. No rande. 40. Blondýna. Mašina.
0: Počkejte, jaká mašina?
1: Taková aerodynamická. Jen to rozjet.
0: Vy jste strojvedoucí?
1: Ne, já jsem jenom vedoucí. No a protože na to mám, tak jsem si vyrazil za hranice všedních dnů.
0: Tak vy jste si vyrazil za hranice všedních dnů a přitom vypadáte hůř než v neděli.
1: Já se cítím výborně, svátečně, hodobožově.
0: No, spousta lidí se cítí výborně a zatím jsou prolezlý chorobama.
1: Ale jdete, přeháníte.
0: No byl jste u lékaře?
1: Co bych tam nedělal, nikdy nebyl.
0: Nebyl, no dovolíte.
1: No, prosím.
0: Víc jsem si to myslel.
1: Copak?
0: Máte zbujelej žlučník.
1: Zbujelej.
0: No jo, když jsem ho nahmatal přes kaloty, tak to je žlučník jako bejk. Vegetativní změna, pane.
1: Vegetativní, ale to no, si vegetuje. No. Já každému přeju. No. I bejkovi. I sobě. Podívejte, sobě taky přeju, vám taky popřeju. Račte si cvaknout. No.
0: No dovolte, vždyť je to alkohol.
1: To není alkohol, to je becherovka. No. 13. pramen. No lízně, ty si to tam.
0: Ani nápad, abych dopadl jako vy, já se v chorobách dost vyznám. Jak vás tak poslouchám, vy máte průdušky v háji zeleným.
1: No, háj, jsem si viděl, průdušky v háji zeleným, člověče.
0: No, protože máte bílý jazyk, když vás celou tu dobu pozoruju. Bílý jazyk.
1: Já, že mám bílý.
0: No, bílý.
1: Já. Co to říkáte, dítě červený jako rozpálený železo?
0: Co?
1: Krásně červený.
0: Už je zase červený. To není jazyk, to je chameleon. Já se v průduškách vyznám, s těma se byl už v pěti lázních. Dovolíte?
1: Prosím.
0: No jo, a štítnou žlázu máte zdurzelou. No struna jako tele, vole. Máte, vole, že nemůžete.
1: No nemůžu.
0: No. Vidíte, nemůžete rychle.
1: No nemůžu.
0: No, tak já vás nechci strašit, ale otevřete laskavě ústa.
1: No prosím,
0: To je. No to je hrozný.
1: Myslím, něco zpozorováno.
0: Ale podívejte se, jste pojištěný na život, máte rodinu?
1: Pro pana krále, to je to se mnou vážně tak zlý.
0: Podívejte se, nepíchá vás tady pod levou lopatkou?
1: No často, tadyhle mě to píchne a...
0: No jo, to je exudát, ten mám už od maturity. Pane, choroby navazujou jedna na druhou.
1: Jo.
0: Patrně budete mít taky mozkovou analýzu.
1: Co? A co je na to dobrý?
0: Tahle vodička. Dokud není pozdě, pijte vodu, berte koupele, užívejte lázeňské péče.
1: Bože, tak vidíte, ještě před chvilkou jsem se cítil na 20 a teď se třesu jako sůlc.
0: A mně se zase ulevilo, že jste tady konečně v těch lázních poprávu. A tak vám mohu doporučit malé rozptýlení. Támhle jde, jestli se nemýlím, ta vaše sexbomba.
1: No, dejte mi pokoj se ženskýma, čověče. Já nemám sílu zlomit rohlík a vy na mě se ženskýma, jděte si za ní sám. Já jdu teďka na tu kyselku.

0: Posloucháte Country Radio přes internet na www.countryradio.cz. Country Radio.
1: Povím vám příběh z války, který mi vyprávěl D. Texas Taylor. Jeho hrdinou je voják a balíček karet. Bylo to skoro na konci války. Po mnoha bojích, vítězstvích i nezdarech se dostala hrstka vojáků konečně do města, které leželo u hranic a kde byl také vojenský tábor. Druhý den byla neděle a tak hned ráno někteří chlapci odešli do kostela. Přišli pozdě, kázání už začalo. Vojáci proto rychle vyhledali volná místa, usedli a vyndali modlitební knížky. Všichni, až na jednoho. Ten vytáhl z kapsy karty a začal je před sebou na stole rozkládat jednu vedle druhé. Seržant, který vojáky do kostela přivedl, to spatřil. A tak, když se vrátili, předvedl vojáka k veliteli. Proč jste přivedl toho vojáka, seržante? Hrál v kostele karty, pane. Velitel se udiveně obrátil na vojáka. Můžeš mi to nějak vysvětlit? Zajisté, pane. Doufám, protože jinak bych tě musel přísně potrestat. Nože, pane, víte, byl jsem celý rok v první linii a sebou jsem neměl nic než tenhle balíček karet. Věřím však, že vás uspokojím čistotou svých myšlenek stejně, jako tyto karty uspokojily moji touhu po slově Božím. A s těmito slovy začal voják své vyprávění. Podívám-li se na ESO, vzpomenu, že nad námi v nebi je jen jediný Bůh. Dvojka mi připomene, že Bible má dvě části, starý a nový zákon. A trojka, trojici boží. Čtyřka, to jsou Marek, Matouš, Lukáš a Jan. Evangelisté, kteří hlásali víru svatou. S pětkou vzpomenu na pět panen, které vyčistili lampy své. Bylo jich vlastně 10. Ale jen pět bylo moudrých a ty byly spaseny. Šestka znamená, že za 6 dní stvořil Bůh tuto zem a sedmička den, kdy odpočíval po své práci. Vidím-li osmičku, vzpomenu na 8 lidí, které Bůh zachránil, když seslal potopu na tuto zem. Byli to Noe a jeho žena, jejich 3 synové a jejich manželky. Devítka mi připomene malomocné, které Bůh očistil. I těch bylo 10, ale 9 z nich Bohu ani nepoděkovalo. 10 pak má stejně bodů, jako přikázání, která Bůh seslal Mojžíšovi a jeho lidu, přikázání, kterými se všichni řídíme, nebo která aspoň se snažíme plnit. Král mi připomene znovu jediného pána nebes, královna blahoslavenou panu Marii a spodek, pane, spodek, to je ďábel. Sečtu-li body na všech kartách, dojdu k číslu 365, stejně jako když sečtu všechny dny do roka. Je tu 52 karet jako do roka týdnů, 13 štychů jako týdnů za čtvrt roku, 12 obrázkových karet jako měsíců v roce, 4 barvy, stejně jako jaro, léto, podzim a zima. Jak vidíte, pane, můj balíček karet mi posloužil stejně jako Bible, modlitební knížka i kalendář. A přátelé, tento příběh je pravdivý. Ten voják se totiž jmenoval D. Texas Taylor.

0: Noční country jam od největších klasiků po hvězdy současné country scény. Noční country jam každý pátek celou hodinu před půlnocí. Noční country jam na Country Rádiu.
1: Zastavil jsem se v Mexico City, abych tam na den, na dva schladil city, ukončit ty Juarezové. Podivnýho chlapa potkal jsem tam v metru v kožený čapce a v umělým svetru. Na dálku z něj bylo cítit plátno filmové. Asi to bude nějaký bandita, jenže moje paměť se stále ještě nechytá. Film o sedmi statečných běží mou hlavou. Odkud já jenom znám ten jeho výraz, Calvera, no ne? Buenos dias, odkdy pak jezdíš městskou dopravu? Víš, chlapče, povídá ten grázl, nejraději bych na něj jazyk vyplázl, ale poslouchal jsem, co mi odpoví. Víš, chlapče, přišla suchá léta, květ našeho řemesla pomalu odkvétá a z našich koní zbyl jenom podkovy.

Můj kolektiv dneska těžko schrastí práci, tancování v malém už se nevyplácí, nestojí za námi odbory a tak. Ze světa teď sice přišlo dosti žrádla, ale když já byl na letišti, tak přistávala obinadla, a tak teď po večerech stojím v metru jako saniťák. Abych řekl pravdu, už si nevím rady, pomalu řídnou naše řady. A je nás vlastně stále míň a míň. Mnozí chlapci už přesluhují a mladí se těžko rekrutují. Náš život není jako spláten kin.

Calvera sice mluvil otevřeně, ale o to víc u mě klesal v ceně a moje srdce bylo brzy jako led. A moje žluč jako vzpěněná řeka, povídám Calvero, Conchita čeká. Jsem americký agent, pomodli se naposled. Jo, kdybys měl rukou justici a malou policejní stanici, v rukavičkách si mohl chodit po kraji. Teď jdeš tam a já jdu sem. Kdo z nás dvou dřív vydrancuje tuto zem?

proč měl bych vstát a začít klít. Ať svítí slunce, nebo padá dešť, my dva sedíme.

tak vybere čas. Jenže hned se řeknu, hoku, spal si krám, ať neskazíš den.

Krotoru nad krajinou, volací zde Krištof 6. Minuty jak týdny plynou, když se k zemi musí snést. Každý život na rozcestí druhou šanci mnohdy má, když se k času přidá štěstí a vrtulník

0: Chceš si tak zase jednou vyrazit na tramp?
1: Kam tak spěcháš, trampe kamaráde, kam tak pospícháš?
0: Že je venku zima, prší, anebo už vám nohy tak neslouží? Nevadí, na více než stoletou historii českého trampingu můžete zavzpomínat s Petrem Třebickým. Už tento pátek po 19. hodině

že turisti nemají zbraně, až jednou procitnou, počíhají si někde na ně. Výpravě v Doubravě malý grizzly ukáže se, turisté zajisté rozutíkají se po lese.

mají zbraně, až jednou procitnou, počíhají si někde na ně. Výpravě v Doubravě malý grizzly ukáže se, turisté zajisté rozutíkají se po lese.

kdysi dávno v Colorado Springs poznal jsem pár očí hlubokých jako tůně. Patřili dívce, která žila tam, kde skalisté hory dosahují k oblakům. Každý o toho zrazoval, když chtěla se mnou domov opustit. Prý ztratit krásu rodných hor je horší, než přestat žít. Přesto však šla se mnou doprostřed plání daleko za obzor, kam orel nikdy nezalétne, kam nezavane vítr z hor. Můj život byl plný slunce, jen občas ho zakryl mrak, a to vždy na večer, když směrem k horám zatoulal se její zrak.

you know. Vím, že marně volám.

rychleji než voda v Horské Bystřině, letěly měsíce kolem nás. Až náhle se život zastavil, jak ta voda, když postavíte hráz. Našel jsem smutný dopis, prý štěstí, jak mě provází. Srdce jí vždy volalo zpět do míst, odkud pochází. Chtěl jsem jí dát lepší život, tím jsem jí vlastně ublížil. Mé dívce byly hory vždycky bližší, než já jsem se kdy přiblížil. Teď jsem zase tady v Colorado Springs a k horám zlížím s planou nadějí. Jen zázrak mohl by mi ji vrátit, zázraky však se nedějí.

0: No vidíte, a vždycky v noci, když se takhle vracíme domů a vidíme někde svítit kravín, tak si říkáme, hele, vlak a stojí. Nebo třeba, když vidíme vlak, tak si říkáme, hele, kravín a jede. Kravín a jede.
1: Pozor, na třetím nástupišti. Na třetí kolej přijíždí zrychlený kravín od Berouna.
0: A nikde

0: Tantry počasí.
1: Zítra oblačno až polojasno, jen výjimečně zaprší, na Moravě a ve Slezsku do dopoledne zataženo a na východě déšť. Ráno v Čechách ojediněle mlhy, teploty 17 až 22.
2: Na konci světa.
0: Folk Team na konci světa. Neskutečné se stalo realitou. Brněnská legenda Folk Team vydává nové řadové album s názvem Na konci světa. Album s nezaměnitelným zvukem kapely od folku přes blues až po šanzon s nadčasovými texty. CD Folk Team Na konci světa zakoupíte u všech dobrých prodejců a také v e-shopu Beatpoint. Mediálním partnerem alba je Country Radio.
3: Za horizont slunce v krvi zapadá, bouře vztekle na Nevadu dopadá. Sosny jsou kolem cesty všude sťaty, kauboj má polámaný všecky hnáty, zbude z něj kostí hromada.
0: Jeho romantiku starého dobrého divokého západu tu máme už navždycky hluboko pod kůží.

0: Ty časy nebezpečně rychlých pistolníků, drsných honáků skotu, krásných žen, mnohdy nevázaných mravů a šerifů. Šerifů, kteří hájí zákon, ať už je jakýkoliv.
1: Jsi

0: Country Radio. Zprávy.
1: Příjemný start do nového dne přeje Petr Šimáček. Mzdy v Česku letos nejčastěji rostou o 5%. Z průzkumu personální agentury vyplývá, že výrazněji si polepšují lidé v nedostatkových technických a provozních profesích. Průměrná mzda ve druhém čtvrtletí meziročně vzrostla o 6% na 52 tisíc korun. Na pražském letišti se v poslední době tvoří dlouhé fronty u pasové kontroly cestujících ze zemí mimo Schengen. Situaci bude během zítřka řešit mimořádná schůze představenstva letiště. Výstavba nového podchodu a zastřešení nástupišť v Kolíně běží naplno.
2: Cestující v nejvýtěžnější středočeské stanici získají plně bezbariérový přístup k vlakům, zvýší se bezpečnost provozu a zlepší propojení nádraží s městem. Hotovo má být v závěru příštího roku. Projekt je také koordinován s dalšími dopravními investicemi radnice. Luboš Dvořák, Kolín.
1: V Moravské Třebové se zítra uskuteční Den charity. Těšit se můžeme na hudbu, vystoupení, tvořivé aktivity i občerstvení. Akce na zámeckém nádvoří začne ve 14 hodin a připomene také 20 let denního stacionáře Domeček a 10 let občanské poradny.
0: Sport.
1: Všechny ligové fotbalové týmy včera postoupily do osmifinále MOL Cupu. Slavia vyhrála ve Varnsdorfu 5-1, Teplice zvítězily na hřišti Táborská 5-0, Hradec Králové porazil Příbram 2-1. Do dalšího kola prošly také Zbrojovka Brno, Pardubice, Artis Brno, Zlín a Slovácko. 8 českých boxerů a boxerek se představí ode dneška na mistrovství Evropy v Sofii. Je mezi nimi i Lenka Bernardová, která před 4 lety získala na evropském šampionátu stříbro. Ranní zprávy pro 17. září jsou tímto u konce. Hezký čtvrtek.
0: Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby. Country Radio.

Tak tohle byla skupina Hobous a píseň Tunel jménem Čas. No a když jsme u toho času, tak jste, že 6 hodin a 6 minut vy posloucháte Country Radio. Vláďa Blah vám přeje krásné dnešní čtvrteční ráno. V kalendáři se na nás usmívá 17. září a věřím, že vy se dnes budete usmívat na oslavenkyně, které budete mít ve svém okolí a vězte, že dnes slaví Naděžda. Tak pokud nějakou Naděždu, Naďu, Naděnku ve svém okolí máte, nezapomeňte, zvláště pánové, popřát všechno nejlepší. Petra Černocká, The Everly Brothers, to jsou nejbližší hudební nabídky dnešního ranního vysílání. No a pak už jukneme na silnice a taky si řekneme, co se třeba po případě na sebe dnes po ránu obléci. Zkrátka, jaké bude počasí. Tak ještě jednou přeji krásné, dobré ráno. A teď už Saxana alias Petra Černocká. Jedou.

Everton Brothers, Bye Bye Love. Krásná písnička, ta nám dohrála v 6 hodin a téměř 13 minut. Já jsem slíbil pohled na dopravu, tak se podíváme. Aktuálně tu máme jednu hlášenou nehodu v Praze. Opatrně na jižní spojce směr Barrandovský most. U nájezdu od Zahradního města je nehoda, takže tvoří se zde samozřejmě trošku problém a auta stojí a popojíždějí již od Lanového mostu. No a co se týká počasí, když se tak na to koukám, tak vesměs jsou teploty na území České republiky kolem 12-13 stupňů, zataženo déšť na mnoha místech. Takže se podle toho oblečte, abyste náhodou nezanedbali něco a pak neměli třeba rybičku, jo? Ucpadej dost a podobně. No a když jsme u toho počasí, tak se teď můžeme vrátit k dnešnímu, nebo k letošnímu jaru. Jarní tání, to už je hudební téma pro skupinu Brontosauři. Vladě Vlach, přeje krásné, dobré ráno.

0: Jak bylo, je a bude.
1: Tak jestliže před malinkou chvilinkou jsem ve vysílání Country Rádia nakousl počasí, tak teď si ho pojďme přiblížit trošku podrobněji. Věřím, že celá řada z vás tuto informaci přivítá. Dnes máme tedy čtvrtek 17. září a to znamená jediné, že sluníčko vyjde v 6 hodin 39 minut. No a zapadat bude stejně jako včera. To znamená 9. minutu po 19. hodině. Rekordní teploty naměřené v Klementinu nejchladněji bylo v roce 1952. To byla rtuť teploměru na 4,5 stupních Celsia. 31,3 pro změnu opravdu tropická vysoká teplota byla v roce 2015. No a co se týká počasí na dnešek,

0: Očekáváme oblačno až polojasno v Čechách ráno, místy až jasno. No a nejvyšší dnešní teploty 17 až 22 v 1000 metrech na horách kolem 12 stupňů Celsia. Pokud vás zajímá pátek, tak si můžeme malinko přiblížit i ten zítřejší den. Bude polojasno až oblačno, místy přechodně až zataženo. No a teploty, ty budou obdobné 18 až 23 v 1000 metrech na horách kolem 13 stupňů. Tak ať se dívám, jak se dívám, tak pranostika na ten 17. zářijový den tady není vůbec žádná, tady myslím konkrétní, ale za to těch univerzálních pro měsíc září je tady, no hapaděj, tak alespoň jednu z nich. Září víno vaří a co nedovaří, říjen dopeče. Tak tuhle pranostiku si pamatuju ještě ze základky. My jdeme na muziku. Jaroslav Samson Lenk a České lesy. Krásná písnička, kterou bez pochyby znáte a můžete si ji společně s Jaroslavem pěkně zabroukat.
1: Jsou blázni, které trápí, co jiní dělají, co nadávají, šílí a rozum nemají. A v rozčilení soudí, jsou samej vztek a stres a berou haly prášku, kde léčí český

jsou ti, kteří vidí jen slzavý údolí, a pak jsou ti, co zpívají, že život nebolí. Ti druzí jsou mi blízcí, ty můžu vážně brát, ty potkám v českých lesích

sám. 6 hodin 22 minut nás čeká Faith Hill, píseň Piece of My Heart, jinými slovy kus mého srdce. Tak ten se třeba dnes přes večer někde také zanechali, ale v každém případě dnes nás čeká další doprava za chviličku.

0: Country rádiem na cestách.
1: Pojďme za dopravou a začínáme v Praze. Z důvodu rekonstrukce střech budov na Smetanově nábřeží dojde od zítřka, tedy od pátku 18. září, zhruba do pondělí 21. září k obousměrnému přerušení provozu tramvají v úseku Staroměstská Jiráskovo náměstí. Co to znamená? Linky 17 a 18 tak ty pojedou přes Malostranské náměstí a Újezd a Národní třídu. Takže v tomto místě si spočítejte s tím, že to nebude takové, jako je to vždycky, takže od zítřka na to pozor. Vlakové výluky Frýdek Místek, Vratimov, Suchdol nad Odrou, Odra, tak to jsou ty krátkodobější, týkají se dvou dnů, to znamená dneška a zítřka. Aktuality ze silnic, já už jsem hovořil o tom problému, který je na jižní spojce v Praze, kolonie od Lanového mostu, je to sjezd směrem na Barrandov u zahradního města, ale to není všechno, protože tu máme dopravní nehodu hlášenou z D1 na 238. kilometru. No a ještě se podíváme do Brandýsa nad Labem Staré Boleslavy, tady došlo k dopravní nehodě v ulici Seifertova. Tolik doprava, přejeme všem, ať už jste kdekoliv a jdete kamkoliv, samozřejmě šťastnou cestu. Za chviličku počasí a zprávy a po zprávách jukneme do toho kalendáře a řekneme si podstatu a původ jména Nadežda. Krásné ráno.
0: Dvora na country, čili návštěvní hodina staršího archiváře.
2: Co bych vám tak, přátelé, asi mohl nabídnout? No, na začátek snad nějaký lahůdkový welcome song. Pak se vydáme do Country Music Hall of Fame a nahlédneme do antologie české country. No a pak se uvidí.
0: Každý čtvrtek po 19. hodině se na vás na vlnách Country Rádia těší starší archivář druhé kategorie Bezzy Junior.

0: Rádio. Krátké zprávy v půl.
1: A máme tu přehled toho důležitého v několika větách. Premiér Babiš vyzval evropské lídry, aby usilovali o ukončení války na Ukrajině. Jako příklad uvedl amerického prezidenta Trumpa a jeho jednání s ruským protějškem Putinem. Energetici včera kvůli závadě odstavili druhý blok jaderné elektrárny Temelín. Už vyměnili vadnou elektronickou kartu v systému řízení a po kontrolách chtějí obnovit provoz během dneška. Téměř 80% památek zapojených do akce Ministerstva kultury se vstupem zdarma má na konci září plné kapacity. Rezervace se prakticky hned zaplnily například na hradě Karlštejn nebo zámku Lednice. Mapicom přidávají do navigace úsporný režim, který mezi navigačními body stlumí displej a šetří baterii. Funkci je potřeba zapnout v nastavení navigace a nejvíce hodí, když jdete pěšky nebo třeba jedete na kole. Dnes má být oblačno až polojasno, výjimečně přeháňka, na Moravě a ve Slezsku do dopoledne zataženo a na východě doznívající déšť. Teploty 17 až 22. Pohodový čtvrtek vám přeje Petr Šimáček.
0: Country Rádio. Klidné rádio do neklidné doby.

0: Dnešek v kalendáři.
1: No a pokud vám, naši milí posluchači Country Rádia, uniklo od rána jméno Naděžda, o kterém jsem v našem vysílání hovořil, tak vězte, že právě Naděžda, nebo chcete-li Naděja, dnes, tedy 17. září, slaví svůj svátek. Jedná se o jméno, zkráceně také Naděja, jak už jsem řekl, slovanského původu a znamená naděje. No a jeho původ leží v doslovném staroslověnském překladu jménem Elpis, stejného významu, přičemž v ruštině pak došlo ke vzniku podoby Naděžda. Má své obdoby i v dalších slovanských jazycích, příkladem třeba je sporadicky používané české jméno Naděje. A těch nadějí, Naděžd, Naď, Naděnek je v České republice téměř 18 000. No a mě teď na první dobrou napadá třeba česká herečka Naďa Konvalinková, slabila by i Naďa Urbánková, samozřejmě česká zpěvačka. No a co se týká dalších událostí během dnešního dne, tak vězte, že máme velmi důležitý den, alespoň v souvislosti s tím, že je to Světový den bezpečnosti pacientů. Tento den má za cíl zvýšit povědomí o bezpečnosti pacientů a podporovat globální úsilí o zlepšení zdravotní péče. Tolik tedy pohled do kalendáře, teď už nás čeká Modrý měsíc, písnička, která je v podání kapely Rangers, tak si pojďme společně užít. A to v 6 hodin, 39 minut na zachviličku, počasí a taky doprava. Krásné ráno vám přeje Vláďa Vlach z Country Rádia. Jdeme na to. Na tu

No a po písničce se podíváme na silnice a také si malinko ťukneme počasí. Na D1, dávejte si dobrý pozor, z Brna do Ostravy na 238. kilometru havarovalo osobní auto, takže se nám to v tomto místě začíná pěkně štosovat. Pozor, abyste do toho nevlítli. Co se týká počasí, tak dnes po ránu teploty v rozmezí od 7 do nějakých 15 stupňů. Na mnoha místech České republiky máme zataženo, oblačno a také nějaký ten deštík. Tak se podle toho oblečte, vemte si nějaké pláštěnky, deštníky, něco teplejšího a můžete vyrazit. No a k té cestě vám udělá třeba radost další muzika, kterou vám v našem vysílání nabízíme. Rose Garden, Růžová zahrada a Lynn Anderson v našem dnešním ranním vysílání Country Rádia.

0: Písnička k probouzení na Country Rádiu.
1: Tak ani dnes neuděláme výjimku a někoho z vás budeme probouzet. Máme tu krásné přání. Včera slavil narozeniny jeden muž a myslí na něj jeho manželka s krásným veršovaným přáním. Tak uvidíme, jestli ten telefon padne na úrodnou půdu a jestli ta písnička, která je zde určena právě včerejšímu oslavenci, bude adresována. Country Rádio Vláďa Vlaha, já vám přeji krásné dobré ráno, milý oslavenče.
2: Dobrý den.
1: Dobrý den, vy jste včera slavil.
2: No, včera jsem slavil jen takhle, Honce.
1: Jo, bezvadný. Nechá vás probouzet vaše manželka s písničkou a s krásným veršovaným přáním. Čekal jste to?
2: No, ona mi to už včera říkala, protože čekala, že včera to bude, takže mi řekla, že se to nepovedlo.
1: Ale
2: nevadí.
1: Ne, víte co, ono je samozřejmě těch probuzecích písní je celá řada a já jsem si to neodpustil vám to o den posunout, protože včera tady bylo jiné, ale myslíme na vás z Country Rádia, přejeme dodatečně všechno nejlepší a je tady krásné přání. Roky letí, máš ponětí, kolik ti je let, ty dvě krásné číslice, ať tě těší velice, před sebou máš celý svět, začni si užívat hned. Všechno nejlepší přeje manželka Laďka. Tak co vy na to? Co byste chtěl vzkázat manželce Laďce?
2: No, že jí děkuju a že si to s ní vyřídím potom.
1: Já jsem přesvědčený, že v dobrém slova smyslu. Je to skvělé. Mějte se moc krásně, ještě jednou dodatečně všechno nejlepší. A veterán Western, 7 žlutých kamínků, písnička určena speciálně vám.
2: Tak jo,
1: je tady, nemáte zač. Naschle. Tak jsem se dovolal, to mám velkou radost. A bylo to velmi příjemné, jako vždy.
3: Sedíš tu a posloucháš, jak řeka hučí tmou.

skupina Pacifix s Václavem Maršálkem Stopy se šlapanek pod. Tak to byla písnička krátce před celou, ale ještě než se tak stane a než to budou zprávy a počasí, samozřejmě vysílání Country Rádia, tak si dáme Petra Spáleného, jeho krásnou písničku Peggy, kterou určitě z vysílání Country Rádia velmi dobře znáte. No ta už má také mnoho za sebou, protože byla naspívána na LPčku Dítě štěstěny, což bylo v roce 1980. No a v té další hodině, samozřejmě kromě jiného, další muzika, třeba Michal Tučný a Greenhorni, Vlak v 05. Tak ještě jednou krásné dobré ráno při poslechu Country Rádia, při poslechu Petra Spáleného, krátce před zprávami. Život.

0: Country počasí.
1: Zítra oblačno až polojasno, jen výjimečně zaprší, na Moravě a ve Slezsku do dopoledne zataženo a na východě déšť. Ráno v Čechách ojediněle mlhy, teploty 17 až 22.

0: Country Radio. Zprávy.
1: Pěkné čtvrteční ráno vám přeje Petr Šimáček. Ministr pro sport, prevenci a zdraví Šťastný odmítl návrh, aby používání pyrotechniky na sportovních utkáních bylo trestným činem. Nadále by tak podle něj mělo jít pouze o přestupek. Test 16 konzervovaných fazolí v rajčatové omáčce odhalil výrazné rozdíly v chuti obsahu bílkovin i soli. V jedné konzervě třeba bylo 22 gramů bílkovin, v jiné jen 13. Největší rozdíl byl u soli. V senzorické zkoušce D-testu propadly a ty fazole bílé, basta bílé fazole, z hlediska soli byly nejhorší Bonduel, Bonmany, Mild Tomato. Okolí stanice metra nádraží Holešovice se má proměnit v novou městskou čtvrť. Vítězný návrh studia Chybík Krištof počítá se dvěma náměstími, lepším propojením vlaku, metra, tramvají a autobusů a také s natočenou výškovou budovou. Součástí projektu je i bezbariérový přestup mezi vlakem a metrem. Na dny NATO v Mošnově o víkendu pojede víc vlaků i autobusů. České dráhy vypraví expresy z Prahy, Brna a Olomouce, jak říká mluvčí Vanda Rajnochová.
2: Kromě toho bude řada dálkových vlaků mimořádně zastavovat ve stanici Studénka, a to včetně vlaků kategorie Supercity. Ve Studénce zastaví i vlaky jedoucí ze Žiliny, Varšavy nebo Vídně. Posílena bude o víkendu i regionální doprava. Do zastávky Mošnov Ostrava Airport budou vypraveny zvláštní osobní vlaky ze stanic Ostrava Svinov, Bohumín a Opava Východ a více vlaků pojede také v opačném směru.
0: Sport.
1: Hokejisté Hradce vyhráli v úvodním kole extraligy ve východočeském derby v Pardubicích 5-3. Sparta zvítězila v Olomouci 5-2, Litvínov Brno 2-1, Kladno Vítkovice 4-3, Boleslav Budějovice 3-2 po prodloužení a Plzeň Liberec 2-1 po nájezdech. Hokejisté Vsetína pak deklasovali ve čtvrtém kole první ligy Zlín 7-1 a zůstávají bez porážky. Pardubice B Kolín 3-0 a jediné má plný počet bodů, Frýdek Místek Slavie 4-2, Chomutov Přerov 1-2. Úspěšný čtvrtek 17. září přeje redakce zpravodajství Country Rádia.
0: Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby. Country Radio.

Michal Tučný, skupina Greenhorns, no klasika Vlak v 05. Já věřím, že celá řada z vás si tuhle tu písničku pěkně po ránu, a to v 7 hodin a téměř 5 minut prospěvovala, a věřím, že ji také zpíváte a dost často hrajete při nějakých sešlostech nebo u táboráku. Zkrátka klasika, jedna z těch písní, která byla stěžejní pro mou budoucí hru na kytaru. Ano, takže děkuji tam nahoru Michalu Tučnému. Tomáš Linka, Věra Martinová, tak to jsou dva interpreti, kteří nás čekají v nejbližší písni. Ta píseň se jmenuje Magnetické bouře. No a v této hodině samozřejmě doprava, počasí, zprávy a také pohled do historie. Čekají nás data v datech. Tak ať se vám dobře poslouchá, nadíž vám přeji všechno nejlepší. Posloucháte Country Radio.

Praze velmi ucpaná jižní a štěrboholská spojka. Pozor na to, je to směrem na Barrandovský most. Je to kvůli dvěma dopravním nehodám, které se tam staly. Samozřejmě o moc lépe na tom nejsou ani jiná města, ku příkladu Brno, tak to se nám uspává snad ze všech možných stran. K tomu se ještě podrobněji dostaneme. A co počasí? Nejvyšší teploty 17 až 22, teď po ránu žádná velká sláva, kolem 12 až 14 stupňů Celsia. Tolik informace.

0: Data v datech a neb významné události dnešního dne.
1: Tak si pojďme přiblížit, co významného se toho 17. zářijového dne napříč historii událo. Začínáme ve Spojených státech, protože právě tohoto dne a v roce 1787, konkrétně ve Filadelfii, byla podepsána Ústava Spojených států amerických. No a novodobější dějiny nebo historie, rok 1988, to v Soulu byly zahájeny 24. letní olympijské hry. Dostáváme se k narozeninám. V roce 1873 se narodil Max Švabinský. Netřeba připomínat, že se jednalo o velmi významného malíře a grafika. V roce 1910 to byl pro změnu František Hrubín, ano, známe určitě ze školy. Jednalo se o českého spisovatele, básníka, autora přírodní i milostné lyriky, dramatika, scénáristu a kdo možná nevíte nebo netušíte, že byl také překladatelem, především z francouzštiny. No a významná díla Františka Hrubína, Romance pro křídlovku. V roce 1943 se narodil Michal Bukovič, český textař. Jeho písně zpíval především Karel Zich, ale také Karel Gott, Michal Tučný nebo skupina Rangers. No a dostáváme se k úmrtí. V roce 1938 zemřel Antonín Benjamin Svojsík, zakladatel českého skautingu. Tolik ve stručnosti dnešní pohled do historie, to byla Data v datech a teď už nás čeká muzika Gentlemani a Margaret. Krásné ráno, 7 hodin 16 minut.

skupina Epidemie, píseň Cestu najdu. Já věřím, že i vy, naši posluchači, ať už míříte kamkoliv, cestu najdete. A to v 7 hodin a 22 minut. No a pak, když byste tápali, tak věřte, že tu za chviličku bude doprava. Ale ještě předtím Pavlína Jišová a Druhá tráva, písnička Goblen. Krásné ráno z vysílání Country Rádia vám přeje Vláďa Vlach. Jdeme do muziku.

0: s Country rádiem na cestách.
1: Tak podíváme se, jak to vypadá na silnicích. Máme tu trošku problém na D1 na 238 km ve směru na Ostravu je nehoda. Pozor, je zde velmi silný provoz, probíhají záchranné a vyprošťovací práce. Další dopravní nehoda se stala v Českých Budějovicích na Lidické třídě a havarovalo se také ve Zvonicích na silnici 395. Tak tolik pohled na silnice, pohled na koleje, Frýdek Místek, Vratimov, Súdol nad Odrou. Odra, tak to jsou krátkodobé vlakové výluky, které se vztahují k dnešku a k zítřku. 7 hodin 26 minut, posloucháte Country Radio, za chviličku zprávy, no a po půl se podíváme na včerejší téma ranního otazníku. Hezký den.
2: Country Radio.
3: Stáhněte si do svého chytrého telefonu mobilní aplikaci Country Radio a mějte nás pořád při sobě. Odpovídejte na ankety, pište si o písničky na přání, sledujte, co se u nás nového děje a poslouchejte rádio kdekoliv a kdykoliv. Více informací na www.countryradio.cz.

0: Rádio. Krátké zprávy v půl.
1: Hezký čtvrtek, tady jsou stručné zprávy. Evropská komise prověřuje kvůli možnému střetu zájmu nejen holding Agrofert, ale celé podnikatelské impérium Andreje Babiše. České úřady zatím stále nedodaly podklady k posouzení případu. Budoucí řidiče velkých vozidel čekají od příštího roku modernější zkoušky. Zmizí zastaralé otázky a přibudou témata jako používání tempomatů, systémy mrtvého úhlu nebo nakládka a vykládka. Armáda nasadila do průzkumu kontaminované oblasti na Šumavě 20 vojáků a speciální techniku. Další jsou v pohotovosti. Češi stále častěji jezdí na dovolenou i na podzim. Největší zájem je letos o Španělsko, před Řeckem a Egyptem. Některé zájezdy jsou oproti letní sezóně až o třetinu levnější. Dnes má být oblačno až polojasno, výjimečně přeháňka, na Moravě a ve Slezsku do dopoledne zataženo a na východě doznívající déšť, teploty 17 až 22. Ranní souhrn připravil a uvádí Petr Šimáček.
0: Country Rádio. Klidné rádio do neklidné doby.

0: co se nevešlo do ranního otazníku.
1: Troufám si tvrdit, že vzhledem k tomu, že se říká co těchto muzikant a také milovník sbírání hub, tak na základě toho jsem tu včera vytvořil ranní otazník na téma, jaký je váš největší letošní houbařský úlovek. No a ono se to trošku rozchází, protože posíláte nám krásné fotografie na náš Facebook, nakonec můžete se na to sami kouknout. Někde ty houby prostě rostou, ale doslova do písmene je jich víc než dost. A pak jsou tu příspěvky, že máte oči pro pláč, protože tam, kde jste nebo kde bydlíte, tak prostě ani houba. Tak se na ty příspěvky, o kterých jsme včera nemluvili, pojďme podívat. Zdenka nám napsala, jeden žampion na zahradě. No tak to je velká radost, že to je na zahradě, ale jeden žampion, tak možná pro Zdenku největší úlovek. Krásnou fotku poslala, děkujeme. Hned pod tím je příspěvek od Štefana, ten už je na tom lépe, protože napsal zdravím, tak za hodinu a půl to ujde, ne? A teď tady vidíte to množství těch hřibů, je to krásný pohled. No a ještě neskutečnější pohled je na Janu Zajíčkovou, která nám napsala dnešní úlovek, dva plné koše. Ahoj kamarádi, až brečet se mi chce, napsal Petr. U nás neroste vůbec nic a teď na Slovensku se mi podařilo nazbírat asi 10 klousků a to po půl druhém průzkumu nebo dlouhém průzkumu naprosto suchého lesa. Tak tolik příspěvky, které se týkaly včerejšího ranního otazníku na téma, jaký je váš největší letošní houbařský úlovek. Já věřím, že se na všechny určitě ještě dostane, protože začala takzvaná druhá fáze růstu hub. Počasí opravdu těm houbám přeje, tak pokud byste chtěli třeba po nadcházejícím víkendu, i když je čtvrtek, tak samozřejmě na ten víkend už určitě mnozí myslíme, někam do lesa vyrazit, tak učiňte, protože to bude stát bez pochyby za to. Marty Robbins, Big Iron, ve vysílání Country Rádia v 7 hodin 38 minut. Za chviličku ve stručnosti doprava. To the

Jestliže jsem v předcházejícím dopravním servisu hlásil silný provoz v Praze, tak bohužel není výjimkou ani Brno. Tady očekávejte silný provoz na příjezdu právě do již zmíněného Brna, je to na D1 a je to jak z Prahy, tak od Vyškova. Jsou zde kolony, kde se zdržíte zatím v tuto chvíli zhruba 20 minut. Tak buďte trpěliví, pak když nikam autem nejedete a zajímá vás, jaké jsou v tuto chvíli teploty, tak venku je kolem 14. Dnes mají teploty vystoupat na nějakých 22 a očekáváme oblačno až polojasno. Tak domovská země, to už je téma pro Elišku Kotlínovou v našem vysílání a za chviličku je to první dnešní soutěž, která se jmenuje Poznáte, kdo jsem. I dnes tady budeme mít jednu osobnost s 5 otázkami, s 5 odpověďmi a bude to jen a jen na vás, tak držím palce.

0: poznáte, kdo jsem?
1: Ano, to je otázka, která se vztahuje i k dnešní pravidelné soutěži, která ve vysílání Country Rádia přichází vždy kolem 7:45. No a dnes tady opět Kačenka, moje drahá kolegyně, není, protože ji schvátila nějaká virózka. A já vždycky, když má absenci, tak si beru na pomoc někoho z mých kamarádů, z mých rádiových kolegů. Dnes tomu nebude jinak, ale dnes vystřídám ženu za muže. A tím mužem je Karel, kterému říkáme Petr. Ahoj, Karle.
2: Dobře, dobré ráno, Vláďo. Já jsem se úplně zakuckal teďka.
1: Z toho, že jsem tě představil, nebo z toho, že jsi slíbil?
2: Ne, z toho, že jsem poprvé takhle jako mluvil na mikrofon, jako mně se to moc jako nepodaří, tak teď jsem jako rád, že to můžu jako realizovat.
1: Možná ti to bude motivovat, že třeba přijdeš někdy vysílat do našeho rádia.
2: Já si myslím, že tuhle motivaci nestratím a že s ní můžu nakládat. Tak. Navíc jsem mistr světa v pokládání otázek.
1: No, to se právě těším a za to jsem tě chtěl pochválit, protože ty budeš ten kladeč s tím kladélkem a budeš mít 5 otázek, já budu mít 5 odpovědí na základě tvého kladélka, budu odpovídat a na našich posluchačích už je, když se dovolají na telefon 210-323-333, aby uhádli, o jakou osobnost se jedná. Tak, vystrč kladélko, jdeme na to.
2: Obligátní první otázka, jste muž nebo žena?
1: Jsem muž, ale pozor, nevelikého vzrůstu.
2: Aha, takže jste lehce přehlédnutelný?
1: No tak to zas ani ne, protože jsem hrál docela zajímavé filmové role.
2: Těch filmových rolí je hodně?
1: No, docela dost, protože jsem začal hrát vlastně už od dětství.
2: A vy si vzpomenete na nějakou tu dětskou roli?
1: No tak to je nezapomenutelná, byl to ještě tenkrát černobílý televizní seriál a hrál jsem roli mladého krále Edvarda VI.
2: A ještě jedna otázka, v jakých filmech jste potom hrál v dospělosti?
1: No tak těch bylo také hodně, třeba ve filmu Bonnie a Clyde, to byl velmi úspěšný film, anebo další film Tankový prapor.
2: Ty bláho, já bych věděl.
1: A já bych taky věděl, ale hele, Petře s Karlem, necháme to na našem posluchači nějakém. Country Radio, dobrý den.
3: Tady Kabelka, Láďa.
1: Ano, Láďo Kabelko, dobré ráno.
3: Tak,
2: dobré ráno, Láďo.
3: Dobrý ráno. Jsem rád, že vás slyšel, že se dovolal.
1: Ano, my jsme taky rádi.
3: Nejsem, ale předpokládám, že to je Roman z Kamene.
1: No jasně, hele. To je potlesk, protože jsme na ten potlesk 3, já, Vláďa Vlach a Petr s Karlem.
2: Ano,
1: takže
3: ano.
2: Tam už jenom do těch otázek chybělo jenom Kikino, hoď nás sem dvě vodky.
1: No, ano, přesně. Jo,
2: jedna z nejslavnějších hlášek.
1: Ano, a nebo nám si magické oko, že? Pivo s tom zelené.
2: Ale takhle po ránu magické oko.
1: No, to nevím, to raději teda zelený čaj si dejte pro změnu.
3: No, to je nádhera. Já vám volám, dá se říct, každý den, protože to poslouchám už od takových 5 hodin.
1: Ano.
3: A tak poprvé se mi to podařilo.
1: Tak to máme velkou radost, získáváte od nás dárek a samozřejmě děkujeme, poděkuji taky Petře s Karlem.
2: Prosím vás, já taky děkuju.
1: Ano.
2: A gratuluju hlavně, protože dnes to nebylo jednoduché.
1: No vůbec ne.
3: Já vám děkuju moc.
1: Zůstaňte nám na telefonu, moc krát děkujeme. No bezvadný, ne?
2: Já si myslím, že věděl. Jako, já jsem to věděl hlavně z toho důvodu, že jsi mi to tady napsal. Tak
1: jo, ano, že se jedná o Romana z Kamene. Tak to je báječný.
2: Ano.
1: Hele, Petře, děkuju, pozdravuj Karla, nebo pozdravujte se vzájemně, chlapci. Já jsem rád, že jsi mi dneska vypomohl na místo Kačky. A co vzkážeme Kačence?
2: Vláďo, děkuji, kdykoliv přijdu a Kačence vzkážeme počkej. Počkej, až přijdeš.
1: Takhle dlouho z názva kluky Karla s Petrem nechala čekat výborně.
2: Rád se ti pomohl, Vladimír, děkuju.
1: Děkuju. Tak zatím. Na oplátku někdy zatím. Ahoj. Teď už Pacifika, písnička Hej kočí. Tu Petr s Karlem miluje nade všechno, tak já mu ji za odměnu zahraju. Je tady, máš radost?
2: Ano.
1: Jo, Hej kočí.
2: Jsem zvihnut.
1: Chápu, s kladelkem.

První dnešní soutěž za námi, my už máme svého výherce. No a samozřejmě, pokud jste se nedovolili a chtěli byste si zkusit třeba zaspívat, tak můžete učinit v té hodině příští, ale to už bude mezi 8 a 9. Ještě docela a před počasím a před zprávami si dáme muziku Jumbo Jet, to už je samozřejmě písnička v podání Pavla Dobeše. Tak krásné dobré ráno vám přeje Vláďa Vlach a budu držet palce i v té další hodině, nejenom k soutěži, ale i k poslechu muziky, kterou vám nabízíme. Ta první píseň po celé bude od Vabyho Deňka a určitě ji znáte, Rychlejší koně. Tak ještě jednou dobré ráno.

0: Antri počasí.
1: Zítra oblačno až polojasno, jen výjimečně zaprší na Moravě a ve Slezsku, do dopoledne zataženo a na východě déšť. Ráno v Čechách ojediněle mlhy, teploty 17 až 22.
2: Haló, jsem ztracen a bloudím.
3: Ztrácíte se v nepřehledném bludišti rozúčtování tepla. Naštěstí je tu Vipa.cz, která rozúčtování prostě umí. Vipa.cz zajistí fyzikálně důvěryhodné účtování nákladů na teplo a vodu i s dálkovým odečtem. Vipa.cz, rozúčtování tepla, které dává smysl.
4: Víte, co je tohle, děti? Zlato. Jo, zlatá rezerva CZ, to je spoření pro vás, pro vaši budoucnost. Zlatá rezerva CZ, to je klíč k vaší finanční jistotě. Vy jste moje zlato, děti.
5: Polovičatost se nevyplácí, jde-li o čisté potrubí. Ten, který užívá odpady dříve než ochrání potrubí, nesmí se diviti, že se jim odpadní potrubí časem zanese. Naštěstí je tu Fitonela. Zelený čistič odpadů z české rodinné firmy Ventura Venkov. Žádejte na ventura.venkov.cz. Pro 15% slevu zadejte kód RADIO. Fitonela. Prorazíme každou díru.
6: To je peklo. To naprosté ticho je ubíjející. Nejbližší vysílač country rádia je na 500 mil daleko a mé uši lačné hudby zejí prázdnotou.
7: No, smutný příběh, ale s dobrým koncem. Někde tam vysoko, na modré obloze, se totiž pohupuje družice jménem Astra. Ta umí přenést vlny country rádia i daleko za hranice a bez poplatků. Country rádio i ze satelitu. Naladíte na Astře 23,5. Více na www.countryradio.cz.

0: recht, pane Rado. Nevěra se prostě nevyplácí. A jsou vám i případy, na který je i každý zákon dočista krátkej.
1: Soudce se mě ptal, jaký máš alibi, jen kamaráda, žena, ví, kde jsem tu noc byl.
0: No, a takovej žárlivej manžel, když je trochu cholerik a má přístup ke zbrani. Zůstáváme věrní, věrní country rádiu a jsme úplně v pohodě.

0: Country Radio. Zprávy.
1: Hezký den, máme čtvrtek 17. září. O víkendu bude ještě teplo, v sobotu mají být teploty až kolem 23 stupňů. V neděli ale od severozápadu dorazí studená fronta s deštěm a následným výrazným ochlazením. Začátek příštího týdne má být chladný, větrný a místy deštivý, teploty zůstanou většinou jen kolem 15 stupňů. Policie hledá dva maskované mladíky, kteří naskočili v Lipčicích nad Vltavou za jízdy na spřáhlo vlaku. Jde o takzvaný train surfing, za který hrozí až 8 let vězení. Plzeň začala opravovat 100 let starou budovu Pěš Šabalovy filtrace, prý poslední svého druhu na světě. Rekonstrukce přijde na 180 milionů a potrvá 2 roky, poté bychom se do unikátního vodárenského objektu mohli dostat i my. V Ostravě si můžeme prohlédnout unikátní archeologické nálezy z renesanční Opavy. Více než 30 let výzkumu bývalé městské spořitelny přineslo předměty, které přibližují život tehdejší aristokracie. Výstava v Národním památkovém ústavu je zdarma přístupná ve všední dny od 8 do 17 hodin.
0: Sport.
1: Fotbalisté Sparty vstoupili do Evropské ligy výhrou 4-1 na hřišti Araratu Arménia. 2 góly se blízkl norský obránce Gudal. Po přestávce skórovali Mercado a Vidra. Útočník Šik slavil s Leverkusenem vítězství 2-0 nad Celje. Záložník Schulz byl u výhry Lyonu 2-1 nad Anderlechtem Brusel. Do Evropské ligy dnes vstoupí také Plzeň, více Petr Plintovič.
2: Po Spartě čeká první zkouška v Evropské lize také na Plzeň. Viktoriáni ale mají v úvodním zápase této soutěže výhodu domácího prostředí. Ve Štruncových sadech vyzvou v 21 hodin belgický Royal Union Saint-Gillois.
1: Poslouchali jste čtvrteční zprávy, od mikrofonu zdraví Petr Šimáček.
0: Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby. Country.

Rychlejší koně, mladší ženský, starší whisky. No to je hat-trick jako rušitý. Krásná písnička od Babiho Daňka. Ano, ve stejném jménem názvu Rychlejší koně. Na Country rádiu dozněla 5. minutu po 8. hodině ranní. Vláďa Vlhová přeje krásné, pořád ještě dobré. Čtvrteční ráno máme 17. září a svátek slaví Naďa, Naděnka a nebo také chcete-li Naděžda. Pochopitelně, že se k tomuto jménu v této hodině dostaneme, stejně tak jako v pořadu Pod lupou, který nás čeká v té první půlhodině. No ale samozřejmě nebude chybět ani muzika, o tu nejbližší se postará kapela Marien Memento Mori, která se nám rozjíždí právě v tuto chvíli. Koukneme se také za dopravou a nastíníme si, jaké je dnes po ránku venku počasí. No a hlavně, ať se vám dobře daří a hezký poslech.

Tak to byl John Denver, Take Me Home, Country Roads v českém jazyce. Tuhle píseň určitě znáte od Pavla Bobka. Veď mě dál, cesto má. No a krásný oslí můstek, když jsme u té cesty, tak se na ty cesty, respektive na silnice podíváme. Konkrétně se podíváme na omezení za Poděbrady. V levém protisměrném pruhu zhruba na 38. kilometru stojí osobní auto. Dá se sice opět, ale zpomaluje se, tak ať do toho neplítnete. Přeji samozřejmě šťastnou cestu. Počasí dnes očekáváme oblačno až polojasno v Čechách, po ránu místy až jasno. No a nejvyšší teploty 17 až 22, což je docela na 17. zářijový den prima. Teď po ránu je chladněji, něco kolem 14 až 15. Tolik tedy informace z dopravy a informace o počasí. Nechoď do kláštera, to je výzva v podání sourozenců Ulrichových. Tam

choď do kláštera, krásná víla. Teď pohár lásky spolu vypijeme do dna. Dám ti to nejlepší, co ve mně ještě zbylo. Jen nechoď do kláštera, buď tak hodná.

0: pod lupou.
1: No a dnes pod lupou máme jednoho velmi významného českého textaře, který už bohužel není mezi námi. Zemřel v roce 2008, ale narodil se právě toho dnešního 17. zářijového dne, ovšem v roce 1943. Řeč je o Michalu Bukovičovi. To byl fakt skvělý textař, který psal především třeba texty pro Karla Zicha, samozřejmě pro Karla Gotta, Michala Tučného nebo skupiny Rangers. Když jsme u toho, tak vězte, že do češtiny Michal Bukovič přetextoval přes 130 anglických písní. Věnoval se mimo jiné také překladům písňových textů, a to z češtiny do angličtiny. No a mezi jeho nejznámější písně, které bez pochyby znáte z vysílání country rádia, tak je třeba od Ladislava Vodiči, že jo, Řidič ten tvrdý chleba má, nebo další, Žena točí globusem. Prodavač pro Michala Tučného tuhle píseň otextoval v roce 1974. No a takhle bychom mohli jmenovat a jmenovat. Takže zdravíme do textařského nebe Michala Bukoviče. To byla připomínka jeho narozenin, které by slavil právě dnes. To byl pořad pod lupou. Teď už si dáme copáky a písničku, která se jmenuje

0: tajné přání. Pokud vy, naši posluchači, máte nějaké tajné přání, tak věřím, že se vám dnešního dne opravdu splní. Držím palce.
1: Sedívám tak s kytarou, je nad ránem a každý šel už spát.

kolem jen ty praví, co jsem s nima za ty dlouhý roky hrál. Ten jeden mířil k oblakům a druhý pro svou skromnost nešel dál. A ten, co znal jen problémy a další, co se pořád všemu smál. Jsou ve mně jejich domovem, je jiný město nebo jiný stát. A třeba druhá strana světa.

Ivan Horký, skupina Kamelot, Zaprášené diamanty. Krásná písnička, úžasná muzika, báječný zpěvák, kytarista. Prostě k tomu není co dodat a není tam co vytknout. Já tu mám pro vás radostnou zprávu. Pakliže teď v 8 hodin 25 minut jste si teprve v tuto chvíli pustili vysílání Country Rádia, tak vám možná unikla informace, která se týká dnešního 17. zářijového dne. Vězte, že existuje spousta hudebních žánrů, ano. Jeden z nich je však velmi speciální, neboť právě dnes, tedy toho 17. září, je mu věnována velká pozornost. Původně pochází ze Spojených států, kde je v mnoha oblastech velice populární. No a jestliže ještě netušíte, o čem je řeč, tak řeč je o country hudbě, protože dnes mimo jiné máme Světový den country hudby. A protože nahlédneme do kalendáře v souvislosti s dnešními oslavenkyněmi, tak si k tomuto Světovému dni country hudby řekneme něco víc. No a teď si řekněme, že nás čeká Honza Vyčítal, skupina Greenhorns, to tenkrát 45. No a pak už to bude doprava a samozřejmě pravidelné zprávy kolem 8:30. Tak ať se vám dobře poslouchá, přeje Vláďa Vlach.

0: S Country rádiem na cestách.
1: Jsou tu dvě vlakové výluky, které se vztahují nejenom k dnešku, ale i k zítřku, takže opravdu jsou ty krátkodobé. Řekněme si, kde se tedy dnes a zítra vlakem nesvezete, je to na trase Frýdek Místek Vratimov, anebo také Suhdol nad Odrou Odra. No a co silnice? Začínáme dopravní nehodou na vozovkách, což nám hlásí D8, je to 9. kilometr ve směru na Prahu. Dochází zde k vyprošťování osob po dopravní nehodě, takže dávejte si v tomto místě pozor. No a České Budějovice, tak tady se havarovalo v ulici Na Sadech. No a ještě jednou České Budějovice, jako by toho nebylo málo, tak tady došlo k další kolizi, a to sice v ulici Hroznová. Tolik tedy doprava ve stručnosti, za chviličku počasí a zprávy a po půl se podíváme do kalendáře a řekneme si, co vše se vztahuje k tomu dnešnímu 17. zářijovému dně. Tak, nerušený poslech.
2: Country Radio.
0: Každou neděli po 23. hodině Country Radio. Krátké zprávy v půl.
3: A máme tu přehled z toho důležitého v několika větách. Premiér Babiš vyzval evropské lídry, aby usilovali o ukončení války na Ukrajině. Jako příklad uvedl amerického prezidenta Trumpa a jeho jednání s ruským protějškem Putinem. Energetici včera kvůli závadě odstavili druhý blok jaderné elektrárny Temelín. Už vyměnili vadnou elektronickou kartu systému řízení a po kontrolách chtějí obnovit provoz během dneška. Téměř 80% památek zapojených do akce Ministerstva kultury se vstupem zdarma má na konci září plné kapacity. Rezervace se prakticky hned zaplnily, například na hradě Karlštejn nebo zámku Lednice. Mapy.com přidávají do navigace úsporný režim, který mezi navigačními body stlumí displej a šetří baterii. Funkci je potřeba zapnout v nastavení navigace a nejvíce hodí, když jdete pěšky nebo třeba jedete na kole. Dnes má být oblačno až polojasno, výjimečně přehánka, na Moravě a ve Slezsku do dopoledne zataženo a na východě doznívající déšť. Teploty 17 až 22. Pohodový čtvrtek vám přeje Petr Šimáček.
0: Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby.

0: Dnešek v kalendáři.
1: Tak koho anebo co? Nebo respektive dohromady nám ten dnešní 17. zářijový den nabízí v tom dnešním kalendáři. Naděžda. Ano, to je jméno, které dnes slaví svůj svátek, někdy také zkráceně Naďa, jedná se o slovanské rodné jméno s významem naděje. Jeho původ leží v doslovném staroslověnském překladu jména Elpis, stejného významu, přičemž v ruštině pak došlo ke vzniku podoby Naděžda. Těch naděžd, naděnek je u nás téměř 18 tisíc, takže přejeme všechno nejlepší. Určitě znáte některé z těch osobností, které se píší tímto jménem, třeba Naďa Konvalinková nebo Naďa Urbánková. No a máme také světový den country hudby, já už jsem to nakousnul, tak si to pojďme trošku zdefinovat. Tento den je vlastně o hudbě, která definovala venkov v mnoha amerických státech. Country hudba však překročila, to všichni dobře víme, hranice oblíbenosti si těší také po celém světě. Tento žánr vlastně vznikl, abychom byli u té historie. Ve východní a jižní části Spojených států ve 20. letech 20. století především město Nashville v Tennessee je považováno za jeho kolébku. No a milovníci country hudby a příznivci se nadále snaží o zachování country hudby. Proto byl právě ten dnešek, tedy 17. září v roce 2003, založen jako neoficiální svátek Mezinárodního dne country hudby. Měl by sloužit k propojení hudebníků a jejich fanoušků. Tak my věříme, že ve vysílání country rádia se nám to daří. No a když už je řeč o country, tak v té country hudbě budeme pokračovat i nadále. V nejbližších chvílích nás čeká Chris Christopherson a pak už to bude třeba Honza Nedvěd a František Nedvěd a píseň, kterou určitě znáte, jmenuje se Igelit. Tak krásné ráno, přeje Vláďa Vlach.

0: Kris Kristoffersen v našem vysílání, až si dáme Igelit, tuhle tu písničku od bratrů nebo sourozenců Nedvědu, tak se podíváme na silnice. Máme tu hlášeny kolony, které jsou v Praze a konkrétně na příjezdu po Plzeňské na D5 právě do zmíněné Prahy. No, je zde hustý provoz a postojíte si nebo pomalu se budete posouvat od 7. kilometru až na Pražský okruh. Co počasí? 17 až 22 stupňů Celsia, očekáváme oblačno až polojasno. No a teď po ránu teploty nám malinko vzrůstají ve 8:45, už je to veselější, než tomu bylo časně z rána, a pohybují se kolem 14 až 15 stupňů. Tak má občas pršet, takže ten igelit určitě pro mnohé z vás v rámci pokrývky hlavy přijde vhod. Každopádně tady je muzika, tak si pojďme pěkně užít.
1: Okay.

0: Dospíváš to?
1: Říká se, že odvážnému štěstí přeje. A pak, když jste nejen odvážní, ale ještě jste s námi nespívali a máte pocit, nebo někdo vám říká, že jste zpěváci, tak můžete zavolat na telefon 210 323 333, protože tu je v pořadí druhá dnešní soutěž, která se vztahuje ke čtvrtku a já věřím, že ta ukázka, kterou vám pustím, bude dospívána někým z vás. Samozřejmě, jak říkám, chce to notnou dávku odvahy, abyste se k nám dovolali na tento telefon, tedy 210 323 333 a pak už je to na vás. Country Radio, dobrý den. Haló?
2: Dobrý den.
1: Dobrý den, tak už jste sám vyspíval, milí posluchači?
2: Haló? Dobrý den.
1: Slyšíme se.
2: Tak já volám, dospíváš to.
1: No, to voláte dobře, takže dávejte pozor, pustím vám ukázku, strašně špatně se slyšíme. Stlumte si rádio, jestli můžu poprosit.
2: Dávejte pozor.
1: Haló?
2: Haló, slyšíme se, ano.
1: Ano, haló. Tak nám to vypadlo. Tak tady máme druhý telefon. Country Radio, dobrý den. Haló?
3: Dobré ráno.
1: Dobré ráno. Tak troufnete si dospívat písničku, kterou mám pro vás připravenu?
3: Zkusím to.
1: Zkuste to. Tak jdeme na to. Pouštím ukázku právě teď.
4: Severní vítr je krutý. Počítej, lásko má stín.
1: A teď.
5: K nohám ti dám zlaté pruty. Nebo se vůbec nevrátím.
1: No paráda, nebylo to těžké, vidíte.
5: No,
1: mně se líbilo, jak jste se rozespíval i v rámci té ukázky té písničky, která byla zpívána v originále, takže moc a moc vám samozřejmě gratuluju. Je to prostě báječný. Zůstaňte mi na telefonu, máte u nás pěkný dárek, takže já si napíšu vaše nacionále. Souhlas.
5: Děkuju.
1: No, nemáte za co, a teď si Jaroslava Uhlíře a jeho Severní vítr pustíme pěkně od začátku. Dokonce já taky, hezký den. Pěkně zaspíváno, krásné to bylo.

přemýšlet, jak zvástit komu, prozradit, že díky tomu mám radost, že jsem zůstal, jaký jsem. Přemýšlet, jak zvástit komu,

Mám radost, že jsem zůstal, jaký jsem, ale důvod k radosti, tak ten by se měl vždycky najít. A já věřím, že u našich posluchačů Country Rádia se hledat nemusí, protože ta radost přichází primárně třeba i s muzikou, kterou vám nabízíme. Teď ještě před celou to bude Glen Campbell, no a po hodině 9. to už tu budeme mít dnešní 17. zářijové dopoledne a spoustu krásné muziky, třeba kapelu Hop Trop a Tři kříže. Tak ať se vám dobře poslouchá, přeje Vláďa Vlacha, v tuto chvíli už avizovaný Glen Campbell. Pořád ještě krásné ráno přeji.

0: Antri počasí.
1: Zítra oblačno až polojasno, jen výjimečně zaprší, na Moravě a ve Slezsku do dopoledne zataženo a na východě déšť. Ráno v Čechách ojediněle mlhy, teploty 17 až 22.

0: Country Radio. Zprávy.
1: Příjemný start do nového dne přeje Petr Šimáček. Mzdy v Česku letos nejčastěji rostou o 5%. Z průzkumu personální agentury vyplývá, že výrazněji si polepšují lidé v nedostatkových technických a provozních profesích. Průměrná mzda ve druhém čtvrtletí meziročně vzrostla o 6% na 52 tisíc korun. Na pražském letišti se v poslední době tvoří dlouhé fronty u pasové kontroly cestujících ze zemí mimo Schengen. Situaci bude během zítřka řešit mimořádná schůze představenstva letiště. Výstavba nového podchodu a zastřešení nástupišť v Kolíně běží naplno.
2: Cestující v nejvýtěžnější středočeské stanici získají plně bezbariérový přístup k vlakům, zvýší se bezpečnost provozu a zlepší propojení nádraží s městem. Hotovo má být v závěru příštího roku. Projekt je také koordinován s dalšími dopravními investicemi radnice. Luboš Dvořák, Kolín.
1: V Moravské Třebové se zítra uskuteční Den charity. Těšit se můžeme na hudbu, vystoupení, tvořivé aktivity i občerstvení. Akce na zámeckém nádvoří začne ve 14 hodin a připomene také 20 let denního stacionáře Domeček a 10 let občanské poradny.
0: Sport.
1: Všechny ligové fotbalové týmy včera postoupily do osmifinále MOL Cupu. Slavia vyhrála ve Varnsdorfu 5-1, Teplice zvítězily na hřišti Táborská 5-0, Hradec Králové porazil Příbram 2-1. Do dalšího kola prošly také Zbrojovka Brno, Pardubice, Artis Brno, Zlín a Slovácko. 8 českých boxerů a boxerek se představí ode dneška na mistrovství Evropy v Sofii. Je mezi nimi i Lenka Bernardová, která před 4 lety získala na evropském šampionátu stříbro. Ranní zprávy pro 17. září jsou tímto u konce. Hezký čtvrtek.
0: Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby. Country.

svátek Pete Rogers těm dvou život vzal. Svědomí měl vedle nich si klek,

Nebe počká, název té předcházející písničky ve vyslání Country Rádia, krásně nám to doznělo, dohrálo přesně 10. minutu po 9. hodině dopolední. Ano, čas se nám přehoupl k dnešnímu dopolednímu tématu, tedy k dnešnímu dopolední, kde se samozřejmě budeme zabývat nejenom muzikou, ale také celou řadou nejrůznějších událostí. A co je důležité vědět, že budeme mít samozřejmě i dnešní čtvrteční ranní otazník. Na to si ještě chvilinku počkáme, ale rozhodně nemusíme čekat na muziku, která nás čeká právě teď. A co je také důležité vědět, pak, že jste si vysílání Country Rádia pustili teď nebo před malou chvíli, tak vám možná utekla informace o tom, že dnes slavíme svátek, světový svátek country hudby. No a pochopitelně nesmíme zapomenout ani na Naděždy, kterým přejeme všechno nejlepší.

Víme, že nad zlato a bohatství je moudrost a uvážlivý čin. Že Eldorado není kdesi v dálce, ale docela blízko. V našich srdcích a v našem myšlení. A že jeho pravé jméno je svoboda, pravda a porozumění. Nosíme je v sobě a ptát se na ně je naše přirozená povinnost.

0: Co, kdy, kde a jak? Ranní otazník Country Rádia.
1: Když se řekne léto, tak vás bez pochyby napadne celá řada nejrůznějších aktivit, celá řada nejrůznějších činností. Konec konců s tím úzce koresponduje právě ten letní čas, kdy trávíme zasloužené dovolené, zasloužené prázdniny. No a tak si toho léta užíváme, jak se říká, o 106. I když to letošní léto pro mnohé mohlo znamenat utrpení v rámci teplot, které mnohdy přesahovaly i magickou ne 30, ale 40, kdy jsme prožívali tropické noci, což je vlastně noc, kdy teplota vystoupá nad 20 stupňů Celsia a my jsme se tak všichni jako potili a přáli jsme si, až bude konečně podzim a malinko se ochladíme. Tak samozřejmě podzim ještě oficiální teď není, když meteorologický je tady od 3. září. A to počasí je alespoň pro mě daleko příjemnější. Takže pokud jste zažívali něco příjemného, tak se s námi podělte, protože těch poznatků může být celá řada. Ale pozor, zkuste zapátrat v paměti, jaký je váš největší zážitek letošního léta. Ano, ten opravdu nej s velkým N. Může to být nový vztah, může to být končící vztah, může to být úžasná atmosféra někde v přírodě s kamarády. Zkrátka, tady se otvírá celé spektrum v rámci těch rozevřených nůžek možností, která jste to léto prožili. Takže ještě jednou téma dnešního ranního otazníku. Jaký je váš největší zážitek letošního léta? No a já už jsem moc těším na vaše odpovědi. Teď už dáme muziku, která samozřejmě do našeho vysílání patří. Kapela Jelen, no vidíte, třeba vás to bude motivovat, název písně Když se svlíkáš.

0: Country rádiem na cestách.
1: No a pojďme za dopravou. 9 hodin, téměř 30 minut a je tu dnešní dopolední dopravní servis. Začínáme pohledem na koleje, to se týká krátkodobějších vlakových výluk, ty nejaktuálnější se týkají dneška a zítřka, tak vězte, že se bohužel nesvezete na trasách Frýdek Místek, Vratimov, Soudol nad Odrou, Odra. No a to jsou tedy ty dnešní a zítřejší. O něco delší do 20. září, což znamená do neděle, je absence vlakového spoje na trase Berun Zdice, ale pozor, týká se to jen osobních vlaků směr Blatná. Co má nabízí silnice, tak jak jinak než bohužel dopravní nehody, Brno Židenice, tam zavítáme v tuto chvíli aktuálně, tam se hovorilo v ulici Rokycanova. Další dopravní nehoda, tak to je hlášena z Liberce. V ulici Hejnické došlo ke kolizi. No a ještě tu máme České Budějovice, tady došlo k havárce v ulici Hroznová. Tolik ve stručnosti doprava. My vám přejeme šťastnou cestu s Country rádiem. No a za chviličku další muzika.
2: Country rádio.
3: Písničky na probouzení jsou tu pro vás každý všední den mezi 6. a 7. hodinou raní. Nechejte prostřednictvím Country rádia probudit toho, koho máte rádi.
4: A k tomu můžete vybrat i jeho oblíbenou píseň či interpreta.
3: A svá probouzecí přání odešlete na mailovou adresu probouzení@countryradio.cz.
4: A nezapomeňte uvést telefonní číslo toho, koho máme probudit.
3: Aha, takže probouzeného, ne?
4: No, vždyť to říkám.
3: Aha.

0: Ranní otazník Country Rádia.
1: Tak léto je, dal by se říci v uvozovkách, to tam, protože samozřejmě na ten astronomický podzim si ještě nějakou chvíli počkáme, ale to léto je tématem právě dnešního ranního otazníku. Jaký je váš nebo byl největší zážitek právě toho letošního léta? Pochopitelně v těch vašich odpovědích se odráží i ty neskutečné vysoké teploty, mnohdy dosahujících přes den až 40 stupňů, no a v noci více než 20 stupňů Celsia, což vlastně se dá hovořit o tropických nocech a samozřejmě velmi tropických dnech. Tak to nám to léto malinko zhanilo, ale vaše příspěvky jsou veskrze pozitivní, dá se prožívat během léta cokoliv a mně se hrozně líbí, že mnozí z vás jste jako největší zážitek užili třeba nějaké koncerty, které jste v létě mohli absolvovat. Tak jdeme na ty příspěvky. Jeden z nich, pro mě a manžela jednoznačně nejlepší zážitek oslava 35. let narozenin Country Rádia v Pikovicích. A teď minulý víkend Trenčské Pikovice. Byli jsme pod stanem a obě akce byly prostě super. Ještě nás čeká Country Parník. Přejeme vašemu rádiu vše nejlepší. Jste dobří. Takže zdraví Marta a Zdeněk z Letohradu. Ahojky, pozdrav nám poslal Jiří. Vladimír, na první dobrou mě napadla atmosféra na folkové Lichnici. Posílám malou ochutnávku úžasného západu slunce. Hezký den přeje Jiří. Ano, tak tahle ta zpráva přišla na Facebook a samozřejmě jsou tam i krásně přiložené fotografie, tak si to můžete vychutnat. Další, Karel napsal. Největší zážitek, super sucho. No a teď ještě nám napsal Jiří, že jsem poprvé v životě dostal čepované pivko do namraženého půl litru. A jak chutnalo? Tak, Jirko, to vás zvu, protože mražené půl litry, to si myslím, že by mělo být zvláště v tomhletom vedru. No a další příspěvek napsala nám Irena. V tom hrozném vedru byl můj největší zážitek, když nám přijeli namontovat klimatizaci. Uf. No a teď, když dovolíte, tak bych tady měl vítězný příspěvek, který nám napsal Jindřich a píše. Milé Country Radio, už 35 let nepřekonalo nic to, co jsem právě v tomto roce zažil. Potkal jsem v létě svoji milovanou manželku, se kterou jsme celou tuto dobu a víc jiného nehledám. A i když prožívám krásné dny a krásná léta, tak nic tuhletu situaci a manželku netrumfne. Tak tenhle příspěvek se mi líbí, protože jsem řekl, že i v létě o prázdninách, o dovolených můžete narazit na partnera, se kterým potom můžete být celý život. No a tady se to zúročilo. Takže Jindřichu, ozvěte se, dárek od Country Rádia vás prostě nemine. No a když byla řeč o létě, tak bychom si jedno léto mohli dát v té hudební formě. Karel Zich, léto, jak má být. Takže pro mnohé z vás, jak jsem se tady dočet, tak to bylo léto fajn. Hlavně, že bylo volno, dovolená a my jsme si užívali krásného počasí.

0: Řeka ví, krásná písnička v podání Jitky Vrbové. No, my pro změnu víme, že se nám nezadržitelně přiblížila 10. hodina a po ní už další muzika. A ovšem tentokrát ve společnosti kolegy Milana Šmita. Tak ať si užijete ten dnešní 17. zářijový den, nezapomeňte popřát vše nejlepší nadějám. No a zítra budeme 6. Naslyšenou.
1: Country počasí.
2: Zítra oblačno až polojasno, jen výjimečně zaprší, na Moravě a ve Slezsku do dopoledne zataženo a na východě déšť. Ráno v Čechách ojediněle mlhy, teploty 17 až 22.

0: Country Radio. Zprávy.
1: Pěkné čtvrteční ráno vám přeje Petr Šimáček. Ministr pro sport, prevenci a zdraví Šťastný odmítl návrh, aby používání pyrotechniky na sportovních utkáních bylo trestným činem. Nadále by tak podle něj mělo jít pouze o přestupek. Test 16 konzervovaných fazolí v rajčatové omáčce odhalil výrazné rozdíly v chuti, obsahu bílkovin i soli. V jedné konzervě třeba bylo 22 gramů bílkovin, v jiné jen 13. Největší rozdíl byl u soli. V senzorické zkoušce D-testu propadly a ty fazole bílé, basta bílé fazole. Z hlediska soli byly nejhorší Bonduelle, Bonmany, Mild Tomato. Okolí stanice metra nádraží Holešovice se má proměnit v novou městskou čtvrť. Vítězný návrh studia Chybík Krištof počítá se dvěma náměstími, lepším propojením vlaku, metra, tramvají a autobusů a také s natočenou výškovou budovou. Součástí projektu je i bezbariérový přestup mezi vlakem a metrem. Na dny NATO v Mošnově o víkendu pojede víc vlaků i autobusů. České dráhy vypraví expresy z Prahy, Brna a Olomouce, jak říká mluvčí Vanda Rajnochová.
2: Kromě toho bude řada dálkových vlaků mimořádně zastavovat ve stanici Studénka, a to včetně vlaků kategorie Supercity. Ve Studénce zastaví i vlaky jedoucí ze Žiliny, Varšavy nebo Vídně. Posílena bude o víkendu i regionální doprava. Do zastávky Mošnov Ostrava Airport budou vypraveny zvláštní osobní vlaky ze stanic Ostrava Svinov, Bohumín a Opava Východ a více vlaků pojede také v opačném směru.
0: Sport.
1: Hokejisté Hradce vyhráli v úvodním kole extraligy ve východočeském derby v Pardubicích 5-3. Sparta zvítězila v Olomouci 5-2, Litvínov Brno 2-1, Kladno Vítkovice 4-3, Boleslav Budějovice 3-2 po prodloužení a Plzeň Liberec 2-1 po nájezdech. Hokejisté Vsetína pak deklasovali ve čtvrtém kole první ligy Zlín 7-1 a zůstávají bez porážky. Pardubice B Kolín 3-0 a jediné má plný počet bodů, Frýdek Místek Slavie 4-2, Chomutov Přerov 1-2. Úspěšný čtvrtek 17. září přeje redakce zpravodajství Country Rádia.
0: Country Rádio. Klidné rádio do neklidné doby.

Říkám to často a řeknu to i dnes, díky za tuhle tu písničku plnou naděje. Raduza a Robert Křesťan, Dobrý lidi. Předtím ještě Mirek Hofman a 6 dní na silnici, taky parádní věc. No a až si dáme Martyho Stewarta, tak pohled na to, co nás čeká v téhleté hodince. Pozvánka na pěknou výstavu v Budějcích. Jestli tam máte blízko, tak se to určitě vyplatí vyrazit do muzea. Více o tom pan Svoboda v kukátku Country Rádia. Teď už tedy před námi Marty Stewart. A Milan Šmid vám všem přeje krásný čtvrtek.

tom městě nikdo nezdraví. Šerif i soudce gangstři, oba řádně zvolený. A lidi strachem nezdraví. Sto cizejch zabíječů s pistolema skotačí. A zákon džungle panuje, je, je, je. Provazník plete smyčky, hrbař kopat nestačí. A truhlář rakve hobluje. V městě je řád a pro každého práce

v obloze přibitý. Pod sluncem sedlo kožený. Pod sedlem kůň, pod koněm moje nohy rozbitý. A starý ruce sedřený.

0: Vaškem Country Rádia.
1: Po delší době volám do Českých Budějovic, konkrétně do muzea. Na telefonu mám pana Svobodu. Dobrý den, pane Svobodo.
2: Krásný, hezký den všem.
1: Tak kdybychom vyrazili do Budějovic, do muzea, na co se tam můžeme tento týden těšit?
2: Tak určitě doporučíme výstavu Masožravky na terase, která už je u nás v podstatě tradicí několik let. A opět tu máme naše úžasné autory Markétu Aubrechtovou Dlouhou a Martina Dlouhého, kteří vlastně v rámci svých cest nejenom, že teda Masožravky fotí, ale zároveň mají i svou pěstírnu tady na Borku Českých Budějovic a my tak máme jedinečnou možnost mít každý rok více a více zajímavých exponátů. Máme hned několik novinek a určitě doporučujeme se návštěvníkům na to podívat, protože samotnému mi z toho přecházeli oči.
1: Jasně, tohle je velmi vděčná výstava. Vím, že každoročně mluvíme o tom, že má velký úspěch. Hned se zeptám, je i prodejní, dá se tam něco koupit?
2: Ano, určitě, výstava je prodejní, opravdu je z čeho vybírat. Markéta i Martin vlastně zájemcům poradí nejenom s tím správným výběrem těch rostlin, ale zároveň poradí, jak správně o ně pečovat, jak je pěstovat. Mají k dispozici i různé speciální substráty a podobně, takže to jsou určitě neocenitelné rady, které návštěvníci můžou mít též.
1: Takže děkujeme za pozvánku a závěrem řekněte, kde tedy můžeme výstavu vidět, ať je to úplně přesné a hlavně dokdy.
2: Ano, je to v historické budově Jihočeského muzea v Dukelské ulici. Výstava trvá do neděle 20. září a otevřeno máme vždy od 9 do 17.30, takže všechny zveme, ať už máte rádi mucholapky, láčkovky, rosnatky, tučnice nebo bublinatky, opravdu výběr je široký. Těšíme se na všechny, kteří tam přijdou.
1: Všechny Adély jsou připraveny a budou večeřet ve chvíli, kdy přijdeme. Děkujeme za pozvánku. Mějte se hezky a těším se příště naslyšenou.
2: Děkujeme, naslyšenou.

0: Rádio. Nejvíc country a českých písniček. Country
1: Rádio. Rád bych se zeptal těch, kteří vědí, proč místo zlatem platíme mědí, proč nejsme bílí a proč jsme jen šedí, ti, co chytrou kaši jedí. Určitě mi odpovědí.

0: Country rádiem na cestách.
1: Je tady trochu dopravních informací. Na trati 323 z Valašského Meziříčí do Ostravice jsou odřeknuty vlaky v úseku Veřovice Valašské Meziříčí z důvodu poruchy vozidla. Počítejte prosím s tím. Pokud jdete po D1, už teď tam čekejte nějaké kolony. Jedna z nich je na exitu 10, exit 12, tedy od exitu 10 k exitu 12, kolektor směr Říčany, tvoří se tam kolona vozidel. Počítejte se zdržením. Stejně tak počítejte se zdržením na D1 mezi 175. a 196. kilometrem ve směru na Ostravu. I tady už je nesouvislá kolona. Potom dávejte pozor na 210. kilometru ve směru na Brno. Tam stojí porouchané vozidlo a bude tam trošku překážet, takže i tam se můžete případně zdržet. Na D5 se podobná situace na příjezdu do Prahy. 8 kilometrů před cílem, tedy 8 kilometrů před sjezdem na Pražský okruh je kolona a i tam počítejte s větším zdržením. Na D11 se v tuto chvíli porouchané vozidlo stojí na 68. kilometru ve směru na Prahu a trochu tam překáží i tady. Počítejte s drobným zdržením. Samozřejmě k tomu přidejte i úseky, kde se pracuje na silnici, to znamená mezi 63. a 56. kilometrem ve směru na Prahu. Tam je zúžená vozovka, stejně tak obou směrně mezi 35. a 25. kilometrem. Šťastnou cestu pro vás všechny.
0: Country Radio. Dvorana Country, čili návštěvní hodina staršího archiváře.
2: Co bych vám tak, přátelé, asi mohl nabídnout? No, na začátek snad nějaký lahůdkový welcome song. Pak se vydáme do Country Music Hall of Fame a nahlédneme do antologie české country. No a pak se uvidí.
0: Každý čtvrtek po 19. hodině se na vás na vlnách Country Rádia těší starší archivář druhé kategorie Bezzy Junior.

0: Tuláckou stezkou s Vítkem Pěkným na Country Rádiu.
1: Dobrý den, milí posluchači skvělého Country Rádia. Je opět čas na naši toulku a tak se podíváme na vstišské kamenné spirály. Mezi obcemi Vstiš a Dobřany na jihozápadě Plzeňska se nachází kamenný kruh. Tento kamenný kruh byl vytvořen kvůli harmonizaci krajiny a také k doplnění vody. Je zapsaný Spolkem druidů České republiky jako kruh 21. Vstišské kamenné spirály patří ke kamenným geopunkturním řadám, které můžete najít také v Adršpachu, ve Zdoňově, v Pěčnově a v Horní Bělé. Kamenné spirály jsou výtvorem geomantů. Tak i na této se podílela mezinárodní umělecká skupina z Čech, Rakouska, Německa, Slovinska a Spojených států pod vedením slovinského velvyslance při UNESCO. Vstišské kamenné spirály jsou někdy nazývány dobřanským či českým Stonehenge. Tvoří je 8 velkých kamenů, z nichž každý léčí nejen krajinu, ale prý umí pracovat i s lidmi. Číslo 8 již od starověku představuje ženský princip Matky Země. I starořecké olympijské hry se řídily 8letým cyklem ženské planety Venuše. Také megalitické stavby svatyň Matky Země vznikaly na oktogonálním, čili osmiúhelníkovém základě i sidiny hvězdy v kruhu. I kamenný kruh ve Vstiši má silné propojení se zemí, což si uvědomíte, když se postavíte do jeho středu. Součástí kamenného systému je i oddělený prostor 3 velkých menhirů, kamenných bohyní, archetypů ženství a ženské svaté trojice. Nazývají se dívka, což je roztančený menhir na přístupu vlevo, zralá žena, to je menhir naproti vstupu, a moudrá stařena u přístupu vpravo. Ke kamenům přistupujte podle toho, jak vás který přitahuje. Opřete se o něj, zavřete oči a meditujte. Další podrobnosti o vstišských kamenných spirálách hledejte například na webu kudyznudy.cz. Kdyby vám náhodou přišlo na mysl nějaké pěkné místo na toulání a chtěli byste se o něj podělit s ostatními, tak mi o něm napište na e-mail tulák@countryradio.cz. Pěkný den vám přeje, Vít Pěkný.

obyčejně se dívá na malého chlapečka, jak malé zvíře se dívává na jiné. Ještě nechytit a rvátit si cizího,

0: Končí nám hodinka mezi 10. a 11. Tohle to byl Robert Moucha a jeho písnička Šéfe. Ještě předtím úplná novinka kapely Katy, Klidný ráno. Ještě si o ní budeme i povídat v průběhu dalších dnů a určitě se chystám i na rozhovor s touhletou skvělou kapelou. Ale teď už pozveme na rozhovor někoho úplně jiného. Po 11. hodině přijde velký sympaťák, jmenuje se Jirka Schmidt a budeme spolu tady pít kávu a povídat si o tom, co dělá v muzice. No, řekneme si prostě více po 11. Teď nás čeká předpověď počasí a také kulturní pozvánky, takže dobře vybírejte, pokud chcete vyrazit někam na živou muziku.
1: Country počasí.
2: Dnes bude oblačno až polojasno, jen výjimečně přeháňka, teploty 17 až 22. Zítra polojasno až oblačno, místy přechodně zataženo, odpoledne ojediněle přeháňky, spíš na severozápadě, večer ubývání oblačnosti, teploty 18 až 23.
3: Polovičatostce nevyplácí, jde-li o čisté potrubí. Ten, který užívá odpady dříve, než ochrání potrubí, nesmí se divit, že se jim odpadní potrubí časem zanese. Naštěstí je tu Fitonela. Zelený čistič odpadů z české rodinné firmy Ventura Venkov. Žádejte na ventura-venkov.cz. Pro 15% slevu zadejte kód RADIO. Fitonela. Prorazíme každou díru.
4: Víte, co je tohle, děti? Zlato. Jo, Zlatá rezerva CZ, to je spoření pro vás, pro vaši budoucnost. Zlatá rezerva CZ, to je klíč k vaší finanční jistotě. Vy jste moje zlato, děti.
5: Haló, jsem ztracen a bloudím.
6: Ztrácíte se v nepřehledném bludišti rozúčtování tepla. Naštěstí je tu Vypa.cz, která rozúčtování prostě umí. Vypa.cz zajistí fyzikálně důvěryhodné účtování nákladů na teplo a vodu i s dálkovým odečtem. Vypa.cz, rozúčtování tepla, které dává smysl.

0: Je 11 hodin. Country pozvánky a zprávy z kultury.
1: Zveme vás na Miroslava Palečka a poctu písničce. V sobotu se sejdeme v 18 hodin v Lázních Bělohrad v zámecké oranžérii. Opět se můžete těšit na koncert u příležitosti z tého výročí úmrtí Karla Václava Raise. Uslyšíte Palečkoviny s hudebněnou poezií našich básníků a dostane se i na novinky. Chystá se setkání osad na Barče a zároveň vzpomínka na Standu Chmelíka. V kulturním domě Barikádníku se sejdeme v pondělí 21. září v 19 hodin. Zahrají skupiny Archa, Bandoleros, THS Brzdaři z Olomouce a Kamarádi od Hvězdiček. Skupina Meziměsto křtí album, které se jmenuje Pramen, co neuteče. V pondělí 21. září se sejdeme v Malostranské besedě. Folková kapela Meziměsto se na vás těší. Zlaté šedesátky připravují další pravidelný koncert, tentokrát v pátek 25. září od 18 hodin na Prašivce v Praze na Letné v Ovenecké ulici. Podrobnější informace najdete jako vždy na Facebooku Zlaté šedesátky.
0: Country rádio. Klidné rádio do neklidné.

Má. Není vždycky jen všechno prýma. Stejně jako loni píšu holkám básně, lehko vážné rýmy znějí prostě krásně. Na kurtě zas válčím s tenisovým míčkem, Dáša marně hledá

vždycky jen všechno prýma. Venku nosím oči, jen na vrchu hlavy, krátký sukně kazí strašně rychle mravy. Na kytaru hraju, zpívám svoje písně, v skrytu duše čekám.

Má, není vždycky jen všechno prýma. Stejně jako loni, hýřím zase vtipem, v duchu jezdím zvolna s helenčiným zipem. Skončí tyhle časy, přijdou první mrazy, v koutě budu smutně

0: Dopolední káva s Milanem Šmitem. Countryový občasník, ve kterém si Milan Šmit u dopolední kávy povídá se zajímavými hosty.
1: Tak já jsem před celou zmiňoval, že přijde na návštěvu Jirka Šmit, konec konců jaro je tu, to tedy není jaksi zvolání, že by přišlo jaro, spíš podzim se přiblížil, ale písnička, která právě dozněla, je z jeho dílny, vy byste ji možná mohli znát, protože jestli se nepletu,

0: Možná bychom měli říct, aby si to provázání lidi nevysvětlili špatně, že my sice stejně zníme Schmidt a Schmidt, ale
1: přesně.
0: Takže na první poslech jako jo, ale na první pohled už vůbec ne, protože ty se píšeš úplně jinak než já.
1: Jasně.
0: Čili přátelé, nejde o žádnou protekci, tady není.
1: Ne, žádný příbuzenský vztah.
0: Ne, nic takového tady není, ale jsme kamarádi, známe se z muziky samozřejmě, no a tím se dostávám k tomu, že právě Jirka, Pražák původně, nebo si furt, bydlíš v Praze pořád. Tak vlastně s tím country rádiem je propojený úzce, protože ty si soutěžil v takové té prastaré soutěži Brána, nějak se to jmenovalo.
1: Brána do éteru.
0: A to je 97. Miloš rok Keller, s Milošem Kellerem, no.
1: A to je teda jako síla, no.
0: No, to už
1: to,
0: je.
1: To si vzpomínám, to jste sídlili v té Říčanské.
0: Aha.
1: A já jsem tuhle jsem to někomu vyprávil, nevím, jestli to takhle můžu přiznat, ale já jsem byl tak hrozně z toho rozhovoru ve stresu, že jsem šel za Milošem, že jsem naproti v parku jsem vypil cosi,
0: jo.
1: Ale vůbec to nepomohlo.
0: No tak teď ale uplynula řada let a ty už jsi zkušený ostřílený mazák normálně. Takže tehdy jsi sbíral vlastně úspěchy, dá se říct, v té soutěži. Ono to vlastně bylo od roku 93 do roku 97 několikrát,
1: tak,
0: jo,
1: tak,
0: tam je to
1: no,
0: prostě
1: no,
0: už už pár let, no a od té doby si projel celou řadu festivalů. Čili, ty jsi naznačil, že vlastně písnička, kterou jsme slyšeli, která byla ryze folková, kterou si ty zahrál s kytarou, byla taková starší věc. Dneska už je to jinak? Dneska hraješ jako s celou kapelou?
1: Ne, furt tohle to jako zůstává. I to jaro je tu teda, když mám to štěstí a někde hraju, taky hraju.
0: Jo.
1: Tak nějak je docela oblíbená.
0: Aha.
1: A jinak teda, co se týče nějakých aranží a spolupráce s ostatníma muzikantama, tak je na bázi nahrávání teda jako ve studiu. To byl takový taky můj sen, že ty písničky nějak dostanou jinou podobu, jinou tvář a že se mi to bude líbit.
0: Jasně,
1: prostě jinak.
0: Jinak, že to není jenom tak, s tou kytarou, jak jsi to složil a udělal, ale že to,
1: jasně,
0: že to oblečeš do slušivýho kabátku.
1: Tak a že prostě to budou dělat lidi, kteří brnkají.
0: Jo?
1: Líp než já.
0: No, když je tak jako líp, no, tak muzika není soutěž.
1: No, jasný.
0: Tedy, i když se dá soutěžit v ní, ale nejsou to závody na olympiádu. Když o tom mluvíme, tak s kým třeba teda jako nahráváš a spolupracuješ na těch věcech?
1: Hele, od začátku to už vlastně první úplně, kde jsem to začal nějak trošku brát vážně a to bylo jako na popud teda Zdenka Vřešťála, který si vzal písničku, jak vyšlo takovýto CDčko do minuty, že jo, takže už tehdy nějak jsem měl to štěstí, že byla vlastně zprostředkovaná cesta k Ravenovi, to je jako umělecký ten jméno.
0: Ano, shodou okolností teda jenom, jak je propojený, tak my, když jsme u Zdeňka Přeštěla hráli s Tomášem Prušou, tak Raven tam hrál společně s námi, ten koncert, taky to je to.
1: Jo, takže to bylo to první setkání s ním a ze studiem, kde kvůli jako tý minutový písničce, no a pak jsem tam nahrával, jak to jsem to já, což jsem nahrával sám jenom. A i pak teda ta díra v plotě, to už o to se, o aranži a všecko se postaral, teda tam ještě hraju i jako na kytaru, teda, ale jinak jako Vláďa, teda Raven. A teďka tohleto, tenhle můj poslední výstřel, Rande s Vychřicí opět teda, jsem měl to štěstí, že jsem nahrával u něj a jsem tou moc rád, no.
0: Tím jsme vlastně už nakousli to, proč jsme se tady dneska primárně sešli, protože kromě toho, že jsem ti nabídnul kafe, který si odmítnul, a kromě toho, že jsem ti nabídnul vodu, kterou si přinesl svojí, to jsou hosti do domu, tohle to takto má být. Tak si taky přinesl právě nové nahrávky a Rande s Vychřicí, to je titulka, kterou si my teď poslechneme. Kdybyste se chtěli Jirky na něco zeptat nebo pozdravit, můžete samozřejmě 720 00 11 11, SMS Brána je pro vás připravená.
1: Jsem tu.

jako dřív bejt hodnej kluk, na baru pít rosu z luk, jinou lodí v jiný řece prostě plout. Skončil sám, na duši novej šrám, rozum se zbláznil, ztratil svůj azyl.

0: Béčkovej Hollywood. Posloucháte Country Radio přes internet na www.countryradio.cz. Dopolední káva s Milanem Schmidtem. Countryový občasník, ve kterém si Milan Schmidt u dopolední kávy povídá se zajímavými hosty.
1: A tím dnešním zajímavým hostem je Jirka Schmidt a vlastně jsme si poslechli úvodní a taky titulní písničku z alba Rande z Vichřicí, které mi Jirka přinesl. Jirko, pojďme se tomu albu trošku pověnovat víc, protože ty jsi říkal, že vlastně je to album, které není úplně jako plnohodnotné délkou, že jsi udělal takový kratší a vlastně v podstatě to asi ani nevydáváš jako CDčko, ne? Nebo vydáváš? Nebo jak
2: ne,
1: to budeš pojímat?
2: Ne, to mělo dlouhý proces, ono se to vlastně nahrávat už mělo před 5 lety, první plány byly 14 písniče, pak 12, pak se to různě prohazovalo, byly tam nějaký praktický důvody, samozřejmě na jedné straně vytíženost třeba Ravena, na druhé straně nějaký zdravotní důvody a tak, z mé strany a tak. A pak jsem, abych jako usnadnil tu cestu a tím, jak se vyvíjí i vlastně trendy, tak ono to tak není úplně nic výjimečného. Takže jsme se domluvili jako na 6 písničkách v prvním plánu a jsem rád, že to tak jako dopadlo a já jsem si vždycky z toho dělal jako srandu, že poslední vzdech můj a tak. Takže doufám, jsme domluvení, že když to, takže natočíme další várku. No.
1: To je taký téma, který se pořád omílá kolem dokola. My to máme vlastně s Tomášem Prušou velmi podobně, taky jsme natočili vlastně 5-6 věcí a vlastně jsme to nedávali přímo na placku. Dali jsme to, dali jsme to vlastně na všechny ty sítě Spotify a tak dále, je to na YouTube. Pak jsme vlastně stejný písničky ještě udělali živě. Čili jako to jsou všechno věci, které se dají dělat. Na druhou stranu ze St. Johnny jsme teď nahráli desku a rozhodli jsme se, že to uděláme a že nejenom, že teda placku jako CDčko, ale že i ten vinyl je to stará muzika, ať to má všechno, co to potřebuje. Je to taková sázka do loterie, no.
2: Je to samozřejmě nádhera, což samozřejmě vám jako
1: osahá, jako no,
2: je to člověk osahá. Já jsem taky ze starý školy, že jo, toto, ale teď už tohle zrovna, to Rande z Vichřicí teda je k mání nebo k dostání k poslechu jenom na streamovacích platformách nebo těch online shopech nebo jak se to jako nazývá.
1: Jo, no, těžko říct, jaká bude budoucnost, ale pravda je, že třeba my už to album máme ho fyzicky v ruce a je fakt, že jsme ho třeba přinesli některým kamarádům, který nás finančně podpořili a oni jako děkovali a říkali, ježiš, to je hezký, ale my si to stejně už nemáme kde přehrát. Jako,
2: jestli nemají kde přehrát, to jsem samozřejmě jsem se dotazoval, nebo na koncertech vím, že s tím prodejem jako CDčka a taky nehraju tak často a tak, ale že je svízel, spíš to je jako nějaká reprezentace, že to i někomu dám.
1: A třeba památka, no, taky.
2: Památka, samozřejmě mě to dělá hezky, dobře a tak dále, ale potřebuji taky peníze na jídlo, no.
1: No jasně, to je druhá věc, že taky to musí člověk nejdřív zaplatit. A tím jsme se dostali k tomu, že peníze až na první místě. No, hele, ale každopádně, pojďme spíš k muzice, než k těmhle těm věcem kolem toho, protože to album tedy víceméně na světě je, to kratší. Je tam teda 6 věcí, jsi říkal, to všechno tvoje, všechno tvoje.
2: Všechno moje autorská tvorba.
1: No. To je autorská tvorba. No a ty jsi říkal, že jsi na tom spolupracoval teda s Ravenem, který se ujal produkce, jestli jsem to dobře pochopil.
2: Je to tak.
1: Ale jsou tam i další muzikanti, tak povídej, kdo to s tebou nahrával.
2: Je to tak, já jsem tentokrát to měl taky svůj vývoj, moje různý jako názorový prostě ujasňování a tak. A i tam byl nějaký zdravotní důvody. Jsem řekl Vláďovi, jako Ravenovi, že bych tam nechtěl hrát ani na kytaru, teda, abych jim dal nějakou volnost a aby fakt to bylo jako něco jiného, než je samozřejmě kmání. Mám furu nahrávek živých na YouTube a tak dále. Takže z toho jsem jako vycházel a takový bylo vlastně ten jako zadání. A Raven teda, ač teda prostě nevědomý, si víš, vej, tak dokáže úplně prostě fantastické věci všeho druhu, jako nechápu to. Takže se postaral o ten zvuk, o samotnou teda produkci nahrávání, hraje v písničkách na klavír, foukací harmoniku, vyskytuje se tam velmi důležitá osoba Jirka Kovář,
1: ano,
2: který mi hrál i na díře v plotě a který hraje na ty všechny možný kytary, akustický, elektrický, ukulele, jak to všechno jmenuje. A ve dvou písničkách je David Fárek, který tam hraje na saxofon v jedné písniči, kterou asi uslyšíme, jak na vodě, a ve vzhůru pořád spolu zůstanem hraje na klarinet. No. Takže to je tak zhruba. Jinak o sbory a tak se postaral Damian Kučera, což je syn jako Ravenu Vláďův.
1: Jasně.
2: A já teda zpívám.
1: Aby jsme nezapomněli. A my to album, my na něj ještě koukneme potom trošku podrobněji, ale teď si dáme další písničku, ta se jmenuje Děda Vševěd.
2: Dobře, Děda Vševěd, ano.
1: Je to o tobě, nebo?
2: No, právě, že ono to s tím moc nemá. Uvidíme. Jo, no. Otázka tam zní úplně nějak jinak a možná, že Děda Vševěd na to zná odpověď.
1: Dobře, pojďme si poslechnout.

0: S Country rádiem na cestách.
1: Tak je tady čas také na dopravní informace, rychlý pohled na polodenní výluky, které se týkají dnešních dnů a dnešního dne především. Frýdek Místek Vratimov, Suchdol nad Odrou Odra, Beroun Zdice, Vrané nad Vltavou, Týnec nad Sázavou a Nová Rolechodov. To jsou místa, kde dnes budete přesedat na autobusy. Koukám pro vás také na dálniční tahy, jestli je tam něco nového. 11.30, nic úplně zásadního, nového tady nevidím, ale starého je tady dost a dost, takže stále počítejte se zdržením na dálnici D1. Mezi 178. a 196. kilometrem je tam kolona vozidel, ve které budete postávat. Vidím, že stále ještě platí i porouchané vozidlo na 230. a půltém kilometru ve směru na Brno. Ještě jsme nebyli, myslím, dnes na D2. Podíváme se, jak to vypadá tam na příjezdu do Brna. To bývá také poměrně nahusto. Je tam hustější doprava, zejména protože na 1,5. kilometru jsou práce na silnici a provoz je převeden do protisměru, ale momentálně se sice trošku zdržíte, ale zatím tam není žádná velká kolona hlášena. Ovšem taková situace už není na D5, kde kolona je a poměrně dost dlouhá, a sice od 10. kilometru do 0. ve směru na Prahu kolona vozidel, to znamená od Loděnice už budete vlastně postávat, zejména v tom pravém pruhu pro velká vozidla, jenomže tím, že se i ty menší vozidla chtějí zařadit na Pražský okruh, tak potom na posledních 3 kilometrech počítejte s tím, že to je takový parkovišťátko trošku. Tak obrňte se trpělivostí, doražte do cíle bezpečně a Country Radio je s vámi. Hezký poslech.
0: Country Radio. Každou neděli po 23. hodině vám Milan Schmidt představí své album týdne. Žhavé novinky i zásadní hudební počiny let minulých pěkně pohromadě. Album týdne. Výhradně na Country Radio.
1: Tentokrát si poslechneme zcela zásadní album Kdo to zavinil od Slávka Janouška.
0: Country Radio. Nejvíc country a českých písniček.

0: Dopolední káva s Milanem Šmitem. Countryový občasník, ve kterém si Milan Šmit u dopolední kávy povídá se zajímavými hosty.
1: Tak a tím dnešním zajímavým hostem je Jirka Šmit. Nejenom, že naše jména jsou tak nějak podobná, protože sice se každý jinak píšeme, ale vyslovujeme tak stejně. My i věkově jsme si jako blízcí, jsme tak trošku už jako, no dětci, no. je to tak.
2: Vyloučeno.
1: No tak ono, no, řekni mi to po ránu. Ono to s tím souvisí, taky už se objevily nějaký ty neduhy, ty jsi to i zmiňoval, že trošičku ti to dělá problémy s hraním. No, každopádně, ale k tomu hraní se pojďme vrátit, protože teď je tady nový album. Já vím, že ty si objížděl spoustu festivalů. My jsme se viděli na některých, se je Budyňský poutník a já nevím, tady Tremský širák a Folkový prázdniny, Mohelnický dostavníky. A teď jsem tě delší dobu neviděl. Nevím, jestli je to úplně důsledek těch nějakých jakoby problémů. Ty ruce zlobí, viď, jak
3: stárne. No, tak jsou to nějaký prostě problémy s, jak to řekne, s pohybovým
1: aparátem.
3: Takže teďka to, ale já doufám, že to nějak odezní.
1: No to musí, no.
3: Vždycky jsem to v hraní směřoval spíš od toho jako jara nějak, přes to léto, myslím ty letní festivaly a tak, měl jsem to spojený vždycky s krásnýma chvílema z nějakého i místa v České republice, že jsem to spojil třeba z nějaký dva dny ještě dovolený a takhle jsme to prožívali, že jsme tam třeba zůstali i přes noc a tak. Takže teďka se modlím, abych byl teda OK a jelikož i z důvodu teda utlumení pracovních tedy povinností, jsem vlastně skončil v práci, bych rád se jako té muzice samozřejmě věnoval. No.
1: Jasně, takže tak jsi byl kantor, nebo jsi kantor ve výslužbě ale teď už.
3: No, je to výslužbě. Tak, teď už nějak chytrýho radit zpovzdálí.
1: Jo. No ale hlavně jsi muzikant, no to ne, takže modlíš prostě, to je tak daný, v létě tě čekám na festivaly, protože na to jinak nejde, jo, prostě.
3: Je to tak.
1: Jo, ale, co bychom, jako musíme si s tím nějak poradit.
3: No, je to tak.
1: Takže budu se těšit, jinak to je výzva i pro všechny pořadatele folkových festivalů, že Jirka Šmit má novou desku a je dobrý představit. Koukám, že už i dres má. Až si připravil.
3: Jsem si, ano, trošku jsem se vrátil do puberty. Jo. Já samozřejmě, protože jsem učil ekonomiku podnikání, tak je to prosím vás jako marketing samozřejmě.
1: Jo. Víš, no. Jirka, já to musím popsat, protože lidi nás
3: nevidí. To není vidět.
1: Jirka má hezký triko a teda musím říct s moc hezkou grafikou a nápisem Jiří Šmit a Rande z Vichřicí, to znamená, je to vlastně jakoby obal toho alba.
3: Tak, je to vlastně to, co je jako uvedený na těch streamovacích platformách.
1: A je to moc pěkný, kdo to dělal?
3: Moc se mi to líbí. Dělal to Daniel Kurz.
1: Takže jasně, už jméno známe.
3: Ano, samozřejmě známe.
1: My tři a vy jsme probrali.
3: Samozřejmě dělal i obaly a Aněka. A jo, jo. Byl solovým zpěvákem, dá-li se to tak říct, Kurtizán z 25. Avenue a tak dále. Aha. A ještě, co je na tom jako legrační, je, a je to velká náhoda, že je to můj bývalý teda jako student.
1: Aha,
3: Dneska je mu teda 40 let a ještě další náhoda je, že bydlí vlastně kousek ode mě a je to skvělý kluk prostě a moc mu za to děkuju, že mi to udělal.
1: Neuvěřitelný cit pro barvy. Už jsem to říkal i vlastně klukům a děvčatům z Mitři a vy, prostě ty obaly jejich, to je fantazie a tohle to je
3: jinak
1: taky
3: se zabývá grafikou, no.
1: Je to hezký, fakt hezký. Takže dres máš, už víme i, jak bude vypadat teda obal CDčka, až bude konečně dokončený. No a teď už jenom ty festivaly, aby se tam dalo jako vyrazit. No, sice album je s celou kapelou, ale předpokládám, že z mnoha důvodů, včetně těch ekonomických, asi když by si jel, tak to půjdeš s kytarou, případně ve dvou, nebo takhle nějak.
3: Určitě, no.
1: Takže výzva, no jinak kde tě můžeme teda, kdyby tě chtěl někdo oslovit?
3: Teďka zatím říkám, je to v tom stádiu očekávání, kdy čekám, že teďka ze sebe třesu teda nějaký ty zdravotní potíže a moc se těším na nějaký jaro, léto, kdy doufám, že do toho budu moc prostě vkročit plnou silou, chutí dále. No.
1: Tak je nejvyšší čas a ty stránky máš funkční, že jo, na stránkách?
3: Stránky mám jako funkční, oni jsou trošku 50 let před
1: ale fungujou, já na ně
3: koukám. Jako fungujou, je to jenom pro nějakou informaci základní, jinak takový další informace, teda takový jako profil, teda mám jako na Facebooku,
1: sítích, jasně.
3: Který tedy využívám jenom jako kvůli muzice a tak, no, takže z toho se taky dá čerpat nějaké informace.
1: No a hlavně kontakt na tebe teda.
3: A samozřejmě kontakt a i nějaká moje historie a tak je tam. A samozřejmě jako YouTube, která bych měl zmínit.
1: Ano, jo.
3: Jako kanál, kde teda prostě mám jako fůru nahrávek.
1: Nahrávek. vašeho?
3: Kde jsem jako sám, aby měli pořadatelé jako představu, takže tam jsou živá vystoupení a tak, jako co jsem začal, co hraju a jak a tak. No, takže...
1: Jasně. Primárně si folkář, ale další písnička by nám měla trošičku naznačit, že ani tak. Country úplně ti není
3: určitě
1: cizí.
3: Ne, protože... Určitě ne, to je mix, jako já to úplně jako nerozlišuju, jestli je to jenom folka, tak ne.
1: Jasně, prostě písničky.
3: Tak, přesně.
1: Jirkovo písničky.
3: Tak.
1: Takže na vodě Jirka Schmidt.

0: Posloucháte Country Radio přes internet na www.countryradio.cz.
1: Takže mým hostem je Jirka Šmit a už jsme nakousli trošičku, že jako tak samozřejmě s nadsázkou, že jsme dětci, nejsme žádní dětci, jsme chlapi tak v nejlepším věku. No ale stejně on je potřeba tu energii někde čerpat. Já to mám dobrý třeba, že mám v kapele mladý kluky. Víš? A za prvý mi nosí aparát, což je výborný na ty naše záda.
2: To jo, máte stížený.
1: No ne, jak je to hodně. A já fakt už jsem tak jako si říkám, no hele, po těch 40 letech a oni kluci jsou hodní a fakt mi ten aparát
2: vymohou. Ty schody jsou občas
1: někde. I nahoru na pódium mi to vynesou, prostě naloží do auta. Je to fajn, trošku si připadám jako hvězda, ale proč ne nakonec?
2: No jistě, samozřejmě.
1: No ale hlavně ta energie z nich při tom hraní, tak jako opravdu člověk omládne.
3: Je to, tak,
1: je to když se říká, že vlezeš na pódium a přestanou tě bolet zuby, tak ono to fakt jako tak funguje. No jakou ty si máš zkušenost, tak protože ty hraješ převážně sám?
2: Je to sám, což taky občas samozřejmě jsem tak jako zasteskne se mi třeba,
1: jasně,
2: že bych měl nějaký zpestření, nebo právě jak ty říkáš, že bych načerpal třeba nějakou energii od mladší, že jo.
1: No.
2: A samozřejmě jako líbí se mi jako ženský hlasy.
1: Mě i celý ženský se líbí.
2: No, tak samozřejmě.
1: Nejenom hlasy
2: je
1: taky,
2: to
1: ale
2: tak, tomu se přiznávám. A tak samozřejmě jako občas dělám nějakou jako legraci, že vyzvu někoho z jiný třeba kapely, třeba na festivalu, takže se mnou hrála i prostě mladička, jako dívenka si zaspívala v závěreční písnice něco končí a tak, jako mám z prvního alba. A takže takhle občas to zpestřuju. No a teď teda, jestli můžu teda zmínit to, protože bychom si měli zahrát teda poslední písničku z alba.
1: Ano, Vzhůru pořád spolu zůstanem.
2: Přesně tak, Vzhůru pořád spolu zůstanem. A tam já měl takovej sen velký. Říkal jsem si, kdy jindy než teď, moc času mi nezbývá, tak se musím osmělit, sebrat nějaké zbytky nebo veškerou odvahu spíš, která ve mně je. A oslovil jsem Šárku Adamkovou z Sarah Candy Adams, kde jsem chodil na koncerty a její prostě tvorba, hlas a tak se mi prostě hrozně líbí.
1: Ale já taky jí žeru.
2: Známý od, nebo jsem ji objevil teda, ne, že bych ji znal osobně, ale objevil jsem ji už prostě dávno, dávno. Samozřejmě ty hlasy druhá jako Nora Jones a
1: přesně,
2: tak, ale
1: přesně.
2: Není to jenom ona.
1: No, ale jako je tam taková mix, česká Nora
2: přesně,
1: Jones.
2: A je to mix těch žánrů, který prostě slyším v tom jejím hlase úžasně. A to se teda povedlo, když jsem ji oslovil, tak reagovala prostě úžasně. Písnička se jí naštěstí moc líbila. Já prožíval teda opravdu úplně fakt jako v pubertě stres, nervozitu, jestli to vyjde, jestli ano, musíš smát určitě, nebo posluchači, jo.
1: No ne, tak tomu to patří, ona ta zdravá nervozita a jakoby taková sebereflexie.
2: Samozřejmě
1: jsem byl
2: pokorný, protože
1: jasně,
2: to je prostě první liga, podle mě, muzikantská.
1: No, je
2: to
1: skvělá, no prostě.
2: A ještě jednou prostě Šárce děkuju a myslím, že mně se to líbí a snad se to bude líbit i třeba Country Radio nebo posluchačům.
1: Jasně. Tak já ti gratuluju, Šárku, zdravíme skutečně.
2: Určitě.
1: Já si často pouštím její album, prostě, protože přesně jak říká, já mám rád Noru Jones, vlastně poslouchám velmi, taky velmi pravidelně a taky tím, že se nebráním žádným žánrům, tak tam trošku ten jazzík v tom, ale ona prostě koketuje s country, duety s Dolly Parton a s dalšími hvězdami. Skvělý. No a právě Šárka jako na první poslech okamžitě mi připomněla. No je to skvělý. No tak to ti fakt gratuluju, že
2: no
1: se to povedlo.
2: No já děkuju moc, to fakt se mi splnil sen.
1: No takže album tady máme. Já mimochodem celé tohleto album, byť je kratší, představím taky jako album týdne a protože jsem ještě nepředstavoval tvoje předchozí album Díra v plotě, tak to nějak zkombinuju a vlastně
2: dobře, děkuju.
1: Představím tohle úplně nový a část toho staršího,
2: určitě,
1: abychom tu hodinku
2: určitě
1: naplnili, takže
2: určitě
1: já ti dám vědět, kdy to bude, našim posluchačům samozřejmě taky.
2: Jasně.
1: Jirko, já ti děkuju za návštěvu, ať se ti daří, hlavně zdravíčko, no to potřebujeme všichni, co si budeme povídat, to je to první.
2: Já děkuju za pozvání, děkuju i posluchačům, zdravím všechny posluchače u Country Rádia.
1: No, děkujeme a uvidíme
2: doufám,
1: se na festivalech.
2: Doufám, že se někde potkáme.
1: No, tu v létě na festivalech, zkrátka, ne, že možná,
2: tak
1: určitě, jo? Takže a úplně na závěr našeho povídání. Z Vzhůru pořád spolu zůstaneme Jirka Šmit a Šárka Adamková. Hezký poslech přeji.

Skutečně je fajn se probudit a za sluncem jít. Nechci bejt dneska sám, samota zní hlučně, s ozvěnou můžu se jen dokola přijít.

0: Country počasí.
1: Dnes se bude oblačno až polojasno, jen výjimečně přeháňka, teploty 17 až 22. Zítra polojasno až oblačno, místy přechodně zataženo, odpoledne ojediněle přeháňky, spíš na severozápadě, večer ubývání oblačnosti, teploty 18 až 23.

Polední menu Country Rádia. Vychutnejte si s námi to nejlepší z naší domácí hudební kuchyně.

Je 6 minut po 12. hodině, kapela Na pořád, kam a kudy nás dovedla kam? No přesně do poledního menu a kudy dál, no to vám řeknu, velmi jednoduché. Tři písničky před námi, Pavel Dobeš, Volupsie a Pacifik s Pepou Blažejovským zaspívají písničky, které mají společné téma, které když objevíte, získáváte opět drobnou cenu, protože i dnes soutěžíme o cedulku Country Pest, tak kdo ji ještě nemá a chtěl by ji získat, tak ať si pamatuje číslo 210 323 333, protože poté, co dospívá právě Pepa Blažejovský, tak se vás budu ptát, což je společným tématem třech písní, které si můžeme poslechnout právě teď.

střechami, kde jen vítr fičí, než vyvine rychlost a letí do světa. Vysoko tam nad námi, kde komíny se tyčí, tam komíník Magnusek je štětkou vymetá. Oči modré, hluboké jak jadran, vercajk šaty, účes černý havran. A když jdou kolem holky z fabriky, aha, a musí si držet knoflíky. Ve městě je čisto jasno, nikde žádná špína. Nejčastější slovesa jsou prosím, děkuji. Všude kolem spousta barev, každá z nich je jiná. A lidé ti si cestou

mnou ale nepřišel. A když už se to táhlo, město se jen trpělivě v sazích dusilo. S lidmi se to za tu dobu povážlivě nahlo. Nic nad nimi vyššího teď už nebylo.

Magnusek si totiž poslal pro pivo a kominické řemeslo hodil na skobu. Vzal do ruky majzlik a první kladivo a začal nutit kameni svoji podobu. Polec, co by připomínal jadran, účes, který měl jen on.

začaly chodit delegace lidí z okresu. On k ním takto hovořil na jejich adresu. Puškin, Goethe, Kozina, Jiří z Poděbrad. Každý z nich už dávno má svůj pomník někde stát. Každý má svou sochu na okrasu. I Masaryk jí mýval svého času.

0: Tak pomalu doznívá písnička Pacifiku Pepy Blažejovského Vzdálený Pacifik, no a my můžeme rozlousknout, což bylo dnes společným tématem třech písní, které jsme slyšeli, Kominík, Námořník a Vzdálený Pacifik, a myslím, že by to nemělo být tak složité, ovšem pozor, jak to bývá už každý den a jak je zvykem, může těch možností být hned několik a nás zajímá jen ta jedna jediná, kterou má na mysli náš hudební dramaturg, tak pojďme na to. Telefonní číslo 210-323-333 je pro vás připraveno. A já vám přeji dobrý den, tady je Milan, Country Radio. Halo, halo.
1: Ahoj, tady je David.
0: Ahoj, Davide, tak zdravím. Takže co jsi tam objevil jako společný znamení nebo společné téma?
1: Já jsem tam objevil vodní plochy, Pacifik, Jadran, Atlantik.
0: Vodní plochy, fajn. Můžeme to trošku jako blíž specifikovat, o jakou vodní plochu jde?
1: Moře.
0: Moře, oceán, klidně. Jasně, jo, to je v pořádku, tak to beru. Moře a oceány, to je to správné, co jsi tam v tom vydedukoval, a znamená to, že cedulka Country Pes poputuje k tobě. Máš doma pejska, Davide?
1: Nemám.
0: Nemáš?
1: Mám výbornou sousedku a ta má psa a už se těším, jak jí udělám radost.
0: Je, tak super, super. Takže zdravíme sousedku, cedulku pošleme, vydrž chviličku na telefonu, děkuji za účast soutěži a já ti řeknu za chviličku více, ano? Taky, taky. Takže David to odhalil velmi přesně, skutečně společné téma bylo moře a oceány, no a teď společné téma následujících písní je oběd. A hrát vám k tomu bude Vaby Daněk, Pozdní sběr, Jarda Samsonling s Vlastíkem Redlem, anebo třeba Pepa Šimek. Příjemný poslech.
2: Polední menu na Country Rádiu.
3: Dnes ráno, když bylo půl,

Skvělá píseň v poledním menu Pepa Šimek a Greenhorni přes pláně. Tuhle tu písničku jsme si vlastně všichni Jihočeši na vojně vzali jako za svoji jihočeskou hymnu v podstatě. To jsme zpívali vždycky, vzpomínali na domov a říkali si, že jsme Jižani. Takže pokud poslouchají kluci, kteří se mnou byli na vojně Jihočeši, tak tuhle písničku jsem třeba mohl poslat pro vás, kluci. Ale jinak teď další písnička, která se jmenuje Hráz a je od Brontosaurů, tak ta bude poslána všem Naděždám, protože právě Naděžda dnes slaví svůj svátek.

0: Čarodějka chvějka, která se touhou po vdávání chvěje, dosud prý nepotkala čaroděje koloděje. Ten žije v lesním podzemí, sám, jako krtek. A dokonce ho neobjevil ani Václav Čtvrtek. A protože znám čarodějku chvějku i její spády, řekl jsem si, byl by pokoj, kdybych je dal dohromady. Možná, že o ní neví a mé rady si bude cenit. Konečně, každý chlap se dřív či později chce ženit. Potkal jsem ho v lese, právě si nesl hřib. Zasmál se, čarodějka chvějka, to není můj typ. Ta řeč, kterou užívá, když zaklíná, mým uším divně zní, vždyť je to čarodějština. Jsem taky čaroděj a vyznám se ve všech tajích, jenomže dobře vím, že žiju v českých krajích. Tak místo hadů sbírám v lese dříví před zimou a potom u kamen se bavím kouzly s češtinou. Například, jestliže mladá žena je mladice, pak silná musí být silnice. Když se brání, bránice, a když je rovná, rovnice. A jestliže mnoho soch je sousoší, pak tedy mnoho žen je soužení. A to není všechno, znám toho více. Ženský rod vzniká třeba koncovkou ice. Od slova krab je do krabice, od slova had hadice, od berana beranice, z čepu je čepice, ze slepce slepice, z jalovce jalovice, z palce palice, ze slunečníku slunečnice, rovník rovnice, poledník polednice, ručník ručnice, oběžník oběžnice a zimník zimnice. Jo, jo, málo kdo se v tom vyzná jako já. Ženský rod vzniká i koncovkou a. Kos kosa, patron patrona, rým rýma, váh váha, nor nora, lup lupa, kýl kýla, vír víra. Když člověk přemýšlí, hned všechno jde. I třeba pohrát si s příponou E. Mandl mandle, vůl vůle, brusel brusle, datel datle. Řekl jsem, mluvíš jako učebnice, jenomže koncovky nejsou jen E, A i C. Co takhle rošťák a roštěnka? Chvíli přemýšlel, nabral sila, pak mě lavinou slov zavalil. Kopr kopretina, mandarin mandarinka, herec herka, růženec růženka, jedlík jedle, orient orientace, duch duchna, stud studna, bez psina. Vdova ponorový je ponorka, početníkovi početnice, manželka Kata je Katka a jejich děti Kaťata. A potom málo kdo má zdání o časování a skloňování. Jablko, tyblko, onblko, myblko, vyblko, oniblko. Fibich, fibis, fiby, fibichom, fibiste, fiby. Země koule, z tebe koule, z něho koule, z nás koule, z vás koule, z nich koule. Město, tobě sto, jemu sto, nám sto, vám sto, jim sto. A pokud ti to něco říká, v češtině je i matematika. Například netopír je brutopír minus starapír. 100 žár je 200 žár dělený dvěma, nebo 30 žár krát 2 plus 40 žár. 100 dola je 20 dola na druhou minus 300 dola. Třinec je osminec bez pětince a sedmikráska polovina 14 krásky. No, tak to by snad stačilo. Víc už ti pro dnešek nepovím a s těmi slovy se chystal zmizet za křovým. V té chvíli zaslechl jsem z hloubi lesa cupy cupy dub a čarodějka chvějka stála tam, co starý dub. Povídá, čaroděj koloděj, tak já nejsem tvůj typ. Čaruj si jak chceš, já to stejně umím líp. Marně se pokoušíš schovávat za tou houštinou. Teď si nepomůžeš ani kouzly s češtinou. Udělám a další do sbírky. Další do sbírky.
1: Polední menu na Country Rádiu.

Tak přátelé, koukám na to, co nás čeká dnes večer a jestli se nepletu, je čtvrtek, takže Dvorana Country, kde kromě série vězeňských songů na vás čeká i setkání s irským zpěvákem jménem Mick Denver. No a do Dvorany slávy prý bude Bezzy uvádět Krise Christophersona. Doufám, že se nepletu a koukám tedy na správný pořad, ale myslím si, že je to tak v pořádku. Takže to si myslím hezký program na dnešní 19. hodinu, kdybyste náhodou nevěděli, co značatým večerem, tak zůstaňte s Country rádiem a rozhodně se nebudete nudit.

0: Pokud jsme hovořili o Johnu Denverovi, tak se nám tahle ta písnička přímo k tomu hodí, když milenky pláčou, známe ji samozřejmě i v podání mistra Karla Gotta, ale tohle je nám mnohem bližší, Tomáš Linka a jeho Přímá linka. Zároveň ovšem taky poslední skladba dnešního poledního menu, před námi 13. Nepůjdeme daleko s první písničkou od Tomáše Linky, dáme si totiž Michala Tučného, jeho dlouholetého souputníka, no a pak půjdeme trošku dál a sice vyrazíme na špatný flek s kapelou Nové struny. A to už je zase jiná písnička, jiný styl, jiný žánr, ovšem také máme k této písni blízko, protože právě v této písni můžete slyšet i našeho kolegu Kubu Jirouška.
1: Country počasí.
2: Dnes bude oblačno až polojasno, jen výjimečně přeháňka, teploty 17 až 22. Zítra polojasno až oblačno, místy přechodně zataženo, odpoledne ojediněle přeháňky, spíš na severozápadě, večer ubývání oblačnosti, teploty 18 až 23.

0: Country Radio. Zprávy.
1: Dobré odpoledne vám přeje Petr Šimáček. Ano, SPD a motoristé se dnes dohodli na rozpočtu. To by mělo umožnit jeho definitivní schválení v pondělí. Schodek by měl příští rok klesnout o 20 miliard korun a v roce 2028 o 60 miliard. Psycholožka u soudu v Mostě dnes nedoporučila podmíněné propuštění Zdeňka Navrátila Vocáska, který je ve vězení téměř 40 let za dvě vraždy. Podle ní u něj přetrvává porucha osobnosti a nedošlo k posunu. Několikaletá oprava městského plavečáku v Liberci potrvá o dva měsíce déle, než se původně myslelo. Termín samotného otevření se ale nemění. Více náměstek primátora Lenert.
2: Stále platí termín otevření v září příštího roku, s tím, že teď kvůli Energocentrum jsme posouvali termín dokončení, který nově bude do 15.8. Je to ale i dohodnutý se všema poskytovatelé dotací, takže by to nemělo ovlivnit žádný dotační peníze. Navíc jsme domluveni se stavbou, že zahájí zkušební provoz dřív, takže vlastně by to nemělo ohrozit ten cíl, ke kterému všichni směřujeme, aby se v září 27 plavalo.
1: V centru Brna začala ražba nového kolektoru pod ulicemi Česká a Středova. Horníci mají během zhruba roku vybudovat 235 metrů dlouhý tunel, do kterého se uloží vodovod, kanalizace, teplovod a kabely.
0: Sport.
1: Čeští volejbalisté prohráli na mistrovství Evropy se Slovinskem 1-3 na sety a ve skupině skončí nejhůř třetí. Pokud dnes Řekové porazí Slovensko, naši klesnou na čtvrté místo a budou mít horší nasazení do osmifinále. Pilot F1 Max Verstappen vyhrál na Silverstoneu závod proti stovce soupeřů na motokárách. Na první místo se z posledního probojoval během 14 kol, přičemž v jednom kole předjel více než 60 jezdců. Mezi vyzývateli byl i český influencer Jan Liška, který vypadl hned v úvodu. Další zpravodajský blok odvysíláme opět za hodinu.
0: Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby.

Co jsem slíbil, to jsem splnil. Michal Tučný i Nové struny nám zahráli a co nás čeká dál? V Kukátku Country Rádia vás pozvu na zajímavý festival, který pomáhá dobré věci. Nebudu zvát já, ale jedna zpěvačka, se kterou se znáte určitě z vysílání Country Rádia, jmenuje se Elena Schönsteinwitová a zve nás vlastně každoročně na tuhletu akci, tak se nechte pozvat i letos. Jinak ještě v téhleté hodině pro vás budu mít pozvánku já, a to na pořad, který připravuji na neděli 20. konkrétně na album týdne. No a navíc uděláme pozvánku i na zítřejší ráno s naším kolegou Láďou Vlachem. Z muziky potom Láďa Hrubec třeba, nebo Vajnona, anebo si pojďme dát Kennyho Rogersa.

Když po střechách večer se na město snáší a okna jedou potichu spát, zas dívám se do ulic, do cizích tváří a hledám, co vidím.

0: rokem Country Rádia.
1: Poslechněte si, přátelé, další pozvánku na pěknou akci. Pozve nás Alena Šernštejn-Vítová. Alčo, ahoj.
2: Ahoj.
1: Prosím tě, tuším, že je to stejná akce, na kterou jsme zvali loni, ale nechám to na tobě. Pozvi nás někam.
2: Přesně tak. Je to akce Harmony Fest, která probíhá v sobotu přes celý den v Jablonci nad Nisou. Je to finále autorsko-interpretační soutěže pro děti do 18 let.
1: Ano.
2: Takže ty děcka, co píšou písničky, tak tam bude takový výběr z celé republiky. To je zasazený do ostatních interpretů, takže budeme tam mít letos Joffie Ders, která je jako zpěvačka kapele Midi. Ondra Ruml bude hlavní host. Já tam zahraju s Bluegrassem, BG Bazar. Budeme tam mít i finalistu Porty, hudební soubor Vášky a mnoho jiných. Všechno to je vlastně charitativně laděný. Takže kdokoliv přijde, tak vlastně vstupný je dobrovolný, může tam využít plno dobrovolného programu, nechat si naplíst copánky třeba, nebo takové věci, a je to pro klub cystické fibrozy a nebo pro autisty v Liberci. Protože to s náma spolupořádá spolek Astronaut.
1: Ty jsi říkala, že je to v sobotu, ale neřekli jsme, jestli už tuto nebo jakou,
2: To je taková zásadní věc, je to teď v sobotu 19. září.
1: A řekni ještě přesně místo, ať se nestratíme.
2: Jablonec nad Nisou, letní scéna Eurocentra a klub Stage.
1: Aha, dobře.
2: Je to v centru města.
1: Fajn, děkujeme za pozvánku, ať se to vydaří, měj se hezky a ahoj.
2: Já děkuji za zavolání a mějte se krásně. Ahoj.

0: Country rádiem na cestách.
1: Pojďme se podívat na dopravní informace, konkrétně se koukneme na městskou hromadnou dopravu v Brně a mám pro vás zprávu, že z důvodu výkopových prací bude v sobotu 19. září od 7.15 do 16 hodin vyloučen provoz tramvají v části ulice Táborské. Tramvajová linka číslo 9 bude v provozu pouze v trase Čertova Rokle smyčka Geislerova. Tolik tedy Brno a městská hromadná doprava o víkendu, tedy respektive v sobotu 19. Teď pro vás koukám na dálnice a jako nová zpráva se tam jeví na D1 178,5 km ve směru na Brno, kde jsou zbytky po dopravní nehodě na vozovce. Je to zatím bez policie, ale pohyb osob na vozovce, a to včetně dětí, a začíná se tvořit kolona, takže velmi, velmi nepříjemná situace, neprůjezdný levý jízdní pruh. Ještě jednou opakuji, 180 km, téměř 178,5 ve směru na Brno. Buďte velmi opatrní. Přejeme vám všem šťastnou cestu. Country
2: Radio. Písničky na probouzení jsou tu pro vás každý všední den mezi 6 a 7 hodinou raní. Nechejte prostřednictvím Country Radia probudit toho, koho máte rádi.
3: A k tomu můžete vybrat jeho oblíbenou píseň či interpreta.
2: A svá probouzecí přání odešlete na mailovou adresu probouzení@countryradio.cz.
3: A nezapomeňte uvést telefonní číslo toho, koho máme probudit.
2: Aha, takže probouzeného, ne?
3: No, vždyť to říkám.
2: Aha.

jeho jméno a tribuny vstávají. Tam teď nesmíš, uzavřeno, přesto všichni čekají. Pojedou, pojedou. Tvoje stopky v trávě leží a tak s Bohem zašeptej. Vteřiny si dále běží, ale ty už nejdeš.

Já samozřejmě neznám váš program na víkend, ale chci vám říci, že jestli v neděli 20. ve 23 hodin budete doma a budete poslouchat Country Radio, tak si poslechnete skvělé album. To album se jmenuje Kdo to zavinil a má ho na svědomí Slávek Janoušek. Album, které je opravdu moc, moc pěkné. Já s ním mám velikou radost, že jsem ho mohl zařadit, že mi ho Slávek doručil. Navíc tentokrát je to reedice, ještě je obohacená o další 3 písničky oproti původnímu albu. Jinak to album je opravdu velmi dobře hodnoceno, nejen tedy fanoušky Slávka Janouška, ale i hudebními kritiky, například Jiří Černý společně s dalšími kritiky zařadil tohleto debutové LPčko k vůbec nejvýznamnějším českým folkovým a písničkářským deskám historie. Takže já myslím, že se vyplatí počkat na tu 23. hodinu a užít si společně s námi desku, která obsahuje například i tuto píseň.

0: Hodina po 13. končí, před námi 14. to znamená pozvánky za kulturou, předtím také předpověď počasí a ještě předtím pozvánka od našeho kolegy, od ranního moderátora Ládi Vlacha. Takže jestli stáváte v 6 hodin, tak Láďa tu zítra určitě bude připraven a bude mít tento program.
1: Zdravím vás, milí posluchači. Pokud nevíte, co bude náplní zítřejšího, tedy pátečního ranního vysílání Country Rádia, tak se nechejte překvapit. Možná jenom tak náznakově prozradím, že si řekneme něco o tom, od kdy byla na českých gymnáziích zavedena čeština jako vyučující jazyk. A to není zdaleka všechno. Co se stalo rok poté, co byla otevřena přehrada Desná, tak to bude dalším ze zajímavých témat během zítřejšího raně dopoledního vysílání s Vláďou a Skačkou. Samozřejmě nezapomeneme ani na vaši oblíbenou muziku na soutěže. Tak už se zítra moc těšíme. Úderem 6. Ahoj.
2: Country počasí.
3: Dnes bude oblačno až polojasno, jen výjimečně přeháňka, teploty 17 až 22. Zítra polojasno až oblačno, místy přechodně zataženo, odpoledne ojediněle přeháňky, spíš na severozápadě, večer ubývání oblačnosti, teploty 18 až 23.
4: Haló, jsem ztracen a bloudím.
5: Ztrácíte se v nepřehledném bludišti rozúčtování tepla. Naštěstí je tu Vypa.cz, která rozúčtování prostě umí. Vypa.cz zajistí fyzikálně důvěryhodné účtování nákladů na teplo a vodu i s dálkovým odečtem. Vypa.cz. Rozúčtování tepla, které dává smysl.
6: Víte, co je tohle, děti? Zlato. Jo, zlatá rezerva CZ, to je spoření pro vás, pro vaši budoucnost. Zlatá rezerva CZ. To je klíč k vaší finanční jistotě. Vy jste moje zlato, děti.
7: Polovičatost se nevyplácí, jde-li o čisté potrubí. Ten, který užívá odpady dříve než ochrání potrubí, nesmí se divit, že se jim odpadní potrubí časem zanese. Naštěstí je tu Fitonela. Zelený čistič odpadů z české rodinné firmy Ventura Venkov. Žádejte na ventura-venkov.cz. Pro 15% slevu zadejte kód RADIO. Fitonela. Prorazíme každou díru.
8: Když spustí housle za skejnou.
9: Housle, akordeon, triangle. Prostě Cajun. Ten hrajou nejlíp v Louisianě. Konec konců ho tam vymysleli. Kdo by si chtěl užít tu starou, dobrou hillbilly, ať nasedne do vláčku v Bobeš Cannonball a zajede si nahoru do Apalačských hor. A když už budete na palubě, vemte to rovnou do Texasu. Tam vládne Western Swing a Bob Wills. Říkal mi to sám Willie Nelson. Tak to musí být pravda. Kdo nerad cestuje takový dálky, ten může zajet k nám na Berounku. Tam vládne náš starý šerif Denny.
10: Stařičký šerif už líně prdlku poláhlý vztah.
9: A když se šerif unaví, pustíme si country rádio a jsme taky úplně v pohodě.
11: To je peklo. To naprosté ticho je ubíjející. Nejbližší vysílač country rádia je na 500 mil daleko a mé uši lačné hudby zejí prázdnotou.
12: No, smutný příběh, ale s dobrým koncem. Někde tam vysoko, na modré obloze, se totiž pohupuje družice jménem Astra. Ta umí přenést vlny country rádia i daleko za hranice a bez poplatků. Country rádio i ze satelitu. Naladíte na Astře 23,5. Více na www.countryradio.cz.

0: 14 hodin. Country pozvánky a zprávy z kultury.
1: Zveme vás na Miroslava Palečka a poctu písničce. V sobotu se sejdeme v 18 hodin v Lázních Bělohrad v zámecké oranžérii. Opět se můžete těšit na koncert u příležitosti z tého výročí úmrtí Karla Václava Raise. Uslyšíte Palečkoviny s hudebněnou poezií našich básníků a dostane se i na novinky. Chystá se setkání osad na Barče a zároveň vzpomínka na Standu Chmelíka. V kulturním domě Barikádníku se sejdeme v pondělí 21. září v 19 hodin. Zahrají skupiny Archa, Bandoleros, THS Brzdaři z Olomouce a Kamarádi od Hvězdiček. Skupina Meziměsto křtí album, které se jmenuje Pramen, co neuteče. V pondělí 21. září se sejdeme v Malostranské besedě. Folková kapela Meziměsto se na vás těší. Zlaté šedesátky připravují další pravidelný koncert, tentokrát v pátek 25. září od 18 hodin na Prašivce v Praze na Letné v Ovenecké ulici. Podrobnější informace najdete jako vždy na Facebooku Zlaté šedesátky.
0: Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby. Country Radio.

Zdeněk Šut. Hodně zajímavá píseň na úvod této hodinky, jednak tedy Honza Nedvěd a František Nedvěd Kohout, ale já měl na mysli hlavně písničku, která dozněla teď bezprostředně, a sice Beyoncé Texas Hold'em. To je taková, řekněme, novinka, protože je z roku 2024, hodně jsme o této skladbě mluvili, hodně se o ní diskutovalo a ve vysílání country rádia už má svoje pevné místo. Stejně tak jako nejrůznější pozvánky. A co se pozvánek týče, tak tahle ta hodina bude vlastně zasvěcena pro všechny, kteří neposedí na místě, protože jednak nás čeká tulácká stezka a taky kukátko country rádia, které by mělo zvednout ze židlí všechny motoristy.

0: vlakem Country Rádia.
1: Je tady další motoristické kukátko Country Rádia, které voní benzínem, a na zajímavou akci pro všechny motoristy nás pozve Standa Berkovec. Stando, ahoj.
2: Ahoj, Milane, přeju tobě i všem posluchačům hezký den. Jasně, když to u mě voní benzínem, tak jsou to motorky, to je ti jasný.
1: Ano.
2: A je to staroslavná anglická značka Royal Enfield,

0: A ovšem, kromě toho, že letos slaví 125 let nepřerušené výroby a má za sebou slavnou minulost, tak dělá naprosto úžasnou akci od roku 2011. A jmenuje se to One Ride. A je to vlastně jedna jízda v jeden den na celém světě. Ovšem, kde jedou různé partičky, různé kluby, různé trasy. Co motorka, co parta, co jeden nějaký lidský osud, tak vždycky je to nějaký příběh. Mm-hmm. Ale prostě je to sjednocené tím, že to je jedna jízda v jeden den. Mm-hmm. A je to pod takovým hezkým heslem leave every place better. To znamená zanechat každé místo lepší.
1: Ano.
0: To znamená, že v té filozofii je, že to je pohodová výšťka, že tam je nějaká pokora a úcta k těm místům, těm místním obyvatelům, že tam je ve hře bezpečnost a taková prostě přátelská výška.
1: Co to znamená třeba pro naše posluchače motorkáře? To se jede teda tady i u nás?
0: To se jede u nás na mnoha místech. Já určitě budu startovat z Bohušovic nad Ohří, takovou 40-kilometrovou trasu, kdy pojedeme do Velkého Března do Mariny Vlatířov u Labe a z Bohušovic nad Ohří to bude 39 kilometrů a zpátky to bude 40 kilometrů, budeme startovat ve 12 hodin v neděli 20. září.
1: Aha.
0: Odstartuje nás cestovatel Tomík a pochopitelně až se vrátíme, protože továrna Enfield teď sídlí už od 50. let v Indii, tak tam bude indické jídlo a bude tam bezvadná skupina Reverse hrát, takže tam bude bezvadný program. Takže v pravé poledne startujeme a už od 11 hodin se v takové velké symbolické garáži v Bohušovicích nad Ohří budeme scházet.
1: A je to teda určeno jenom pro tuto značku, nebo mohou motorkáři přijet i na jiné mašině?
0: Je to pro tuto značku, ale ono těch příznivců je hodně, ale určitě, když přijede někdo na nějakém jiném motocyklu, tak ho nevyženeme, protože, jak říkám, ten celý duch té akce je velmi, velmi přátelský.
1: Stando, já si myslím, že dohledat si tuhletu akci nebude problematické nikde na internetu a dovědět se o tom více, ale asi závěrem řekni ještě jednou tedy pro všechny zájemce, v kolik hodin, kde mají být, aby to všechno stihli.
0: One ride, jedna jízda v jeden den na celém světě, v loni a předloni to bylo kolem 70 zemí, Bohušovice nad Ohří neděle 20. září. Startujeme v pravé poledne z takové velké symbolické garáže na kraji Bohušovic nad Ohří.
1: Moc děkujeme za pozvánku, Stando, ať se akce vydaří, hlavně počasí, ať vám vyjde a někdy příště zase třeba u nějakého motoristického okénka. Ahoj.
0: Určitě. Přeju pěkný den. Ahoj.

nějaké vtipy mě nikdy neužila. Možná vám to bude připadat banálně, ale já jsem ztratil odvahu a malem jsem se ocnul v pakárně. Odvahu jsem ztratil a kaj jsem sehnul, furt mě kusek chybělo, furt mě bylo půl. Bo bez odvahy se těžko co si robí, nic tak jak odvaha.

0: Country rádiem na cestách.
1: Je tady pár dopravních informací, zopakujeme polodenní výluky, týkají se úseků Frýdek, Místek, Vratimov, Suchdol nad Odrou, Odra, Beroun, Zdice, Vrané nad Vltavou, Týnec nad Sázavou a také Nová Role, Chodov. To jsou místa k přesedání na autobusy v rámci polodenních výluk. Na dálnicích dávejte pozor na D1 na 178,5 km ve směru na Brno došlo k dopravní nehodě, je tam neprůjezdný levý jízdní pruh. Na D11 na 56. km ve směru na Jaroměř je také nehoda dvou osobních vozidel. Přejeme vám šťastnou cestu.
0: Country Radio. Stáhněte si do svého chytrého telefonu mobilní aplikaci Country Radio a mějte nás pořád při sobě. Odpovídejte na ankety, pište si o písničky na přání, sledujte, co se u nás nového děje a poslouchejte rádio kdekoliv a kdykoliv. Více informací na www.countryradio.cz.

0: Tuláckou stezkou s Vítkem Pěkným na Country Rádiu.
1: Dobrý den, milí posluchači skvělého Country Rádia, je opět čas na naši toulku a tak se podíváme na vstišské kamenné spirály. Mezi obcemi Vstiš a Dobřany na jihozápadě Plzeňska se nachází kamenný kruh. Tento kamenný kruh byl vytvořen kvůli harmonizaci krajiny a také k doplnění vody. Je zapsaný Spolkem druidů České republiky jako kruh 21. Vstišské kamenné spirály patří ke kamenným geopunkturním řadám, které můžete najít také v Adršpachu, ve Zdoňově, v Pěčnově a v Horní Bělé. Kamenné spirály jsou výtvorem geomantů. Tak i na této se podílela mezinárodní umělecká skupina z Čech, Rakouska, Německa, Slovinska a Spojených států pod vedením slovinského velvyslance při UNESCO. Vstišské kamenné spirály jsou někdy nazývány dobřanským či českým Stonehenge. Tvoří je 8 velkých kamenů, z nichž každý léčí nejen krajinu, ale prý umí pracovat i s lidmi. Číslo 8 již od starověku představuje ženský princip Matky Země. I starořecké olympijské hry se řídily 8letým cyklem ženské planety Venuše. Také megalitické stavby svatyň Matky Země vznikaly na oktogonálním, čili osmiúhelníkovém základě i sidiny hvězdy v kruhu. I kamenný kruh ve Vstiši má silné propojení se zemí, což si uvědomíte, když se postavíte do jeho středu. Součástí kamenného systému je i oddělený prostor 3 velkých menhirů, kamenných bohyní, archetypů ženství a ženské svaté trojice. Nazývají se dívka, což je roztančený menhir na přístupu vlevo, zralá žena, to je menhir naproti vstupu, a moudrá stařena u přístupu vpravo. Ke kamenům přistupujte podle toho, jak vás který přitahuje. Opřete se o něj, zavřete oči a meditujte. Další podrobnosti o vstišských kamenných spirálách hledejte například na webu kudyznudy.cz. Kdyby vám náhodou přišlo na mysl nějaké pěkné místo na toulání a chtěli byste se o něj podělit s ostatními, tak mi o něm napište na e-mail tulák@countryradio.cz. Pěkný den vám přeje, Vít Pěkný.

ten, kdo nepřekládal, ublíží, když neměl činu věr. Málo zná, málo zná. Ten, kdo neměl tělo stuhlý, až se nočním chladem pil, ať se na huconský šípy najmou ptá. Jo, ho, ho. Ahoj, páru tam hoď, ať do pekla se dříve do hrabem. Jo, ho, ho. Jo, ho, ho. Ten, kdo nezná noční zpěv, zarostaných lodníků, jako já, jo, jako já. Ten, kdo cítí se bejt chlapem, umí dělat hrdyku,

0: jo. Kdo chce zhrbnout třeba zítra, komu je to všechno chud, kdo je sám, no jako já. Kdo má srdce v správný místě, kdo je prostě prýma kluk, ať se na hucovský šípy najmou dá. Jo. Ahoj, páru tam hoď, ať do pekla se dříve dohrabem. Jo, jo, jo, jo, jo, jo.
1: Tak a to je ode mě úplně všechno. Teď už je před námi 15. hodina, předpověď počasí, další zprávy Country Rádia. No a po 15. hodině Miloš Keller, přeji vám hezké odpoledne společně s ním. Večer potom můžete trávit jednak u pořadu Country, všechno, co se mi líbí, ale ještě předtím s Dvoranou Country, moc pěkný pořad plný country muziky. No a já se těším na slyšenou zítra v 10 hodin dopoledne. Mějte se hezky.
2: Country počasí.
3: Dnes se bude oblačno až polojasno, jen výjimečně přeháňka, teploty 17 až 22. Zítra polojasno až oblačno, místy přechodně zataženo, odpoledne ojediněle přeháňky, spíš na severozápadě, večer ubývání oblačnosti, teploty 18 až 23.
4: Už zas to se mnou šije a zase nemám klid. Zas vlk ve mně vije.

0: jsme víc než cizinci.
1: Dobré odpoledne, u mikrofonu Countryády je Miloš Keller a bude až do 18. hodiny. Provedu vás odpoledním vysíláním Countryády a s datem čtvrtek 17. září. Máme 7,5 minuty po 15. hodině a za sebou první dvě písničky této hodinky. Oranžový Express a Cizinci. Cizinci v podání Cleo. Michal Tučný, Beatles, Spiritual, Quintet, Rostia Fischer, Věra Martinová nebo Garth Brooks na nás čekají. Kukátku opět jedna zajímavá pozvánka a dopravní informace v půl. Pojďme na to, ať se vám to líbí.

0: Vítkem Country Rádia.
1: David Schellenberg přichází na vlny Country Rádia s pozvánkou na zajímavou akci Underfolku, tentokrát na velmi nezvyklém místě. Stodola Uniklíčku a vystoupí tam Roman Hampacher a David Kourek

0: s Country rádiem na cestách.
1: Tohle byl Garth Brooks a tohle jsou dopravní informace na Country rádiu. D1, kolona před Šmejkalkou daná silným provozem, je už od D0 z Prahy. Ve směru od D1 na D0 se postává už právě od odbočky na D0 na Pražský okruh kvůli nehodě u Jesenice. D5 kamiony postávají od Loděnice v levém pruhu, jedou osobní auta o něco rychleji, dlouhé kolony jsou pak ale na Pražském okruhu v okolí Ořecha. 35 u Litomyšle, jsou tam kolony v obou směrech dané silným provozem. A ještě jednou zpátky do Prahy, počítejte také s kolonami na spojovací, a to v obou směrech i na přístupových komunikacích ke spojovací. Další doprava za hodinu.
0: Country Radio. Každou neděli po 23. hodině vám Milan Schmidt představí své album týdne. Žhavé novinky i zásadní hudební počiny let minulých pěkně pohromadě. Album týdne. Výhradně na Country rádiu.
2: Tentokrát si poslechneme zcela zásadní album Kdo to zavinil od Slávka Janouška.
0: Country rádio. Nejvíc country a českých písniček.

A pak mi klesla víčka, v ten moment už jsem spal. Sen dostavil se náhle, vyšel rovnou z téhle knížky, že jsem potkal hráče a on mi povídal, chlapče, ten, kdo umí hrát, musí číst lidem tváří, poznat, o co kráčí a co chtějí v očích skrýt. Vím, čem ty děláš chyby, chtěl bys víc, než můžeš ztratit, ten, kdo prohrál, musí platit, tak nech si poradit.

0: Posloucháte Country Radio, máme 15 hodin a 40 minut, tohle byli Copáci, dál jen se směj, předtím Kateřina, Marie Tichá, Příteli. Teď Valdemar Matuška, Petr Haníčinec, Praha, Matka měst, nebo Crystal Gayle, Never Ending Song of Love. To jsou písničky, které na nás na vlnách Country Radio čekají. A užijte si je pěkně.
1: Od nepaměti tu žili lidé, u rybnatého meandru řeky, na kopcích a stráních, které znamenaly bezpečí a dostatek. A jak šel čas, při brodech, kudy procházely obchodní stezky, vznikaly osady, chráněné na pravém břehu hradištěm, jemuž bylo jméno Vyšehrad. Na břehu levém pak Hradčany. A mezi nimi v temné spleti pěšin a vyšlapaných cest z bájí a mýtů za staletí vyrostla Praha, matka měst.

králové a preláti a kati, šílení císaři a jejich frauci mor. Hlavně ale ti, jimž tohle město patří po srdci, řemeslníci, mistři, tovarši, neokázali bezejmení. To oni dali Praze její duši a stáli při ní v časech míru i těžkých zkoušek. Dali jí fortel svého díla a byli její záštitou. A ona se jim proměnila v kamennou růži rozbitou.

Barok a gotika, věže a továrny, moderní paláce, parky a sídliště. To všechno je Praha. A navíc hudba. Život jenž kypí a dere se kupředu, protože rozvitá růže je v kameních živá, dýchá a košatí. Hrdá na svoje půvaby, kouzla a tajemství, ve kterých minulost se pojí s přítomností. Čas pro ní vrší v každém domě bez počet činů, slov a gest. Ona jak dřív tu stojí skromně.

0: Tam, co je dneska sto dolní, tam bydleli Romové. A co z toho všeho zbylo, pralinky rumové.
1: Jarek Nohavica zpíval, jaké to bylo, když jsem tahal kačera. Mnozí z nás určitě můžeme potvrdit, že to takhle nějak tenkrát probíhalo. Co bude probíhat dál na vlnách Country Rádia? Petr Šimáček, informace o počasí a zpravodajství, a po 16. hodině zahájí další porci muziky Rangers a také Robert Křesťan s druhou trávou. Teď Petr Šimáček.
2: Country počasí.
3: Zítra polojasno až oblačno, v Čechách i zataženo, ráno na Moravě častěji, jinde ojedinělé mlhy. Během dne na západě lokálně zaprší, teploty 18 až 23 stupňů.

0: Country Radio. Zprávy.
1: Dobré odpoledne vám přeje Petr Šimáček. Ano, SPD a motoristé se dnes dohodli na rozpočtu. To by mělo umožnit jeho definitivní schválení v pondělí. Schodek by měl příští rok klesnout o 20 miliard korun a v roce 2028 o 60 miliard. Psycholožka u soudu v Mostě dnes nedoporučila podmíněné propuštění Zdeňka Navrátila Vocáska, který je ve vězení téměř 40 let za dvě vraždy. Podle ní u něj přetrvává porucha osobnosti a nedošlo k posunu. Několikaletá oprava městského plavečáku v Liberci potrvá o dva měsíce déle, než se původně myslelo. Termín samotného otevření se ale nemění. Více náměstek primátora Lenert.
2: Stále platí termín otevření v září příštího roku, s tím, že teď kvůli Energocentrum jsme posouvali termín dokončení, který nově bude do 15.8. Je to ale i dohodnutý se všema poskytovatelé dotací, takže by to nemělo ovlivnit žádný dotační peníze. Navíc jsme domluveni se stavbou, že zahájí zkušební provoz dřív, takže vlastně by to nemělo ohrozit ten cíl, ke kterému všichni směřujeme, aby se v září 27 plavalo.
1: V centru Brna začala ražba nového kolektoru pod ulicemi Česká a Středova. Horníci mají během zhruba roku vybudovat 235 metrů dlouhý tunel, do kterého se uloží vodovod, kanalizace, teplovod a kabely.
0: Sport.
1: Čeští volejbalisté prohráli na mistrovství Evropy se Slovinskem 1-3 na sety a ve skupině skončí nejhůř třetí. Pokud dnes Řekové porazí Slovensko, naši klesnou na čtvrté místo a budou mít horší nasazení do osmifinále. Pilot F1 Max Verstappen vyhrál na Silverstoneu závod proti stovce soupeřů na motokárách. Na první místo se z posledního probojoval během 14 kol, přičemž v jednom kole předjel více než 60 jezdců. Mezi vyzývateli byl i český influencer Jan Liška, který vypadl hned v úvodu. Další zpravodajský blok odvysíláme opět za hodinu.
0: Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby. Country Radio.

hodinky za dolar a prstýnek lzřičky na kafe. Kdo je bez viny, ať hodí kamenem. Spolu spíme, spolu cestou jdem. No tak si běž a zkus mě žalovat. Slušnou holku těžko pohledat.

Odpoledne od Miloše Kellera, tohle byl Robert Křesťana, druhá tráva s Vízou Zůstaň, my nezůstaneme, ale půjdeme dál. Jitka Vrbová a Zdeněk Mulač budou konstatovat, že léto už má celtu zbalenou, což je docela pravda. Pavel Novák, Johnny Cash, Epidemie, Tex May nebo Olga Blechová budou hrát a zpívat. Pozvánka na jeden zajímavý minifestiválek bude v Kukátku. Dopravní informace v půl a v druhé polovině hodiny další dvě pozvánky k rannímu a k večernímu vysílání Country Rádia. Dobrou pohodu a dobrý poslech.

0: And it burns, burns, burns. The ring of fire, the ring of fire, the ring of fire, the ring of fire.
1: Kukátkem Country Rádia.
2: Na telefonickém spojení do studia Country Rádia je teď Petr Fejkl. Já vás zdravím, dobrý den.
3: Já vás taky zdravím, Miloši, dobrý den.
2: Tak máte pro naše posluchače pozvánku na zajímavý festiválek. Tak kdy to je, kde to bude a kdo tam bude?
3: Tak, je to festival, který se jmenuje Čtvrtý branický brčání. Konat se to bude 26.9.2026 mezi 13 a 17.00 hodinami. A dá se říct, že tam bude vynikající countryman Libor Žíla Tulák s mojí maličkostí.
2: Mm-hmm. Konkrétně, pokud by posluchači se chtěli podívat třeba na nějaké webové stránky, najdou něco takového?
3: Určitě můžete zadat do vyhledávače Google Libor Žíla Tulák. Tam se objeví Liborovy stránky a to samé u mé maličkosti, to znamená Petr, ale píše se to F-E-I-K-L a tam mám svoje stránky na internetu a v názorech píšu o tomto festiválku.
2: Takže ještě jednou místo a datum.
3: Loděnice. T je Kotva Braník, ulice U Ledáren, 1557/1, Praha 4. A jestli ještě můžu doporučit dopravu?
2: Dopravu můžu doporučit i já, protože tam jezdí především trojka 17, eventuálně tam zastavuje i pár autobusů ze Smíchova.
3: Přesně tak. Takže jestli můžu, je tam malinko

0: problém s parkováním pro auta, to znamená, zkuste jet, myslím, že bezpečnější a lepší je to tou městskou hromadnou dopravou.
1: Doporučuje Petr Fejkl, já děkuji za tuhleto pozvánku a přeji hodně návštěvníkům, mějte se hezky, nashledanou.
0: Mějte se báječně, děkuji Miloši, mějte se a zdravím všechny posluchače vašeho rádia. Nashledanou.

jak ten čas letí, dnes se to otáčí mou rolí, je být opora a je čas na slova.

0: s Country rádiem na cestách.
1: Necelé 2 minuty po 4:30 a my tu máme dopravní informace. Silnice číslo 50 na obchvatu Slavkova je neprůjezdná. Je to kvůli vážné dopravní nehodě a kolony jsou z obou stran i samotné město je plné aut. 35. kolony před Litomyšlí se táhnou už od Cerekvice, počítejte s tím. D5 kolony na dojezdu do Prahy od Loděnice i levý pruh s osobními auty jede pomalu. V Praze máme problémy na jižní spojce od D1 jak k Barandovskému mostu, tak i k mostu Lanovému. Regulují se vjezdy do Mrázovky, počítejte s kolonami na přístupových komunikacích k tunelu Blanka. No a nehoda je také v Liberecké ve směru z centra u sjezdu na Prosek. Čili postává i doprava v Holešovičkách z centra. Další doprava za hodinu.
2: Country Radio.
0: Dvora na country. Čili návštěvní hodina staršího archiváře.
3: Co bych vám tak, přátelé, asi mohl nabídnout? No, na začátek snad nějaký lahůdkový welcome song. Pak se vydáme do Country Music Hall of Fame a nahlédneme do antologie české country. No a pak se uvidí.
0: Každý čtvrtek po 19. hodině se na vás na vlnách Country Rádia těší starší archivář druhé kategorie Bezzy Junior.

0: Country Rádio. Klidné rádio do neklidné doby.
1: Čekám na svůj nákladák, co mě vezme dál. Jedu dál, i když už nemám s kým. Na cestách, kde v dešti sní, tolikrát jsem stál. Každý kámen zblízka prohlížím.

0: Skupina Slance dohrála, dospívala písničku McPherson, předtím Home Free a jejich zajímavá verze skladby Thank God I'm a Country Boy. Za chviličku Marta Kubišová s výzvou Nechte zvony znít, anebo Hoptropáci silnice. Ale teď v tuhle chvíli se o slovo hlásí Vláďa Vlach.
1: Zdravím vás, milí posluchači. Pokud nevíte, co bude náplní zítřejšího, tedy pátečního ranního vysílání Country Rádia, tak se nechejte překvapit. Možná jenom tak náznakově prozradím, že si řekneme něco o tom, odkdy byla na českých gymnáziích zavedena čeština jako vyučující jazyk. A to není zdaleka všechno. Co se stalo rok poté, co byla otevřena přehrada Desná? Tak to bude dalším ze zajímavých témat během zítřejšího raně dopoledního vysílání s Vláďou a Skačkou. Samozřejmě nezapomeneme ani na vaši oblíbenou muziku na soutěže. Tak už se zítra moc těšíme. Úřadem 6. Ahoj.

0: A je to druhá z dnešních pozvánek, tentokrát k večernímu vysílání Country Rádia. Po 17. hodině písničky na přání, po 18. hodině čaj o 6. V 19 hodin Dvora na country, kterou se chystá Bez Junior. A ve 20 hodin opět nastoupí kolega Vítek Pěkný. Znamená to, že první hodinka bude ve znamení sloganu Country je všechno, co se vám líbí. A když to Vítkovi zdůvodníte, tak vám to zahraje. A zahraje také vítěznou písničku z nedělní Bonanzy. Teď opět Petr Šimáček.
1: Country počasí.
2: Zítra polojasno až oblačno, v Čechách i zataženo, ráno na Moravě častěji, jinde ojedinělé mlhy. Během dne na západě lokálně zaprší, teploty 18 až 23 stupňů.
3: Polovičatost se nevyplácí, jde-li o čisté potrubí. Ten, který užívá odpady dříve než ochrání potrubí, nesmí se divit, že se jim odpadní potrubí časem zanese. Naštěstí je tu Fitonela. Zelený čistič odpadů z české rodinné firmy Ventura Venkov. Žádejte na ventura-venkov.cz. Pro 15% slevu zadejte kód RADIO. Fitonela. Prorazíme každou díru.
4: Víte, co je tohle, děti? Zlato. Jo, zlatá rezerva CZ, to je spoření pro vás, pro vaši budoucnost. Zlatá rezerva CZ, to je klíč k vaší finanční jistotě. Vy jste moje zlato, děti.
5: Haló, jsem ztracen a bloudím.
6: Ztrácíte se v nepřehledném bludišti rozúčtování tepla. Naštěstí je tu Vipa.cz, která rozúčtování prostě umí. Vipa.cz zajistí fyzikálně důvěryhodné účtování nákladů na teplo a vodu i s dálkovým odečtem. Vipa.cz, rozúčtování tepla, které dává smysl.
7: Kam já bych se dneska vypravil? Sem ne, tady už jsem byl mockrát. Tamhle! No to je zase daleko.
8: Tuláckou stezkou s Vítkem Pěkným po naší vlasti na Country Rádiu. Od pondělí do pátku třikrát denně tip na pěkný výlet. Ten svůj nám můžete poslat na e-mail tulak@countryradio.cz.
7: No jo, tady jsem ještě nebyl.

0: Fajrecht, pane Rado. Nevěra se prostě nevyplácí. A jsou vám i případy, na který je i každý zákon dočista krátkej.
1: Soudce se mě ptal, jaký máš alibi, jen kamaráda, žena, ví, kde jsem tu noc byl.
0: No, a takovej žárlivej manžel, když je trochu cholerik a má přístup ke zbrani. Zůstáváme věrní, věrní country rádiu a jsme úplně v pohodě.

0: Country Radio. Zprávy.
1: Pokud možno příjemný čtvrtek vám přeje Petr Šimáček. Premiér Babiš navrhl společný evropský program protiraketové obrany Europatriot. Prý by posílil evropský příspěvek k NATO a pomohl českému obrannému průmyslu. Houby nyní rostou na většině území Čech, nejvíc na severu v horských oblastech. Podle meteorologů pomohly nadprůměrné zářijové srážky. Horší podmínky jsou na jižní Moravě a Vysočině. Společnost Severní energetická rozdělí obcím na Mostecku jen asi 200 milionů kvůli lomu ČSA. Peníze mají financovat například školu ve Vysoké Peci, pečovatelák ve Vrskmani nebo projekty v Mostě a Krušných horách. Stát ale původně počítal s miliardou. Ostrava spustila nový web o parkování ve městě. Najdete tam ceny, podmínky parkování i aktuální obsazenost vybraných parkovišť. Do budoucna by se do systému mohla zapojit i parkoviště městských obvodů a soukromých provozovatelů.
0: Sport.
1: Fotbalový útočník Jakub Řezníček v 38 letech ukončil profi kariéru. Naposledy působil v mateřské Příbrami a je členem klubu ligových kanonýrů. Honza Tráva Trávníček se s přáteli aklimatizuje před výstupem na 8000 Manaslu. Ideální by prý bylo vystoupit až do třetího výškového tábora.
2: Budeme se posouvat do výšky 5800 metrů, následně 6400 a pak, když se nám povede dojít až do trojky, tak je ve výšce 6800 metrů. Musíme takhle postupně, protože si těla zvykají na nadmořskou výšku, krvinky a podobně, tak já neříkám, že to bude teda úplně komfortní, protože když vidím ty naše batohy, co si tam pěkně neseme, tak to easy úplně nebude. No, každopádně se konečně pohneme tady z těch našich komfortních stanů. Jestli si myslíte, že se mi chce, tak se mi nechce. Jo, máme tady dobrý kafe, skvěle vařej a je to dřina na tom kopci.
1: Tolik aktuální čtvrteční přehled.
0: Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby. Country.

0: Dobrý poslech i do další hodinky vysílání Country Rádia, hodinky, která je věnovaná písničkám na přání. Písničky na přání se objednávají klasicky poštou, nebo také přes naše webové stránky, kde je formulářík, anebo v den, kdy chcete nechat zahrát, tak SMS-kou na naši SMS-kou bránu. A také jsou tu možnosti telefonické. Jsou zhruba dvě do té hodiny, obvykle telefonáty zazní v první půl hodině, no a první dva, když se dovolají, tak mají možnost si přát písničku a pochopitelně také říct, pro koho ta písnička je. Ještě připojím telefon, ale pak začnu e-mailem.
1: Telefonní číslo do studia je 210 323 333.
0: Prosím, zahrajte i v písničkách na přání něco z archivu Franty Hackera, ať to nemusíme poslouchat jenom jednou měsíčně. Zahrajte třeba od Červánku Manitu na melodii Pokladu na Stříbrném jezeře, kterou jsem v pořadu slyšel. Tak dobře, splníme tohle přání, pouštíme ho z LPčka, tak uvidíme, zda něco uslyšíme. Manitu.

0: Country Radio, dobrý den.
1: Dobrý den, tady je Dobruž ze Sezimova Ústí.
0: Zdravím vás. Tak jaká písnička to bude pro koho?
1: Helejte, bude to pro mě, já miluju Matušku Leta letoucí Loch Lomond.
0: Dobře, dáme za chviličku. Loch Lomond.
1: Děkuju moc, mějte se hezky, nashledanou.

0: natřání na Country Rádiu.
1: Ahoj Country Rádio, prosím o zahrání písně pro všechny, kdo zbalili bagl a jeli zkusit své štěstí, a pro všechny posluchače, a to nad námi vlajka hvězdnatá, píše Ondřej.

0: na přání na Country Rádiu.
1: Teď budeme trochu improvizovat. Prosím o zahrání písničky pro našeho tatínka a dědečka Jindřicha Hapalu k narozeninám. Milý tatínku, přejeme ti všechno nejlepší, hlavně zdraví, síly, radosti a hodně ujetých kilometrů. Máme tě moc rádi. A teď naše posluchačka podle e-mailu odhaduje Lenička úplně nepřesně specifikovala písničku, tak jsem vybral takovou tu obvyklou, co se k narozeninám hraje.

0: Country Radio, dobrý den.
1: Dobrý den, mohl bych požádat o zahrání písničky.
0: To víte, že jo, můžete, žádejte, pro koho to bude a co?
1: Je to pro manželku Rozptylovou loučku, jestli...
0: Dobře.
1: Jestli to je správný název, já nevím.
0: Zahrajeme Rozptylovou loučku, zahrajeme za chvilku. Mějte se hezky, nashledanou.
1: Moc krát děkuju.

0: natřání na Country Rádiu.
1: Do dopravy ještě jednu písničku stihneme. Trutnováci, moc zdraví Country Rádio, poprosili bychom Eagles Hotel California k dělání o houbách. Je toho plno a jsou krásně zdravé, píší. No, tak trošku závidím a hraju.

0: S Country rádiem na cestách.
1: I v písničkách na přání je prostor pro dopravní informace. Neprůjezdná je stále 50 na obchvatu Slavkova. Jezdí se přes město a počítejte s dlouhými kolonami zhruba na hodinu z obou směrů. V Praze máme kolony v ulici Spojovací, také počítejte s tím, že se tam zdržíte i 15 až 20 minut. Dlouhé kolony jsou také na jižní spojce od magistrály ve směru k Klanovému mostu, ale tam je to dáno jenom silným provozem. A ještě před chvílí se regulovaly vjezdy do tunelu Blanka, počítejte také s dlouhými kolonami na přístupových a objezdových komunikacích tunelu Blanka. V Praze 6 jsou dlouhé kolony ve Svatovícké ve směru do centra a také na Vypichu. Další doprava za hodinu.
2: Country Radio.
0: Stáhněte si do svého chytrého telefonu mobilní aplikaci Country Radio a mějte nás pořád při sobě. Odpovídejte na ankety, pište si o písničky na přání, sledujte, co se u nás nového děje a poslouchejte rádio kdekoliv a kdykoliv. Více informací na www.countryradio.cz.

0: Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby. Country Radio. Písničky na přání na Country Radio.
1: Jsme v druhé polovině hodiny v písniček na přání a podíváme se hned na dvě přání. Prosila bych zahrát Olympic slzy tvý mámy ke krásnému venkovnímu posezení s vynikajícím burčákem, píše naše posluchačka Renata. Milé rádio, prosím modrou růži pro Naďu k svátku, píše Jarka.

nevíš jak. Výroky bláznivý chtěli křídla pro svůj let. Dnes už možná nevíš sám, proč tě tenkrát pálil svět. Chtěl jsi prachy na mejdán, byl to hloupý špás, když jsi v noci vyšel ven, snad ses trochu třás.

0: Posloucháte Country Radio přes internet na www.countryradio.cz. Country Radio.
1: Jmenuji se George. Budu vám vyprávět příběh, který je pro mě do dneška nevysvětlitelnou záhadou. Právě jsem si balil zavazadla na dlouhou cestu, když mě volali z nemocnice. Moje N měla dopravní nehodu. Nechal jsem všeho a uháněl ke špitálu jako o závod. V květinářství u brány neměly fialky, které měla N tak ráda. A tak jsem vybral tu nejkrásnější růži, jakou jsem kdy viděl. Byla modrá jako nebe, protkaná bílými žilkami a žluté okraje květních lístků se třpitily ve slunci

Požádal jsem květinářku, aby růži opatřila stužkou, na které bude napsáno: drahé N z lásky George. Pak už jsem na nic nečekal a vřítil se do nemocnice. Na oddělení, kde N ležela, měli všichni kamenné tváře a odvraceli pohled. Pochopil jsem strašnou pravdu. Přišel jsem pozdě. N ležela na lůžku a na prsou měla skřížené ruce, které mě už nikdy nepohladí. Jak jsem se nad ní naklonil, cítil jsem, že voní jako vždy fialkami, které tak zbožňovala. Vsunul jsem jí do dlaně tu růži orosenou vlastními slzami a pomodlil se za její duši.

jsem se po roce vrátil z cesty domů, první kroky mě vedly za N. A tam jsem to uviděl. Ačkoliv byl horký letní den, přeběhl mě mráz po zádech. Uprostřed jejího hrobu kvetla růže modrá jako nebe, protkaná bílými žilkami

vedlejším výhonku byla stužka s nápisem Drahému Georgeovi z lásky N. Neodolal jsem a přičichl k tomu vzácnému keříku a zažil další šok svého života. Květy nevoněly po růžích, ale měly silné aroma kvetoucích.

0: na přání na Country Rádiu.
1: Tak pojďme dál. Mohu poprosit jen tak pro dobrou náladu pecku Láska věc kouzelná od Plavců, píše Zdenda Stachová.

0: tyhle z ty housličky na fledničku hrál.
1: A na kytaru a na banjo.
0: Jo, na banjo hrál.
2: Že by to bylo ale něco zvláštního.
0: Ale snažil se.
3: Dokonce i na basu solově.
0: To si radši zaspíváme.

0: Tak to byly písničky na přání. Já vám ještě nabídnu dopravní informace v 6:30 a pak se uslyšíme znovu zítra po 15. hodině odpolední. Hezký poslech dalšího vysílání Country Rádia přeje Miloš Keller.
1: Country počasí.
2: Zítra polojasno až oblačno, v Čechách i zataženo, ráno na Moravě častěji, jinde ojedinělé mlhy. Během dne na západě lokálně zaprší, teploty 18 až 23 stupňů.

0: Rádio. Zprávy 6x6.
1: Pohodový čtvrteční podvečer vám přeje Petr Šimáček. Prezident Pavel vetoval zákon o zaměstnávání státních úředníků a také novelu o omezení pravomocí prezidenta. Souhlasil naopak s novelou stavebního zákona a zavedením EET od příštího roku. Premiér Babiš navrhl společný evropský program protiraketové obrany Euro Patriot. Prý by posílil evropský příspěvek k NATO a pomohl českému obrannému průmyslu. Na Sněžce energetici pokládají nové elektrické kabely, které už dosluhují. Obnovují téměř půl kilometru vedení mezi trafostanicí, poštovnou a českopolskou hranicí za zhruba 1 000 000 korun. V Mnichově v sobotu začínají pivní slavnosti Oktoberfest, už 191. ročník. Očekává se, že přilákají přes 6 milionů lidí. Tuplák piva letos vyjde asi na 370 korun. Evropská komise navrhla zákaz sociálních sítí pro mladší 13 let. Vlastní účet by si mohli založit až 15-letí. Poskytovatelé by také museli prokazovat, že služby jsou bezpečné a odpovídají věku. To byl kompletní zpravodajský souhrn dneška. Hezký zbytek večera.
0: Country Radio. Čaj o 6.

0: Tuláckou stezkou s Vítkem Pěkným na Country Rádiu.
1: Dobrý den, milí posluchači skvělého Country Rádia. Je opět čas na naši toulku a tak se podíváme na vstišské kamenné spirály. Mezi obcemi Vstiš a Dobřany na jihozápadě Plzeňska se nachází kamenný kruh. Tento kamenný kruh byl vytvořen kvůli harmonizaci krajiny a také k doplnění vody. Je zapsaný Spolkem druidů České republiky jako kruh 21. Vstišské kamenné spirály patří ke kamenným geopunkturním řadám, které můžete najít také v Adršpachu, ve Zdoňově, v Pěčnově a v Horní Bělé. Kamenné spirály jsou výtvorem geomantů. Tak i na této se podílela mezinárodní umělecká skupina z Čech, Rakouska, Německa, Slovinska a Spojených států pod vedením slovinského velvyslance při UNESCO. Vstišské kamenné spirály jsou někdy nazývány dobřanským či českým Stonehenge. Tvoří je 8 velkých kamenů, z nichž každý léčí nejen krajinu, ale prý umí pracovat i s lidmi. Číslo 8 již od starověku představuje ženský princip Matky Země. I starořecké olympijské hry se řídily 8letým cyklem ženské planety Venuše. Také megalitické stavby svatyň Matky Země vznikaly na oktogonálním, čili osmiúhelníkovém základě i sidiny hvězdy v kruhu. I kamenný kruh ve Vstiši má silné propojení se zemí, což si uvědomíte, když se postavíte do jeho středu. Součástí kamenného systému je i oddělený prostor 3 velkých menhirů, kamenných bohyní, archetypů ženství a ženské svaté trojice. Nazývají se dívka, což je roztančený menhir na přístupu vlevo, zralá žena, to je menhir naproti vstupu, a moudrá stařena u přístupu vpravo. Ke kamenům přistupujte podle toho, jak vás který přitahuje. Opřete se o něj, zavřete oči a meditujte. Další podrobnosti o vstišských kamenných spirálách hledejte například na webu kudyznudy.cz. Kdyby vám náhodou přišlo na mysl nějaké pěkné místo na toulání a chtěli byste se o něj podělit s ostatními, tak mi o něm napište na e-mail tulák@countryradio.cz. Pěkný den vám přeje, Vít Pěkný.
0: Posloucháte Čaj o 6. Country.

0: Fígle a dobroty Františka Mlsoty.
1: Pěkný podvečer u čaje o 6. Z olejovek, budete se divit, si můžete připravit i francouzský salát. Potřebujete k tomu jedny olejovky nebo tuňáka v oleji, dále dvě zelené papriky, čtyři rajčata, jednu velkou hlávku listového salátu, tři natvrdo uvařená vejce, 100 gramů tvrdého sýra, ajdám nebo ementál a jednu nasekanou cibuli na drobno. A na zálivku dvě lžičky plnotučné hořčice, dvě lžičky octa, špetku soli, několik lžic dobrého olivového oleje a jeden stroužek česneku. Velmi zajímavá kombinace. Do větší mísy narovnáme očištěný a na listy rozebraný salát, pokládáme na kolečka pokrájenými rajčaty a čtvrtinou vajec uvařených natvrdo, na proužky nakrájenými paprikami, proužky rybiček olejovek nebo tuňákem, posypeme na kostičky nakrájeným sýrem a cibulí. A zvlášť si umícháme hořčici s octem a špetkou soli, přidáme olej a necháme tak dlouho, až se spojí v kašičku takovou. Mícháme, až je to kašička. Nakonec přidáme nadrobno nasekaný česnek nebo ucený a touhle zálivkou salát a ostatní zeleninu přelijeme. Až na stole podáváme s bagetou nebo s tmavým chlebem. Přeju vám dobrou chuť.
0: Posloucháte Čaj o 6.

0: Polodenní železniční výluky na pátek. Úpořiny Radejčín, Frýdek Místek Vratimov, Suchdol nad Odrou Odra, Beroun Zdice, ten se týká jen osobních vlaků směr Blatná a Nová role Chodov, šťastnou cestu i přes výluky, které odpoledne končí.
1: Country Radio.
2: Prý to lidem nejvíc pálí ráno. No, tak na to bychom se podívali.
3: A hlavně vám tři věci si nepamatuju, víte?
4: Jo.
3: Jména, čísla, no a to třetí už jsem zapomněl.
2: Poslouchejte naše ranní vysílání a procvičte si svoje vědomosti i hlasivky v soutěžích. Poznáte, kdo jsem a dospíváš to.
5: Škoda lásky.
6: No to já je myslím, že na bylo nejlepší.
5: Pívat si s nima a s ní.
2: Každé všední ráno s Kačkou a Vláďou na Country Rádiu.

mladá je. Ten déšť v parku bodá, všude samá voda.

0: Zdravím vás, milí posluchači. Pokud nevíte, co bude náplní zítřejšího, tedy pátečního ranního vysílání Country Rádia, tak se nechejte překvapit. Možná jenom tak náznakově prozradím, že si řekneme něco o tom, od kdy byla na českých gymnáziích zavedena čeština jako vyučující jazyk. A to není zdaleka všechno. Co se stalo rok poté, co byla otevřena přehrada Desná? Tak to bude dalším ze zajímavých témat během zítřejšího ranně dopoledního vysílání s Vláďou a Skačkou. Samozřejmě nezapomeneme ani na vaši oblíbenou muziku na soutěže. Tak už se zítra moc těšíme. Úderem 6. Ahoj.
1: Posloucháte Country Radio přes internet na www.countryradio.cz.

odpoledne skončila bitva. Přišel ke mně pošťák a podával mi dopis. Byl jsem šťasten. Jak v té chvíli může být šťasten muž, daleko od svých, daleko od domova. Otevřel jsem tvůj dopis a začínal tak hezky dvěma slovy. Drahý můj. V tom, odkud si přilétla kulka, jak už to v bitvách bývá, byla to náhoda nebo osud, kdo ví. Odcházelo se mi hezky z tohohle světa, protože jsem měl v rukou tvůj dopis, který začínal tak hezky.

klub se stane táto, voní tam efedrinem, LSD a mátol, budík dává na půl pátou, život by za vás dal. Od božího rána dřehu svýho stroje, 8,5 hodiny nedá si pokoje, svačinu i vstoj, aby pro vás něco znamenal. Mandarinky v ananase pokaždé, když dobírá se, jenomže po nějakém čase každej prevít přejídá se, co je doma počítá se, ale neláká. Kachna se dá sice solit, celý se dá octem polít, vy kdybyste mohli mezi chlapy ještě jednou volit, vybrali byste si

takovej čenda, když se všechno daří, pracuje hned naproti či ve vedlejší kanceláři, šťastnější než ředitel, odcházíte z každé porady. Když udělá vrku, krátí se vám dech, srdce bě v krku, ať lezou po zádech, utálej se jabka z rajské zahrady. Doma se to vleče, to už se někdy stává, většinou vás večer nějak pobolivá hlava, komu chutná káva, pod okny je krám. Argumenty máte v ruce, peníze a papír, tušku za 2-4 měsíčně mu nebudete dělat služku, dejte mu do rukou pušku, střílet už bude sám.

Dejte ono holky, když kluk se stane tátou, voníte mu efedrinem, LSD a mátou, budík dává na půl pátou, život by za vás dát. Vy víte, co je vodit dítě do mateřské školy, když vás nohy pálí, močíte je v karlovarské soli, ale nechápete, jak to bolí, když vám berou sebevědomí. Zkuste si to někdy v zatáčky brát po dvou kolech, zkuste si to na pár týdnů v uranových dolech a na pívem politých stolech najít sebevědomí. A pak se divte tomu a mějte mu to za zlý, že posilávám šeky, ale si dejma se mazli. Po Evropě jezdí, dělá tiráka. On teď holka zdá se úplně jiný lady, stejně sladkým hlasem říká to svý baby, ale ani on už neudrží doma světáka.

0: Honíte majdalenky, když kluk se stane tátou. Honíte mu efedrinem, LSD a mátou. Budík dává na půl pátou, život by za vás dal.
1: Bonanza. Tohle je vítězná písnička minulého týdne.

0: Je 19 hodin. Dvorana Country, čili návštěvní hodina staršího archiváře. Pohodlně se usaďte. Nechte zazelenat magické oko svého radiopřijímače. Právě začínáme.
1: Hezký večer vám přeje opět starší archivář druhé kategorie Bez junior. Říká se, že zdravý člověk je jenom člověk špatně vyšetřený a taky, že nevinný člověk je jenom ten, který mu na to zatím nepřišli, že? V úvodu dnešní návštěvní hodiny tu mám pár písniček o těch, kterým už na to přišli. A začít nemůžeme nikde jinde než ve slavné Folsomské věznici, kam nás ovšem dnes zavede Waylon Jennings.

Reba McEntire zpívá o ženě, která se probudí v cele a vůbec neví proč. Jen matně si vzpomíná, že někdo dostal kuličníkovým tágem, taky pěstí do obličeje, barovou stoličkou a došlo i na vyražení nějakého toho zubu. Byla to asi nějaká Linda, co jí dělala do chlapa.

0: Country Music Hall of Fame. Vítejte v Nashvilleské dvoraně slávy.
1: Don Williams, Merle Haggard, Loretta Lynn, Reba McEntire a mnozí další patřili do hudební stáje producenta Jima Fogelsonga. Ten byl do Country Music Hall of Fame uveden v roce 2004 a společně s ním se této cti dostalo jednomu z nejuznávanějších autorů country muziky, který se ovšem prosadil jako zpěvák a herec, Kris Kristofferson.
2: If it sounds country, man, that's what it is. It's a country song. Yeah, okay. Well, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4.

Jak nám říká encyklopedie, Mike Denver, vlastním jménem Michael Fallon, je irský country zpěvák, narozený 15. června 1980 v Portumně v hrabství Galway. Je známý především jako The Galway Boy a patří k nejvýraznějším představitelům irského country.

0: Posloucháte Country Radio přes internet na www.countryradio.cz. Country Radio. Antologie české country. Od pánů Voskovce a Vericha po současné hvězdy naší domácí country scény hezky postupně a po pořádku.
1: Poté, co v roce 1974 opustili Greenhorny, nebo tehdy v té době Zelenáče, Michal Tučný a Tomáš Linka, začal dostávat více pěveckých příležitostí Mirek Hofman. Jediný zelenáčský single z roku následujícího tedy obsahuje dvě jeho písničky. Jednu budete znát určitě a tu druhou možná.
2: Chci vyprávět vám příběh o jedné dívce s vlasem medovým. Ale jak to bylo tenkrát v noci, to se přesně nikdy nedovím. Já vím jen, že jsem spěchal a řekl si tenkrát, tak si cestu zkrať. Spodem kolem jezera, kde cestu kříží železniční trať.

ještě nikdo mě nezastavil. Tak odveste mě, prosím, domů, je to odtud necelý pět mil. Tvář má bílou jako sníh a paže jako mramor šedavý. Proč stála tam na kolejích, tak sama v černé noci, kdo pak ví?

na mě civí, když tichým hlasem ke mně povídá. Já nevím, milý pane, zda je to mýlka nebo krutý žart.

a hledám dívku s vlasem medovým. Ale jak to bylo oné noci, to se snad už nikdy nedovím. Ale jak to bylo oné noci, to se snad už nikdy

za pase nůž a v ruce luk. Slíbil jsem ti už jako kluk splnit ti přání, že až nám bude 20 let, budou nám lidi závidět svatební šat. Když už jen zbývalo pár dní do té hostiny svadební, tak z nenadání dali mi kabát koně kvér, že půjdem v sásku na sever život svůj dát. Dali mi kabát koně kvér, že půjdem v sásku na sever

osud rozhod o nás dvou, aniž se nás na to ptal. Když s tebou naposled jsem stál, svůj zlatý klíček jsem ti dal do vlhkých dlaní. Až budu dlouhou dobu pryč, řekne ti tenhle zlatý klíč, jestli jsem ztrátil.

Když potom naplnil se čas, já viděl, jak se ze tvých řas slzy jen linou. Slíbil jsem, že se vrátím zdrav, kloboukem mávnu na pozdrav a tady mě máš. Všechny mé sliby jsou však pryč, lesk ztratil i ten zlatý klíč a ne mojí vinou. Nemávám ti už ústrety, kloboukem teď mi zpěty zakryly tvář. Nemávám ti už ústrety, kloboukem teď mi zpěty zakryly tvář. Ještě tisknu ruku tvou, už se neptej a co dál.

0: na prsou trochu znachověl pod prachem a hlínou. Nemysli už na klíčku zář se závojem přes svoji tvář, že jsem ti lhal. Nemysli už na klíčku zář se závojem přes svoji tvář, že jsem ti lhal.
1: O tom, že dobrá country muzika se hraje i ve střední Evropě, nás teď přesvědčí tři grácie. Co mají společného? Jsou to pohledná děvčata, zpívá jim to, ale to z létě mi poslali nově pořízené nahrávky. Takže postupně. Klaudia Magika z Polska, Tia Vítek ze Slovenska a výtvarnice, houslistka, skladatelka a zpěvačka, která se říká Cleo a je až z Brnéčka.

0: jsme víc než cizinci.
1: A je tu výroční 45. verze písně Jambalaya on the Bayo. Nabídne nám ji kanadská zpěvačka Joanne Kennedy. Nahrávka byla pořízena v roce 2015 na živém vystoupení ve městě Portsborough v Novém Skotsku.

A já si myslím, že můžeme pokračovat v našem výletu po nápravných zařízeních. Poměrně málo známý texaský zpěvák George Gass si postěžuje, že ve vězení to není žádný honky-tonk. Scotty Alexander nás zavede do slavného lapáku ve městě Walla Walla a nakonec jedna klasika. Týden v okresní vězení v podání Tom T. Halla.

Příští týden si pustíme pár písniček v podání zpěváka jménem Kenny Chesney. A do té doby se s vámi loučí od mixážního pultu Kuba Jeroušek a od mikrofonu starší archivář druhé kategorie Bezi Junior.

0: Je 20 hodin. Country pozvánky a zprávy z kultury.
1: Zveme vás na Miroslava Palečka a poctu písničce. V sobotu se sejdeme v 18 hodin v Lázních Bělohrad v zámecké oranžérii. Opět se můžete těšit na koncert u příležitosti z tého výročí úmrtí Karla Václava Raise. Uslyšíte Palečkoviny s hudebněnou poezií našich básníků a dostane se i na novinky. Chystá se setkání osad na Barče a zároveň vzpomínka na Standu Chmelíka. V kulturním domě Barikádníku se sejdeme v pondělí 21. září v 19 hodin. Zahrají skupiny Archa, Bandoleros, THS Brzdaři z Olomouce a Kamarádi od Hvězdiček. Skupina Meziměsto křtí album, které se jmenuje Pramen, co neuteče. V pondělí 21. září se sejdeme v Malostranské besedě. Folková kapela Meziměsto se na vás těší. Zlaté šedesátky připravují další pravidelný koncert, tentokrát v pátek 25. září od 18 hodin na Prašivce v Praze na Letné v Ovenecké ulici. Podrobnější informace najdete jako vždy na Facebooku Zlaté šedesátky.
2: Mými hosti, pánové.
0: Posloucháte Country Radio.

0: Pavlína Jíšová, Adela Bohadlo, matka a dcera ze stejnojmenného CDčka, zahájili čtvrteční večerní vysílání Country Rádia, a to přesně ve 20 hodin 5 minut a 55 sekund. Ze studia vás výjimečně zdraví Vítek, protože Petr Kocman má opět nějaké povinnosti, tak vás moc pozdravuje a prosí vás, abyste to se mnou dneska vydrželi. No a protože spolu to máme tak jako trošku jinak než obyčejně s Petrem, protože Petr je velký znalec muziky, na rozdíl ode mě, já vím o muzice úplný prd, tak místo country je vše, co se mi líbí, tak máme country je vše, co se vám líbí. Čili vy mě můžete zavolat na telefon 210 323 333, říct, jakou písničku chcete zahrát a důvod, proč právě tu, no a já vám ji samozřejmě zahraju. No a první písničku si vždycky dovolím vybrat já, tak dneska jsem vybral Karla Gotta, Zloděj dobytka, a tu písničku jsem vybral, protože jsem četl článek o Micky Volkovi, což byl zpěvák v 60. 70. letech, a ten tu písničku zpíval a tam dokonce řekli, že byla zpívalý lépe než Karel Gott, a Karel Gott mu ji potom přenechal, protože Karel Gott byl spíše takový kantilénový typ, zatímco Micky Volek byl rocker. No a mně ta písnička se líbí, tak vám ji teďka pustím. No a vy si zatím připravte prstíky, telefony, no a čekám, kdo se první dovolá. Příjemný poslech.
1: Telefonní číslo do studia je 210 323 333.

0: Tak to byl Karel Gott, zloděj dobytka, a já už mám na telefonu Pedra z Bratislavy. Pedro, ahoj, dobrý večer, slyšíme se?
1: Dobrý večer tebe, Vítku, a všetkým posluchačům.
0: Děkujeme. Jaký máš ty večer, Pedro?
1: Já mám fajn večer, já mám gaučový a pivečko.
0: Tomu rozumím, tomu se říká pravý odpočinek a do uší Country Radio, že jo?
1: A jo, jo, jo.
0: Tak co si zahrajem, prosím tě?
1: Dáme si Valdu Matušku a dáme si písničku Sedm dostavníků. A důvod, Country Radio je i tuto píseň strašně malo hraje.
0: No tak dneska to napravíme, že jo?
1: Jo, to by bylo dobrý.
0: No, prosím tě, a co máš v plánu na pátek? Už bude nějaká příprava na víkend, jedeš někam ven, nebo co bude zítra?
1: Ne, nejedu. Teď už je ráno chladno, zima, tak uvidíme.
0: Ještě si vyměknul si teda, že jo? Dřív si jezdívával hodně.
1: Já se s kávalama dohodnu, co bude, či pojdeme na krční oddělení, čiže do krčmy.
0: Do krčmy, jasně, no.
1: No a zahráme si Mariášek.
0: Tomu rozumím, to je taky dobrý. Tak tomu se říká plán, no jasně, tak jo. Tak prosím tě, Pedro, děkuji, že jsi zavolal, dneska jsi byl nejrychlejší, dneska jsi byl první. Pouštím ti Valdemara Matušku, Sedm dostavníků, užij si gaučíček a pivečko a hezký večer, měj se, ahoj.
1: Já tě zdravím, ahoj.
2: Telefonní číslo do studia je 210 323 333.
3: Hej, kam jedete?
4: Brodu.
3: Vemte mě kousek sebou.
4: Tak si sedněte.

0: Posloucháte večerní vysílání Country Rádia, posloucháte Country je vše, co se vám líbí, a teď se dozvíme, co se líbí Petrovi z Albrechtic. Petře, jak se ti líbilo 7 dostavníků pro Petra do Bratislavy? Dobrý to bylo, že jo?
1: No samozřejmě, Matušku Valdu mám velice rád. A Petra bych chtěl hlavně pozdravit, to je to jmenovec teda, a mám stejný zájmy, akorát já ještě neležím na tom gauči, pivko si dám v pergole, protože je krásnej vlahej večer, je třeba si to užívat.
0: No užijem si to při nějaký písničce, která by to měla být.
1: A samozřejmě při nějaký hezký dáme od Rivoli, dáme rezavý šporny, to je
0: a
1: taková moje...
0: A důvod, proč právě tuhle tu?
1: Je to taková moje srdeč, Rivolky mám všechny rád.
0: Jasně.
1: A hraju tuhle písničku a prostě je to, líbí se mi. No.
0: Je to tvoje srdcovka, to bych řekl, že je dostatečný důvod. No.
1: Ne, jo, ale tak mě to napadlo.
0: Jo, je to dobrý. Jaký jsi měl den dneska?
1: Co to?
0: Jaký jsi měl den dneska?
1: Jo, pohodovej. Jo. Tak já už si tak nějak užívám, sice ještě pracuji při důchodu, ale... Tak, jsi zdraví a věku, furt je to štří, no.
0: Tak to je dobře. Ty jsi si jel na něco
1: ale
0: zeptat, no?
1: Ale bych chtěl poděkovat jednou za Pikovice, kde jsem byl 15. srpna, super krásný den celý prožitý. Až teda ta stezka tam mi dala za hůli, to jako už...
0: Ale dal jsi to, tak jsi statečnej.
1: O druhý dešel asi, ale na čudrech už si vybíráme lepší věci, ale dal jsem to, no, bohu, zaplať pámbu.
0: Hele,
1: a bylo to moc hezký, užíval jsem si to opravdu, a pak to jamování večer s Petrem Bohuslavem v hospodě, no to byla nádhera.
0: Petr Bohuslav je borec, že jo, ten to umí rozespívat a má hlas, no. Tak jo, tak zdravíme, jestli nás poslouchá Petr Bohuslav, tak ho zdravíme s Petrem z Albrechtic, jo.
1: Určitě.
0: Děkuju, že posloucháš, děkuju, že jsi zavolal a posílám ti ty tvoje hobou srezavý šporny.
1: A zdravím všechny posluchače a přeju krásný večer.
0: Tobě taky, měj se, ahoj.
2: Telefonní číslo do studia je 210 323 333.

jednou, pro vždycky na tebe vtisk. Ovál dvou retů růžovejch, pro který si už párkrát lecos risk. Tisíc mil tě dělí od plamenů, co nahřívaj značkovací plech. A buty máš rozervaný od kamenů a každý druhý

kotvy údolí a kletba tichá mlhu proráží. Vzpomínka na ní v srdci zabolí jako úsměv, co zbraně vyrá.

0: Posloucháte Country Radio přes internet na www.countryradio.cz. Country
1: Radio. Tak to byly Hobous pro Petra Selbrechtic a já už mám na telefonu Ivu z Arbesáku. Ahoj Ivi.
2: Ahoj, přeju tobě i všem krásný večer s pěknýma písničkama a já bych si přála od Pepy Lábuse Měsíční most.
1: A proč právě Pepu Lábuse?
2: No tak...
1: A tuhle písničku?
2: Já vybírám písničky, které se běžně nehrajou.
1: To je dobře.
2: Které nejsou oposlouchaný a které mají hezkou melodii.
1: No tak to je dobře. A znáš Pepu Lábuse?
2: No tak jedině po rádiu.
1: Po rádiu, no. Pepa Lábus jenom...
2: jsem se s ním nesetkala.
1: Hele, Pepa Lábus totiž, jo, pracuje na rádiu Beat. To je tady se, jako rádiovo dvoje dveře dál.
2: Jako
1: a je tam zprávař.
2: Moderátor.
1: A jako zprávař je tam, no. Má takový specifický projev. A je to strašně fajn člověk. Tak jo, tak já ti ho i zahraju. Co máš plánu dneska na večer?
2: Sedět u rádia a poslouchat písničky.
1: Za to tě chválím, to děláš dobře. Tak si to užij, přeju ti moc hezký večer. Jsem rád, že jsme se konečně dneska svolali. Dneska tady lítají telefony jedno číslo za druhým. Je vždycky problém to chytit, rozumíš?
2: Jo, to vím, já to znám.
1: Tak jsem rád, že to dneska vyšlo.
2: Zdravím všechny posluchače a mějte se krásně.
1: Děkujem, ahoj ty taky, čau, čau.
0: Telefonní číslo do studia je 210 323 333.

na loukách se zhmotňují představy vznešené. Říkali jim bíli, když ještě měli jména, pro obrazy ve sluních, reliéfy v kamenech, pro stopité síly, co je ve snech uzamčená.

říkali jim víly, když ještě měli jména. Pro vše, co nám zbylo, je vytesáno v kamenech. Kolébka té síly je ve snech uzamčená.

0: Posloucháte večerní vysílání Country Rádia, posloucháte Country, je vše, co se vám líbí, a tohle to byl Pepa Lábus, který se líbil i věz Arbesáku. A já mám na telefonu Kamilu z Pohořelic. Ahoj Kamilko, slyšíme se.
1: Ahoj.
0: Tak co si zahrajem?
1: No, zahrajeme si Čechomor.
0: Mhm.
1: A bude to Mezi horami, Čechomor, proč? Protože jsem na nich byla na koncertě ve Slavkově, moc se nám to ještě s kamošama nebo se známýma, moc se nám to líbilo, bylo to fajn v té zahradě nebo jako venku, bylo to úplně úžasný.
0: Tak si tak to chceš připomenout, tak jo.
1: Ano.
0: A co děláš teďka večer takhle v 8:30 v Pohořelicích? Co se dělá tam obyčejně?
1: Jsem v práci.
0: Ježíš, a do kolika to máš dneska?
1: No, do 10:30.
0: Tak to už vydržíš, to už je dobrý.
1: Jo, to už je chvílu.
0: A když tak u toho budeš poslouchat Country Radio, tak ti to bude pěkně utíkat, víš to, jo?
1: Poslouchám pořád.
0: Tak to je dobře. Tak já ti pouštím ten Čechomor, přeju ti hezký večer, děkuji, že posloucháš a děkuji, že jsi zavolala. Měj se, ahoj.
1: Ano, tak přeji pěkný večer, ahoj.
2: Telefonní číslo do studia je 210 323 333.

0: Tak to byl Čechomor na Country Rádiu pro Kamilu z Pohořelic a já mám na telefonu Renatu od Jičína. Renato, ahoj, dobrý večer, slyšíme se.
1: Dobrý večer, slyšíme se.
0: No tak to je bezvadný. Tak co si zahrajem?
1: Zahrajem si od Michala Tučného Červenou řeku.
0: Je tam a proč právě tu?
1: Protože to je nejoblíbenější country písnička mého manžela.
0: Mm-hmm, tak to je řádný důvod, co bych řekl teda.
1: Ano, takže...
0: A manžel poslouchá?
1: Manžel neposlouchá.
0: Já nemyslím životě, já myslím rádio teďka. Jako. To, že manžel neposlouchá, je normální přece.
1: No jasně. No? Jak jinak? Ne, momentálně manžel určitě neposlouchá, jenom bych mu to chtěla nechat zahrát, protože se teď po dlouhé době bude zítra vracet z nemocnice a tak jen tak jakoby.
0: Tak pro radost.
1: Jen tak mu to posílám, i když to neposlouchá, ale...
0: Tak on to určitě cítí, že takhle jste jako ve spojení tak. Přes éter, že jo? No a co přesně máš tak. V plánu na zítra teda, když se vrátí, tak čím ho překvapíš?
1: Mám vymyšleno, překvapím ho z jeho oblíbených sušenek.
0: Mm-hmm. Který to jsou?
1: Mily.
0: Mila. Mm-hmm. To je dobrý, no.
1: Sušenka. Tak mu vytvořím srdce na zemi.
0: To je hezký.
1: V obýváku.
0: To je hezký. Ty jsi velmi kreativní teda, no? Tak.
1: Ano.
0: Budeme držet manželovi palce, ať se dobře zotavuje, jo? Moc ho pozdravuj od nás, od všech. Já děkuji, že jsi zavolala a přeju ti hezký večer, až budeš dělat to srdce. Přeju ti, aby tě manžel poslouchal, když neposlouchá rádio. No a měj se krásně, ahoj.
1: Děkuji moc, mějte se krásně a jste skvělí.
0: Děkujem, ahoj, ahoj.
1: Ahoj.
2: Telefonní číslo do studia je 210 323 333.

0: Michal Tučný, Greenhorní Červená řeka pro Renatu od Jičína. A já už mám na drátě Jardu z Jablonce. Jardo, akorát si Slum Rádio teda.
1: No, počkej, já jdu jen takhle.
0: No, dobrý. Prosím tě, a co si zahrajeme, Jardo, teda?
1: Zahrajeme si Jinou zem od Elišky.
0: Domovská země od Elišky Kotlínový, no jasně. A proč
1: no,
0: tuhle?
1: Jasně. No, protože je to zlatá holka.
0: Mladá holka a dobře zpívá hezký písničky, veď? Já to mám taky rád.
1: Já mám její názor, přesně.
0: No, tak to je dobře.
1: No, do jiný země. A já už vím kam.
0: A kam to bude?
1: Do Španělska.
0: Tam je teplo, no jasně. Teďka tam
1: no,
0: budeš
1: jasně.
0: Od října do dubna budeš tam a pak se vrátíš sem zase, že jo?
1: Ne.
0: Ne? Už vůbec.
1: Už tam zůstanu.
0: No, ale v létě tam je horko zase.
1: No to nevadí, já jsem tam prožil půl života.
0: Jo, takhle. No a prosím tě, jak tam budeš poslouchat country rádio?
1: No to jde naladit i tam.
0: No tak to je dobře, přes internet, že jo? Tak to bude dobrý.
1: No jistě.
0: No, protože kdo by nám potom takhle večer volal, že chce zahrát Elišku Kotlínovou, že jo? To bychom přišli
1: no,
0: o velkého posluchače, no.
1: Tak jo. Ona tam bude se mnou, doufám.
0: No tak, to si teda prozradil tajemství, možná to ještě ani Eliška no. neví, že jo, třeba, no.
1: No to neví, to vůbec neví.
0: No.
1: No.
0: Hele, tak Jardo, já děkuju, že posloucháš, díky, že jsi zavolal, pouštím ti Elišku no. Kotlínovou a přeju ti krásný večer. Měj se, ahoj.
1: Já, Vítku, tobě taky.
0: Díky.
1: Čau.
0: Čau.
2: Telefonní číslo do studia je 210 323 333. Posloucháte Country Radio přes internet na www.countryradio.cz.

0: Eliška Kotlínová, domovská země pro Jardu z Jablonce nad Nisou. Eliška ještě o tom neví, ale Jarda se s ní odstěhuje do Španělska. A já už mám teďka na drátě Pavla ze Smržovky, to je kousek od Jablonce. Pavle, ahoj, dobrý večer.
1: Ahoj, mějte se hezky.
0: Co si zahrajem?
1: Kvůli písničce Valdemar Matuška, Krysař.
0: A proč právě Krysaře Valdemara Matušku?
1: Jelikož jste dlouho nehráli.
0: To bych řekl, že je pádnej důvod.
1: Matuška je.
0: On už teda bude po druhý v téhle hodině, ale to nevadí, když jsou napřání, tak to se může, že?
1: Že se dovolal Jablonec, teda my jsme kousíček od Jablonce.
0: Ve Smržovce je ta bobařská dráha sáňkařská, že jo?
1: Jo.
0: No, tam právně. Je to krásný. Hele, a co děláš večer takhle ve Smržovce dneska?
1: Teď sedíme venku na zahradě.
0: To je tak hezky tam a teplo?
1: Opijíme. Prosím?
0: Je teplo a hezky, jo?
1: Jo, není zima. Tak to je hezky. Jenom, tak to je
0: hezky. No tak to je dobrý. No a co bude potom? Využijete potom? Krásný večer a pak pojete spát, nebo pojete někam na tah, nebo pojete do Prahy.
1: Ne,
0: bude klasika, jo? Vyčistit klasika. Zuby, pomodlit a spát.
1: Tak, správně.
0: A do té doby poslouchat country radio, že jo? To by se mělo teda.
1: Samozřejmě, že jo.
0: No, tak jo.
1: Zkoušíme se dovolat strašnou dobu.
0: A vyšlo
1: na
0: to.
1: Na dva telefony jedem. A jo, teď a vyšlo to konečně klaplo.
0: Tak je to super. Tak Pavle, já moc děkuju, že posloucháš, moc děkuju, že jsi dovolal. Vybrali jsme Valdemara Matušku, Krysaře, tak ti ho pouštím. A hezký večer
1: tak
0: si
1: jo.
0: Užijte. Ahoj.
1: Děkuju. Ahoj.
2: Telefonní číslo do studia je 210 323 333.

mír a čest. A myslel vy a vaše krev, válka, pěst. Co musel znát, co uměl hrát, svůdnejch not. Co divnejch slok, co divnejch slok dlouze hrát. A z každý z nich hořící vík horce zval. Nastoupit před, na rávě zbraň,

a mně se zdá, že už je čas říct mu už dost, říct mu už dost, vem tě čas. To je náš svět a Chris jed.

0: Tak to byl... To byl Krysas od Valdemara Matušky pro Pavla ze Smržovky a já mám na drátě Voříška od někud někde mezi Pardubicemi a Hradcem. Ahoj, dobrý večer, slyšíme se?
1: Ahoj, slyšíme se.
0: Tak co si dáme, co si zahrajeme?
1: Já bych poprosil u Jarního Kurýra, přestože je podzim. Je to takový optimistický.
0: To je pravda. A proč právě Jarní Kurýra Hobous?
1: Protože kdysi dávno za mladá, a to už je hodně dávno, tak mě Vaby nasměroval na ten styl života, kterým žiju dneška, takže...
0: No tak to je v podstatě, to nejlepší, co se mohlo stát, že jo? Tak to je dobrý. Co děláš dneska večer, Voříšku?
1: Sedím v dílně a tluču tady do kůže.
0: Jo, to je hezký. A co to bude z té kůže, až to bude?
1: Tohle to bude poměrně docela vysoký 3Dčko, ornamentální ražení, ale nerad bych si dělal propagaci tady. Jestli chceš, tak ti to klidně pošlu potom na Facebook.
0: Tak to pošli nám to na Facebook, to budeme rádi. Jo? Tak ti přeju, ať ti to ražení jde dobře. Děkuji, že posloucháš. Jsem rád, že jsi se dovolal a pouštím Jarního Kurýra. Měj se hezky, ahoj.
1: Super. Díky hrozně moc a všechno nejlepší všem posluchačům.
0: Děkujem, ahoj, ahoj.
1: Ahoj.
2: Telefonní číslo do studia je 210 323 333.

0: Posloucháte Country, je vše, co se vám líbí, a dneska se nám dovolal už úplně poslední posluchač, protože je chvilku před devátou. Já zdravím na drátě Hanze. Hanzi, ahoj, dobrý večer, slyšíme
1: ahoj,
0: se.
1: Ahoj, zdravím všechny z Petrova, ze Zahodanského údolí. Moc rád vás poslouchám, je to super.
0: Tak hlavně ty si teda dneska volal strašně moc, viď? A neměli jsme štěstí, tady se to motá ty čísla, ale nakonec jasně. Se to podařilo, že jo?
1: Já to chápu, je to úžasný a jsem rád, že spoustu kamarádů má o to zájem, to je bezvadný.
0: No, tak prosím tě, co si zahrajeme, Hanzi?
1: No tak dáme, jestli můžu, pro kamaráda Játra, který byl přes 40 let šerifem Zlatýho Bizona, i kamarád dobrý Štěpána Raka a Zemětří sluncí od pana Rivoli.
0: No, tak to tam dáme a hrajeme to, protože jí měl rád tu písničku, jo? Tak proto jako...
1: Určitě, byla jako... to jedna z jeho srdcovek.
0: No tak to je dobrý. No a co dělá Hanzi takhle večer u Petrova tam?
1: No, sedím si na boudě v údolí, popím, protože tady mám 11 stupňů venku. Tak,
0: no,
1: tak,
0: to už pomalu i mouchy tady... tady v teplákách, že jo, když je 11 stupňů.
1: No, přesně tak, jo, máš no. pravdu. No, no, už,
0: Tak když je takhle 11 stupňů a topíš, tak to už není pivo a to už je čaj s rumem, ne? Nebo něco takového, nebo?
1: No, tak je pivo a k tomu trošku kořalky.
0: Tak to je, řekl bych, taky dobrá kombinace, že jo. V podstatě pivo je taky čaj ze chmele, že jo, takže jako to se nevylučuje.
1: No,
0: no tak jo, tak jo, tak hele, já ti děkuju, že posloucháš, děkuju, že jsi zavolal. Nezapomeň přikládat, ať nezmrzneš, jo, v noci bude trošku chladnic asi tam. No a pouštím ti, Mikyho Rivolu Nezmary Zemětří sluncí, jo.
1: Já jsem taky rád, moc rád jsem tě slyšel, kamaráde, a zdravím všechny Trumpy a osadníky.
0: Tak jo, děkujem, měj se krásně, ahoj.
1: Moc hezký večer, děkuju, ahoj.

0: Housle, akordeon, triangle. Prostě Cajun. Ten hrajou nejlíp v Louisianě, konec konců ho tam vymysleli. Kdo by si chtěl užít tu starou, dobrou hillbilly, ať nasedne do vláčku v obež Cannonball a zajede si nahoru do Apalačských hor. A když už budete na palubě, vemte to rovnou do Texasu. Tam vládne Western Swing a Bob Wills. Říkal mi to sám Willie Nelson. Tak to musí být pravda. Kdo nerad cestuje takový dálky, ten může zajet k nám na Berounku. Tam vládne náš starý šerif Denny.
1: Staříčký šerif u Šlíně prdlku poláhlý vztah.
0: A když se šerif unaví, pustíme si country rádio a jsme taky úplně v pohodě.
2: To je, panečku, provoz. A těch aut kolem, kdo se v tom má dneska vyznat?
0: Country pod kapotou. Váš zdroj informací z oblasti motorismu. Od pondělí do pátku v čaji o 6. Svoje dotazy a náměty posílejte na e-mail kapota@countryradio.cz.

Lanej vítr jeho tělo smet. Máme velryb plný zuby, na to vezmi

0: Jestli teďka někde kolem vás hrál Morgan Wallen Love Somebody, tak by to mohlo znamenat, že máte puštěný country rádio. A to znamená, že posloucháte naše večerní vysílání, kde vás dneska výjimečně místo Petra Kocmana provází Vítek. No a co nás čeká v této hodině mezi 21. a 22. Zkusíme probudit Kubu Jirouška, kolegu, a zeptáme se ho, jak se má, jak co připravuje a co má nového. V druhé polovině hodiny si zasoutěžíme o knížku. Mám tady před sebou titul, který se jmenuje Štěstí a bolest v současném světě. Je to z nakladatelství Eminent. A podtitul je Čtyři Buddhovy ušlechtilé pravdy. Tak to jsem zvědavý, o čem to bude, to si povíme. Je to knížka docela hezká, ale to přijde na řadu až tak po půl. Před půl zkusíme nějak odchytit toho Kubu. Jo? No a do té doby si budeme hrát. Teď tady mám rekonvalescenci, ještě jednou hlavu zvednem. Rekonvalescence je kapela, se kterou hraje náš kolega Bez Junior. Ten měl pořad, jo? Teďka Dvora na country, předtím, než jsme začali vysílat večer. Potom si pustíme třeba Františka Kasla, co bylo to bylo, Frantu Nedvěda, Kočovní herci. No máme to hodně, tak nebudem zdržovat povídáním a jdeme si hrát, co vy na to. Příjemný poslech.
1: Hrál jen potichu a jemně, starý chlap ten, co je ve mně, prej navíc už stejně nestačí. Ráno plive zubní pastu, tuny cigár, litry chlastu, oči od zrcadla vždycky otáčí. Dřív než rychladnem a zblednem, ještě jednou hlavu zvednem,

0: No tak tomu se říká plán, ale já tě teďka zdržím, nevadí ti to?
1: Ne, a já ti chci říct jednu věc. Víš, že Zdeněk Polreich je velký posluchač našeho rádia?
0: No to je hezký, tak Zdenka pořádně pozdravujeme, jestli teďka poslouchá.
1: No,
0: ale ty seš trošku něco jako Kolombova manželka pro posluchače Country Rádia, protože ty seš skoro v každém pořadě, funguješ tady jako produkční, takže vždycky Miloš Killer, když je Country Time, tak ti děkuje, každý Milan Schmidt ti děkuje, když to s ním natáčíš, v Karavanu ti děkujou, máš svůj pořad, tam je, ale posluchači o tobě vůbec nic nevědí. Prozrať něco na sebe.
1: Ale věděj, určitě. Ale když se bavíme o těch tamtamech, no. Vítku, co budeme vysílat v úterý?
0: Myslíš jako příští úterý?
1: Příští úterý, že bude speciál trmských tamtamů, víš to?
0: No já se tadyhle takhle podívám, jo, a řeknu ti, že příští úterý v trmských tamtamech tady nějaký Kuba Jeroušek to tam ani nenapsal.
1: Tak Vítku, prosím tě, je to tam. Normálně si představ, že příští úterý budeme z hostince u Váhy z Měšťanského vysílat s Mirkem Donutilem živě z terénu.
0: Já to vím, já jsem tě zkoušel, jestli si to pamatuješ, ty seš mladý a roztržitej, tady je to napsaný. Speciální vysílání s Miroslavem Donutilem z pražského hostince u Váhy. A hospoda u Váhy je kde? Řekni to posluchačům.
1: Na Smíchově. To bejval, to můžu říct v rychlosti jenom.
0: No jasně.
1: To bejvala krásná prvorepubliková hospůdka, je to domeček z 19. století, oni jim to pak komunisti po 48. vzali a byla to nejhorší nalejvárna v okolí, tam se začínalo
0: Nebyla, tam
1: ráno.
0: Se začínalo brzo ráno, tam chodili uhlíři vždycky s putnama na
1: no,
0: pivo.
1: No, no, tak. Takže to byla nalejvárna a dneska to dostala ta rodina původní zpátky a moc hezky se o to stará, je to nádherná hospůdka.
0: Já vím, já tam taky občas zajdu. No a Kubo, prozrad něco o sobě, tak když jdeš takhle do hospůdky, tak piješ pivo, víno, rum, kolu, co piješ v hospůdce?
1: No to na mě můžeš prásnout ty.
0: Tak ty piješ rum a hodně, že jo? A zapíš to pivem.
1: Ne, my pijeme, posluchači, neposlouchejte ho, my pijeme spolu Plzeň a pijeme ji nejradši u Tigra.
0: To je pravda, no. A jaký jídlo máš nejradši, Kubo?
1: No, mám rád rajskou, to je moje oblíbená omáčka, moje děvče.
0: Kolínka nebo knedlík? Kolínka nebo
1: no, mám rád i knedlík, i kolínka, podle toho, na co je chuť, ale teď se ti musím přiznat, že teď k tomu pivíčku jsme si koupili kebab na půl, ale to tak.
0: No, to se občas musí. A prosím tě, rajská s paprikou plněnou mletým, anebo s hovězím masem, nebo jen tak?
1: Ne, prosím tě, my to děláme s takovýma hovězíma kuličkama, to mi
0: tak to je dobrý. No a máš přítelkyni teda si na sebe
1: ale
0: prozradit?
1: Ale to necháme bej.
0: Dobře, to necháme bej, dobře. A tak hraješ v kapele nějaký třeba taky?
1: No tak já myslím, že posluchači jsou erudovaní v tomhle, vědí, že máme kapelu Nový struny, jakou
0: správně,
1: partu kamarádů.
0: Správně, no. A teďka jste vydali desku, nebo teďka, to už je v roce 2024, Tramská archeologie,
1: no,
0: že jo?
1: No, už je to dlouho.
0: Ta se vyprodala teda blesku rychle, jsou tam krásné písničky.
1: Za dva měsíce byly CDčka pryč, LPčka ještě nějaký zbyly, ale teď právě firma, která to vydávala, udělala dolis, protože o tom měli zájem před Vánocema, tak už i na koncertech zase budou konečně CDčka.
0: No a posluchači, a kde se to prodává, ty CDčka, kde se to bude prodávat, kromě koncertů?
1: No, kromě koncertů, no, když si to dají do jakýhokoliv vyhledávače, tak jim tam vyjedou ty portály, kde se to koupit dá.
0: Tak posluchači, to je bezvadný tip na vánoční dárek. Víte, že ty písničky jsou skvělý. Říkám to nerad, protože mám Kubu na drátě, on se pak bude vytahovat, ale je to bohužel pravda. No a co, bude nějaká nová deska, nebo připravuješ něco
1: jo,
0: s kapelou?
1: Jo, připravujeme, teď máme roztočeno, už máme hotových 8 kusů, teď budeme točit další a příští rok, Vítku, tam si srdečně zván, 22. dubna mě bude totiž 30 let, Vítku. A budeme...
0: Čiže to si myslel, že ti bude víc, když tě vidím, no tak 30, dobře, no.
1: Budeme slavit v divadle u hasičů a při této příležitosti tam rovnou pokřtíme i tu desku.
0: A tam bude písnička Hospoda u Taterů, protože spousta
1: no
0: posluchačů
1: bej.
0: Se ptá, kde jí sežene, chtějí si ji pospouštět do telefonu na Spotify a takhle. Všichni říkají, proboha, kde ta písnička se dá sehnat, tak prosím tě, řekni, kde se dá sehnat teď.
1: Teď se nedá sehnat na nosiči nikde, musí si ji pustit na YouTube, tam je k ní i videoklip a ať počkají do toho 22. dubna a budeme křtít v Praze a protože máme rádi Brňáky, naše velké kamarády, tak tam pojedeme potom v květnu.
0: No tak to je hezký. Tak si myslím, že se máme na co určitě těšit. Kubo, já ti děkuju za všechny informace, které jsi nám poskytnul. Přeju ti hezký večer. Pochutnej si na tom kebabu, pozdravuj přítelkyni a řekni, ať je na tebe hodná, že ji všichni prosíme. No a užij si to.

narozeninám, k svátku, ke zlaté svatbě. A nebo jen tak pro radost. Písničky na přání hrajeme na Country Rádiu každý den po 17. hodině. Objednávejte na www.countryradio.cz.

0: Knižní okénko.
1: A je tady slíbená soutěž o knížku. Ta knížka se jmenuje Pavel Špatenka, Štěstí a bolest v současném světě z nakladatelství Eminent. A podtitul Čtyři Budhovy ušlechtilé pravdy. Autor Pavel Špatenka je 64. ročník a je to český lékař, terapeut, autor knih o sebepoznání. Po studiích na lékařské fakultě Univerzity Karlovy působil několik let v klinické praxi i ve farmaceutické společnosti a od roku 2000 se plně věnuje terapii a práci s lidmi. No a kniha vás pravdami provede skrze kontext našich vlastních prožitků, vztahů a situací každodenního života. Možná při čtení zjistíte, že odpovědi, které hledáte, jsou blíž, než si myslíte. No a tuhletu knížku můžete vyhrát a můžete ji vyhrát tak, že se jako první dovoláte na telefon 210 323 333 a zodpovíte otázku, kdy vysíláme tramské tamtamy a kdo je připravuje. Na telefonu 210 323 333, kdy vysíláme tramské písničky, kde tramské tamtamy a kdo je připravuje, tak na to máte, abyste se dovolali následující písničku.
0: Telefonní číslo do studia je 210 323 333.

0: No a já už mám na telefonu paní Evu. Paní Evo, dobrý večer, slyšíme se?
1: Dobrý večer, slyšíme se určitě.
0: Tak, to jsem rád. Kdy jste naposled se dovolala do Country Rádia?
1: Je naposled, je to asi 14 dní, 3 týdny. A včera jsem se dovolala na přání na písničku.
0: Takže máte štěstí.
1: Jo, já docela mám štěstí na vás.
0: A kdy jste naposled něco vyhrála?
1: No, to je asi tak měsíc, dvakrát za sebou krásných dvě knížky o houbách.
0: No vidíte to, tak dneska máte šanci vyhrát třetí knížku. A otázka zněla, kdy vysíláme tramské tamtamy a kdo je připravuje?
1: Takže každý úterý v 19 hodin a připravuje je Kuba Jiroušek.
0: A není to náhodou ve čtvrtek?
1: Určitě ne.
0: A není to třeba Miloš Keller?
1: Ne, ne.
0: Jste si opravdu jistá, jo?
1: Určitě jsem si jistá, protože poslouchám každý den.
0: No tak, je to tak. Já vám gratuluju, knížka je vaše. Co děláte, paní Evo, dneska večer? Co máte ještě v plánu?
1: Dneska večer už toho moc nedělám, protože jsem byla odpoledne na zahrádce, okopávala jsem jahody a to už mi stačilo, tak teď už odpočívám a poslouchám vás.
0: A zítra dopoledne nebo zítra v pátek budete pokračovat na zahrádce?
1: Zítra budu vařit a jak jsem tam poslouchala s někým, jste měl hovor s Kubou Jirouškem, že má rád rajskou. Tak zítra budeme dělat rajskou.
0: To jste neměla říkat, protože Kuba teďka poslouchá, tak vám určitě zítra do Hudlic vyrazí na rajskou.
1: To je možný, tak přijede.
0: A máte nějakou jako speciální vychytávku na rajskou? Nebo vaříte klasiku?
1: No vařím klasiku, rajskou, kterou už dělala moje babička, dělám ji zrovna tak a z čerstvých rajských, protože jich máme hodně na zahrádce, takže bude to lepší jak
0: takže
1: z protlaku.
0: Rozvařit, tak. Rozmixovat, přepasírovat, to bude dobrůdka, to úplně se mi zbíhají sliny.
1: Bude.
0: No tak jo, tak ať se vám ta rajská povede. Hele, a mám tady Rangers Vysočinu, nechcete to někomu poslat?
1: Tak ji pošlete všem, kdo ještě vydrží poslouchat chvíli, jako já do půlnoci.
0: Tak jo. Vám děkuju. Tak vám přeju hezký večer, gratuluju k výhře, ta vám přijde během týdne. No a těším se zase někdy naslyšenou. Mějte se krásně, ahoj.
1: Já taky moc děkuju a ahoj.

Za necelých 7 minut začne noční klid, protože se blíží 10. hodina, tak si myslím, že máme nejvyšší čas si říci, jaké bude v noci počasí. V noci, po které přijde chladnější ráno, na to se připravte, bude polojasno až skoro jasno a od západu až oblačno. Na Moravě se místy, jinde jen ojediněle, vytvoří mlhy. Nejnižší noční teploty klesnou ke 12 až 7 stupňům, v údolích až k 5 stupňům. To nám ten Hans v těch Pikovicích tam na tom svatém Petrově zmrzne v té chatě u Sázavy. V 1000 metrech na horách bude kolem 7 stupňů. Foukat v noci bude slabý, proměnlivý nebo jihozápadní vítr a místy může být jen klidno. Tlaková tendence, setrvalý stav, takže žádný bolesti hlavy nebudou. Rozptylové podmínky v noci mírně nepříznivé, místy ale dobré. A teď pozor, sluníčko dneska vyšlo v 6 hodin 40 minut a zapadlo v 19.11. No, příští týden už to vypadá, že bude podzimní rovnodennost a začne se nám to krátit. Pranostika na dnešek říká, jaké počasí je v září, takové bývá v příštím květnu. Tak to si myslím, že vypadá docela dobře. No a rekordy počasí pro dnešek. Nejvíc teplo bylo v roce 2015, to bylo 31,3 stupně Celsia. Největší zima naopak byla v roce 1952, to bylo jenom 4,5 stupně. A normální teplota je plus 15,2 stupně Celsia, což si myslím, že nám dneska plus minus tak nějak vycházelo. No a teď si docela dáme ještě nějakou muzičku. Začneme třeba Texmeny a Vráťou Vyskočilem Hledaný muž. Ať se vám krásně poslouchá.

0: Je 22 hodin.
1: Dnes jste mými hosti, pánové.
0: Posloucháte Country Radio.
2: Byli jsme tam jen ona, on a já. A já si řekl, v báru se končí. Konec konců, zkusit se to dá. A tak jsem vstal a přisedl jsem si k ní. Objednal jsem další a sklenkou jsem si ťuknul nejdřív jen si. A pak s ním. Já si už celý večer přál vás poznat víc. Jsem jen tak koutkou stířek,

povídal mi, nesmíte si to tak brát. Víte, ženský, to je záhada, haha, možná můžete být rád.

Posloucháte večerní vysílání Country Rádia ve čtvrtek 17. září. Hodiny ve studiu září a ukazují 22 hodin 9,5 minuty. A vaším dnešním průvodcem je výjimečně dneska Vítek, protože Petr Kocman, který vás srdečně pozdravuje, má nějaké drobné pracovní povinnosti. No a co nás čeká v této hodině mezi 22. a 23. Podíváme se do kalendáře, co tam máme na dnešek a kdo má dneska svátek. Podíváme se, jaké jsou novinky v kinech, protože ve čtvrtek se začínají hrát nové filmy, tak na to koukneme. Pustíme si taky Vítěze Bonanzy nedělní, to je hitparáda, kterou připravuje Miloš Keller a vysíláme ji každou neděli od 18 hodin. No a budeme si hrát spoustu hezkých písniček. Teďka třeba, než se podíváme do toho kalendáře, jo, tak tam mám Michála Pávová, Jednou tě najdu, Vaby Daněk, Rychlejší koně, Ladislav Vodička, Já tu zemi má, znám a Creedence Clearwater Revival, Have you ever seen the rain? No uznejte, to musím pustit teď hned. Příjemný poslech.

Tak jsme si slíbili pohled do kalendáře, tak ten okamžik je právě tady. Já toho tady mám připraveného hodně. Tak první, co řeknu, že v mysliveckém kalendáři je napsáno, že dneska začíná jelení říje. Tak myslivci a honci pozor, dneska to začíná. Potom je tady napsáno, že je světový den dárců kostní dřeně. Potom moje manželka mě upozornila, že dnes je Mezinárodní den country hudby, International Country Music Day. Tento svátek připadá každoročně na 17. září. Datum bylo vybráno záměrně, protože právě v tento den se v roce 1923 narodil Hank Williams, který je považován za jednu z nejvýznamnějších a nejvlivnějších legend v historii country hudby. No tak s tím se nedá než souhlasit. A ten svátek vznikl v roce 2003 s cílem propojit interprety a fanoušky tohoto žánru po celém světě. Tak nás už nemusí propojovat, my tady kolem country rádia to máme rádi úplně všichni. No jinak v tom občanském kalendáři se skví jméno Naděžda. Je to ženské křestní jméno slovanského původu. Jméno vzniklo v ruštině jako doslovní překlad řeckého slova Elpis. Tomu nerozumím, to mi úplně nesedí, ale píšou to tady. Významem slova Elpis, také jména Naděžda, je tedy jednoduše naděje, potažmo pak plná naděje nebo dávající naději. Jméno Naděžda v České republice má 2190 žen a jedná se o 67. nejčastější jméno dle jmenné statistiky. Takže milé Naděždy, všechno nejlepší, hodně zdraví a štěstí vám přejeme z Country Rádia. Vy, jestli, milí posluchači, máte kolem sebe nějakou Naděždu, tak máte ještě tak jako hoďku a půl, abyste jí popřáli. Samozřejmě přejeme všechno nejlepší všem těm, kteří slaví narozeniny nebo cokoliv jiného, a samozřejmě nám všem, když máme dneska ten Mezinárodní den country hudby. Napustíme si něco hezkého, co vy na to? Třeba Kamelo, Roman Horký, Petr Kocman, Tomáš Linka a Alan Mikušek, Zlato. To je pěkný kousek. Tak všechno nej a příjemný poslech.

Včera někdo střílel u kojotích hor a pak pes tklivě věl. Kulkou vraha skonal žárlý prospektor od někud.

jeden 49er všechno vyzvonil, přísahal na svou čest, že vedl stovky mužů podél řeky Chill k nagetům jako pěst.

0: Svět filmu.
1: Tak dneska máme čtvrtek a to samozřejmě přicházejí nové filmy do kin. Tak se podíváme na to, co by to mohlo být. První kousek, který mám, bude teda takový těžší, ale má poměrně vysoký hodnocení, 86%. A je to dokumentární československý film z letoška, má 110 minut. Hraje tam, kameruje, teda kameramanem je, scénářem a režie Pepa Lubojacký. Ale pozor, Pepa Lubojacký není muž, ale je to žena. A ten film se jmenuje Kdyby se holuby proměnily ve zlato. 5 let zaznamenávala mladá režisérka Pepa Lubojacký emotivní příběhy vlastní rodiny. Proč závislost připravila jejího milovaného bratra a 2 bratrance o vztahy, pocit bezpečí, zdraví i střechu nad hlavou? A co když za tím vším nestojí závislost samotná, ale něco, co začalo daleko dřív? Neotřelý mix intimních deníkových záběrů, oživlých fotografií, stylizovaných vzpomínek a grafických koláží dělá z filmu originální zážitek, který je syrový i hravý zároveň. Jeho režisérka a sestra Pepa stojí před otázkou, na kterou neexistuje snadná odpověď. Kde končí láska a začíná kontrola? To je ta otázka. Zachraňovat nebo nechat jít? To je další otázka. Brutálně upřímný snímek získal na Berlinále cenu za nejlepší dokumentární film. Tak jestli vás to zaujalo, tak se určitě běžte podívat do kina na film Kdyby se holuby proměnily ve zlato. Je to dokument a má 86%.

0: Tak doufám, že jste tancem a zpěvem moc neprobudili sousedy a nezvýšili jste si moc tep, protože je 10:45 a měli bychom se pomalu připravovat na spánek. Ale než jako na to dojde, tak teďka máme dvě povinnosti. Za prvé říci, jaké bude počasí v noci a zítra, a potom se podívat, jak to máme s bonanzou. Tak začneme počasím v noci. Po noci totiž přijde poměrně chladné ráno, ale v noci bude polojasno až skoro jasno a od západu až oblačno. Na Moravě se místy jinde jen ojediněle vytvoří mlhy. Nejnižší noční teploty klesnou ke 12,7 stupňům, v údolích až k 5, to už je zima. V 1000 metrech na horách bude sedmička. Foukat v noci bude slabý, proměnlivý nebo jihozápadní vítr a místy může být i klidno. Zítra, tedy v pátek, bude na severozápadě a západě asi pršet. Bude tedy polojasno až oblačno, zejména v Čechách přechodně až zataženo, ráno na Moravě místy, jinde ojediněle s mlhami. Během dne se právě na severozápadě a západě území lokálně objeví déšť nebo přehánky. Večer srážky ustanou a oblačnosti bude ubývat, takže naprší maximálně tak do 2 mm úplně, jakože by nám to zalilo zahrádku, to ne. Zítřejší nejvyšší denní teploty budou stále velmi přijatelných 18 až 23 stupňů, v 1000 metrech na horách to bude kolem 13 stupňů. Foukat zítra bude slabý, přes den většinou mírný západní až jihozápadní vítr. Tlaková tendence zítra slabý, postupně mírný vzestup, rozptylové podmínky pak budou dobré až velmi dobré, ráno a večer místy mírně nepříznivé. No a teď je čas na bonanzu. Pustíme si vítěznou píseň bonanzy z nedělního vysílání a tam soutěžilo 5 písniček. Musím říct, že teda hlasování na webu je masakr, jsou tam 2 kousky, které mají 3 místné počty hlasů a není to teda vítěz z vysílání, tak se podívejte na www.countryradio.cz, záložka programy Bonanza, tam můžete ovlivnit ještě toho, kdo vyhraje na internetu, ale ve vysílání vyhrál San Johnny, nebe počká, takže gratulujeme San Johnnymu a Milanovi Šmitovi, který tam hraje na basici, tak jdeme na to, příjemný poslech.
1: Bonanza. Tohle je vítězná písnička minulého týdne.

Ve 23 hodin 10,5 minuty dozněl na Country Rádiu Micky Rivola Zelené pláně. To je píseň z CDčka 16 nej od táborových ohňů a to CDčko je z roku 2008. A abyste věděli, tak nemachruju, ale tady u té písničky v počítači je to napsaný. Zahájili jsme poslední hodinu dnešního večerně nočního vysílání na Country Rádiu, kde je vaším průvodcem a ještě do půlnoci bude Vítek místo Petra Kocmana, který měl nějaké jiné povinnosti, ale zítra už se můžete na Petra opět těšit. No a co nás čeká v této hodině, v té poslední? Podíváme se ještě na jednu novinku v kinech. Připomeneme si, co vás čeká v programu Country Rádia, zejména o nadcházejícím víkendu. Řekneme si noční a zítřejší počasí, no a pak se rozloučíme a k tomu bude spousta krásné hudby. Začneme s Ostrá, Pacifik, Václav Maršálek, Oregon, Martin Javůrek, Autostrády, Vítek Tučný, Greenhorn, Zelenáči. Když se čas naplnil? No, je toho hodně, tak si pěkně sedněte do křesílka. Když už jste v posteli, tak si pěkně natáhněte a jdeme na to. Příjemný poslech.

0: Kdo vyhnal tě tam na cestu dalekou?
1: Touha žít, touha žít.
0: Kdo zboural ti dům a pravdu staletou?
1: Touha žít, touha žít.
0: Těžko se ti dejchá v těsným ovzduší, že máš hlad a žízeň, to nikdo netuší. Kdo přes pláně hnal tvůj osamělej vůz?

0: studenou zbraň ti klíci přiložil.
1: Touha žít, touha žít.
0: Na téhle tý cestě jen dvě možnosti máš. Buď to někde chcípnout, anebo držet strach.

hřbety kopců hladí. Zapoceným sklem na rády hladí noční country jam.

se čas naplnil, tak já zas jinam jel. Poznal jsem jí tak z léta a plná byla snů, po ní zůstala mi věta.

nepoznám. A tak na ní vzpomínám, když projíždí tu dál. Hřbety kopců hladí zapoceným sklem. Na rádiu hladím noční country jam.

a v tichosti to brám, že se čas naplnil, tak táhnu sem zas dál. Hřbety kopců hladí zapocený skle, na rády hladí noční country jam. V autě se mnou sedí lásky, co jsem měl.

0: Svět filmu.
1: No a já jsem vám slíbil další filmovou novinku, která přišla dneska do kin, tak ta je ta chvilka, kdy si to řekneme, je právě teď. Jedná se o českou letošní komedii, komedii z roku 2026, která se jmenuje Proč bychom se nezabili? Podtitul Vesnická komedie s humorem ostrým jako vidle. Režisér Tomáš Svoboda, scénář Tomáš Svoboda, kamera David Plojhar, hrají Petr Uhlík, Nelly Řehořová, Štěpán Kozub, Albert Čuba, Jiří Lábus, Tomáš Měcháček, Michal Isteník, Vasil Fritrich, David Novotný a další. No a o čem ten film je? Zatím nemá žádné hodnocení, protože je opravdu nový. Tak ten film je o tom, že v Rozumově, což je vesnice česká, každý ví všechno o všech a sousedské naschvály se dědí z generace na generaci a žádná ostuda nezůstane dlouho za zavřenými vraty. Obec už léta rozděluje válka dvou nesmiřitelných rodin. Na jedné straně stojí Šmrha, toho hraje Vasil Fridrich, a na druhé Průša, toho hraje David Novotný. Oba jsou přesvědčeni, že pravda, čest i zdravý rozum bydlí právě u nich. Jejich děti, Karel a Marie, se však navzdory otcům tajně milují. Když Marie po dalším rodinném naschválu kývne na účast v televizní reality show Svatba na slepo, rozpoutá tím v Rozumově pořádný poprask. Karel zoufá, rodiče zuří a do vesnice přijíždí televizní štáb i excentrický švédský mentalista, to hraje Štěpán Kozub. Šmrha s Průšou proto v alkoholovém oparu uzavřou nečekané příměří a vymyslí plán, jak své děti zachránit před televizní ostudou. Tajně je oddají v zastoupení. Jenže v Rozumově se neutají vůbec nic. Do bláznivé svatební operace se postupně připletou starosta, hospodský, hrobník, vševědoucí sousedé i televizní kamery a dokonale promyšlený plán se promění v nefalšovaný vesnický chaos. Kdo si nakonec koho vezme, kdo s kým nemluví a proč má v tom největší jasno člověk od výčepu? Jedno je jisté, tahle vesnice se jen tak nezastaví, dokud se všichni neusmíří, nezamilují nebo navzájem nezabijí. Tak tolik obsah české komedie Proč bychom se nezabili, na kterou můžete jít ode dneška do kina. A teď další muzika, Lustr nebo Můra. Příjemný poslech.

měl 17. desítku a žízeň pořád rostla. A podobal se těžítku, jak seděl čuměl do skla. Ani si nebyl ulevit, měl sebou asi pleny. Za celý večer neřekl nic, jen šilhal do tý pěny. Seděl jsem rovnou naproti, už zůstali jsme sami. Jen pingl se sklem rachotí a u baru dvě dámy. Pak najednou, když vytáhnul 18. bůra, řekl: chlapče, máš dvě možnosti, bejt lustr nebo můra.

tak nevím, je to Sokrates, a nebo místní kretén. Kdyby řekl třeba chcípl pes, nebo je teplej květen. Dobil poslední sklenici, pak stál a říká, že jde, a dal se stezkou k silnici, co ke hřbitovu vede. A dal se stezkou k silnici, co ke hřbitovu vede.

To jsem ho viděl naposled, jak zmizel u hřbitova. Jen pár dní se mi vrací zpět ta jeho zvláštní slova. Pak zapomněl jsem, jak šel čas a utek nějakej pátek. Na pacník přišel listopad, kdy mýval táta svátek.

s tichlým hřbitovem, v ruce s tím keřem růží. A najednou no čertovem, všude mám husí kůži. Tam pomník stál jen spadaná, na něm ze stromů kůra. Jméno. A nápis máš dvě možnosti, bej.

0: si tak zase jednou vyrazit na tramp.
1: Kam tak spěcháš, trampe kamaráde, kam tak pospícháš?
0: Že je venku zima, prší, anebo už vám nohy tak neslouží? Nevadí, na více než stoletou historii českého trampingu můžete zavzpomínat s Petrem Třebickým. Už tento pátek po 19. hodině ve

Tak to byl Pavel Bobek na Country Rádiu a než si pustíme Folk Team a jejich Skálu, tak se podíváme do schématu vysílání Country Rádia, co vás čeká v nejbližších okamžicích, hodinách a dnech. Tak po půlnoci vás čeká repríza pořadu Tamtami Kuby Jirouška a bude to repríza z tohoto úterka, to znamená, bude to o mladém šikovném písničkáři a řezbáři o Honzovi Langrovi, který na sebe v poslední době upozornil svou precizní interpretací písní Vabyho Daňka. Takže to uslyšíte po půlnoci. Ráno přijde Kačka s Vláďou, potom dopoledne bude Milan Schmidt, dopoledne budou Tolky, tak zítra se podíváme na Břitovou věž v Mikulově v Jihomoravském kraji. No a bude dopolední káva s Milanem Schmidtem a do hostem bude český písničkář a hudebník, jehož tvorba se žánrově pohybuje na pomezí folku a tramské hudby, ale i roku. Bude to Jirka Schmidt, vydal krátké nové album a tak si z něj něco představíme dopoledne. Odpoledne potom přijde Miloš Keller, budou písničky na přání, takže na zítřek si můžete objednat zítra SMS-kou. A potom přijde páteční speciál v pátek v 19 hodin a bude to premiérové vydání 108 let trampingu v dikci Petra Třebického. No a potom se můžete těšit, ještě předtím jsem, pardon, zapomněl na čaj o 6, kde bude bluegrassový Ty prostí čapka, budou Koně na Country Rádiu s Bárou Hejhalovou a s Milanem Schmidtem a v rámci Country pod kapotou si povíme něco o problematice otáčení motorových vozidel. No a večer v 8 už se na vás bude těšit Petr Kocman se svým pořadem Country je všechno, co se mi líbí, a ne večerní klídek s Petrem Kocmanem. O víkendu máme víkendový pokec, jako vždycky, a tématem budou houby, takže se připravte, budeme si telefonovat a hrát a povídat o houbách. Polední siesta o víkendu bude s Robertem Křesťanem. Tak tolik pár informací o programu a teď už ta slíbená Skála a Folk Team.

Necelých 7 minut před půlnocí 17. září ve čtvrtek dohráli a dospívali na country rádiu The Judds Why Not Me. No a než si pustíme další písničku Valdemara Matušku, Den bičem prásk, protože za chvíli tady půlnoc, tak to tak opravdu vypadá, tak si ještě řekneme, jaké bude počasí v noci a zítra a rozloučíme se. Začneme počasím, protože v noci bude polojasno až skoro jasno a od západu až oblačno. Na Moravě se místy jinde jen ojediněle budou tvořit mlhy. Nejnižší noční teploty klesnou ke 12 až 7 stupňům, v údolí bude až 5. V 1000 metrech na horách to bude kolem 7 stupňů. Foukat v noci bude slabý proměnlivý nebo jihozápadní vítr a místy může být i klidno. Zítra, tedy v pátek, bude polojasno až oblačno, zejména v Čechách přechodně i zataženo, ráno na Moravě místy mlhy, jinde ojediněle také s mlhami. Během dne se právě na severozápadě a západě území lokálně objeví déšť nebo přehánky, ale večer srážky ustanou a bude oblačnosti ubývat, takže naprší tak do 2 mm maximálně. Zítřejší nejvyšší denní teploty budou velmi přijatelné, 18 až 23 stupňů, v 1000 metrech na horách to bude kolem 13. Foukat zítra bude slabý, přes den většinou mírný západní až jihozápadní vítr. To bylo z dnešního večerně nočního vysílání Country Rádia už úplně všechno. Musím teda říct, že mně připadá jak před chvilinkou, jak před minutkou, když jsme si začali hrát písničky na vaše přání v country, je vše, co se vám líbí. No ale je to za námi, tak mě nezbývá, než vám popřát příjemnou dobrou noc, hodně si odpočiňte. Vy, co pracujete, tak ať vám to rychle uteče a dostanete se brzy domů. No a já se těším někdy na shledanou. Vypadá to, že třeba v neděli ráno od 8 hodin. Takže úspěšně vykročte do zítřka a mějte se krásně. Ze studia Country Rádia se s vámi loučí Vítek. Ahoj!

0: Posloucháte Country Radio přes internet na www.countryradio.cz. Posloucháte reprízu pořadu. Trampské tamtamy na Country Radio.
1: Milé kamarádky, milí kamarádi, posluchači, je úterý 19 hodin, to znamená, že na Country Rádiu se pomalu rozeznívají další trampské tamtamy a od mikrofonu vás zdraví Kuba Jiroušek. Kytara táhne, když do toho má ještě její hráč talent a melodický hlas, je skoro vyhráno. Nedej bože, pokud umí s citem zaspívat ty písně, které si lidé rádi broukají. Přesně takový je náš dnešní host, který na sebe před několika lety upozornil svou interpretací písní Vabyho Daňka. Dnes však výjima Vabyho písní hraje i své autorské kusy. Trampské tamtamy nám dnes příjemní Honza Langer. Ahoj!
2: Ahoj, dobrý večer, zdravím všechny.
1: Pokud byste chtěli Honzu pozdravit, či se na něco zeptat, můžete využít naši SMS bránu nebo e-mail studio@countryradio.cz a nebo naši mobilní aplikaci. Teď si pustíme první studiovku, kterou tady mám přichystanou, Guantanamo v podání Vabyho Daňka, Roberta Křesťana a skupiny Ďáblovo stádo, jinak je to stará píseň Miroslava Jaroše.

0: Srbských tamtamech dnes máme mladého nadějného muzikanta Honzu Langera. Honzo, já tě poprvé zaznamenal před rokem na festivalu Starý dobrý western. Od té doby mi přijde, si urazil pořádný kus cesty na to, že je to rok. Kdy jsi vlastně začal hrát na kytaru a kdy se u tebe projevil ten zájem o písničky Vabyho Daňka?
1: Tak já na kytaru hraju celkem krátce, tak hraju teďka nějakým čtvrtým rokem a vlastně naučil jsem se to sám, jsem samouk a moje nějaká hudební cesta asi začala tím, že jsem měl rád film Strážci galaxie, kde vlastně jsou takový starší americký písničky, no a potom vlastně jsem si na MP3 dával tady tyhle folkový a country písničky a mezi nimi byl vlastně i Vaby Daněk, a kterýho jsem znal trošku od taťky, takže to vlastně šlo potom dál a dál a poznával jsem další písničky Vabyho a pak mě to chytlo, no.
0: Táta ve studiu sedí a přikivuje spokojeně. Já bych vás, posluchači, upozornil, že Honzovi je 20, takže pokud říká, že hraje pouze 4 roky, tak to vlastně není nic neobvyklého. Jak jsi vlastně začal vystupovat? Koho to byl nápad?
1: No, byl to jako nějaký můj menší sen a vlastně byl jsem před 3 rokama poprvé na Starém dobrém westernu na festivalu, co je vlastně na Bystřičce, a hrozně se mi líbila ta malá scéna, prostě jsem si přál tam zahrát a vlastně díky mému kamarádovi, dnes již bohužel zesnulému Hermanovi, tak který znal vlastně ty Gimplery, tak jsme se tam, mě pomohl vlastně dostat, takže jsem tam potom hrál vlastně loni na té malé scéně a pak to šlo dál, až letos jsem hrál vlastně na větší scéně už.
0: Ty máš profil na Facebooku, který se jmenuje Řezbář kytarista.
1: Jo,
0: to zní skoro, jak kdyby si vyřezával kytary a připravoval, ale tak to není, že?
1: Kytary teda jsem ještě žádnou nedělal, ale jsem vlastně vystudovaný řezbář, takže já jsem si to udělal hlavně kvůli tomu, že tam chci dávat i nějaký řezbářský věci, ale teďka na Facebooku dávám hlavně kytaru, takže se to jmenuje takhle zvláštně, ale mám to tam takhle, no.
0: Honza má u sebe kytaru. Já bych ho možná poprosil, že by nám mohl teď dát nějakou Vabyho skladbu, aby předvedl svůj
1: Tak jo, tak já dám píseň Co mě učil listopad, protože ten se bude blížit za chvíli.

tom hrači pískám. Píseň se mě učil listopad. Oho, Listopadový písně od léta už slýchám. Vítr ledový

0: Honza Langer nám zahrál živě ve vysílání Country Rády a píseň, co mě učili stopat. Já si pamatuju, když jsem tě poprvé slyšel právě na starém dobrém westernu, tak tato písnička se tam ozývala krajem a bylo nádherné, že Martin Baláš, basista Nových strun, se akorát probouzel po, když to řeknu, takové bujaré noci, tam byl u potoka, ležel a najednou říká, to byla taková nádhera, najednou zněla ta píseň, co mě učili, a on vstal a šel si tam sednout a pak tě celou dobu poslouchal. Každopádně, Honzo, my tady vždycky říkáme, kdo umí, ten přidá, a jelikož už tady běhají na e-mail rády a pozdravy, tak by asi bylo dobré ukázat, že umíš přidat, tak co tam máš
1: přidat,
0: dál?
1: Tak dáme trošku něco rychlejšího, dost kamarádů mojich to má rádo, takže jmenuje se to píseň Franta má péro.

Jde do kavárny, zřel jsem mloka, jak se děs přijímal lokal moka. Měl černý kvádr s žlutými fleky, já při tom pohledu pukal vsteky. O těch dob, když vidím mloka,

Potkal jsem na schodech vepřovou kýtu, to ovšem zdaleka ještě není všecko. S tou kýtou se za šlachu vedlo plecko, asi byl bezmasý pátek, tak šli na procházku z jatek.

0: rád.
1: Čo, čo, čo. Paráda, Honzo. Moc děkuji. Honza Langer živě ve vysílání Tremských tamtamů. Teď si pojďme dát jednu studiovku. Pustili bychom si Vabiho Rivolu. To je člověk, jehož vlastně přezdívka byla později přezdívkou i pro Vabiho Daňka. Podle něho ji v mládí získal. A pustili bychom si Vabiho Rivolu společně s Karabinou, s KTO, skladbu Ze všech chlapů nejšťastnější chlap.
2: Tremské tamtamy na Country Rádiu.

0: Štremských tamtamech dozněl Vaby Rivola, skladba Ze všech chlapů nejšťastnější chlap. My dnes máme v studiu Honzu Langera, před chvilkou nám hrál písničky Vabyho Daňka. Honzo, jak na to lidé reagují, na tu tvoji interpretaci písní Vabyho, protože nám tady píšou do studia, že se jim to moc líbí, viděl jsem skvělé ohlasy i na tom starém dobrém westernu. Potkáš se většinou s pozitivními ohlasy?
1: Musím říct, že naštěstí s většinou s pozitivním, takže za to jsem moc rád, jako vážím si toho. Což někdy jako s nima úplně nesouhlasím, že říkají, že je to úplně jako stejný hlas a takový to já si ani netroufnu říct, jako takový hlas, jak měl Vaby Daněk, to jako určitě nemám, ale jsem za to rád, že se to lidem líbí, ale potkám se občas i s nějakou kritikou na Facebooku, prostě lidi asi, co nejsou úplně spokojení se svým životem nebo mají problém s egem, tak prostě občas tam napíšou nějakou zajímavou zprávu, takže to nad tím se celkem bavím a ne vždycky mě to úplně jako teda vykouzlí úsměv na tváři, ale beru to, že to k tomu asi trochu patří, no.
0: Na to se vykašli. Kolik jsi projel tento rok vystoupení? Koukal jsem, že jedeš hrát třeba jen tak na některou tremskou akci, třeba do Pikovic. Jak jezdíš?
1: No, vlastně teď se to rozjelo po té Bystřičce, jak jsem hrál v srpnu na tom vlastně posledním ročníku starým dobrým westernu, tak se to teďka rozjelo, takže mi přišlo hodně nabídek. Už mám třeba na příští rok, na jaro až léto jako dost koncertů. Takže letos myslím, že jsem už hrál nějak třeba 4x, 5x, ale teďka září mám celkem napráskaný ještě, takže...
0: To je dobrý, já si umím představit, ty, kdyby si třeba přijel zahrát trampům k ohni na nějakou osadu, tak ty by z tebe byli hotový.
1: No právě jako u ohně, to já nemám tak úplně, mi přijde silný hlas, takže já moc nejsem slyšet, takže...
0: Ale je pravda, že Vaby, když zpíval, tak on taky zpíval vlastně tak něžně, že ty písničky byly dělaný na ty studiový aranže, ale pamatuju si, že třeba na folkový Ohři jednou vypadla elektrika a Vaby sešel z jeviště a začal zpívat nějakou jako vyřvávačku a tam jsem poprvé slyšel vlastně, jak se do toho umí opřít, no. Honzo, pojďme hrát, dokud máme čas. Co bys tam měl teď?
1: Teďka tady mám písničku Pasopor Agi, která je vlastně, prošel jsem tudy, je to, když to přeložím, a je to od Vabyho. A myslím si, že není až tak známá, ale určitě je pěkná písnička.
0: Dobře, hele, já bych si tě třeba během toho natočil a dal na Facebook Country Rády, aby všichni věděli, že skutečně jako hraješ tady, že to nepouštíme z nějaký bedinky.
1: Jo, ale tam se určitě někdo najde, kdo řekne, že to je AI a že to není můj hlas, takže to já si myslím, že ti lidi si nedají říct.
0: Tak příjemný poslech.
1: Poslední z nocí probdělej.

Le, paso por aquí. Paso por aquí. Ptej se sám, proč se trmácíš, bolavý nohy vláčíš, kam se potácíš, od čerta ďáblu stáčíš kroky svý. Bůh ví, proč píšeš po skalách ke svýmu jménu slova, já jsem tudy tah, i když víš, že znova smědeš. Tak se ptej,

0: Pasa por aquí. Pasa por aquí.
1: Krásná píseň Babiho Raňka v podání Honzy Langera, tu jsem neslyšel dlouho, klobouk dolů. Ještě bych tě možná poprosil o jednu od Babiho, co tam máš?
0: No, mám tady...
1: Vyber si to, je to mám na tobě. Tady,
0: já bych zahrál hrozně rád Lady Yesterday, která teda není přímo od Babiho, ale zpívali vlastně Babi z Malina Brothers, takže to mám hrozně rád. A je to vlastně píseň od Mirka Jaroše, takže tu bych teďka zahrál.

zavolat. Lady yesterday, budem spolu, zase spolu, jako dřív. Lady yesterday, budem spolu, zase spolu, jako dřív. Láska je papírová loďka na moři. Říkají, že je láska jako odlesk v řece. Vítr ji neodvál a v ohni neschoří. Můžeš ji ztratit, ale ona je to přece.

volat. Lady yesterday, budem spolu, zase spolu, jako dřív. Lady yesterday, budem spolu, zase spolu.

0: Lady Yesterday v podání Honzy Langera. Pojďme zase si trochu odpočinout. Pustíme si Kamelot Romana Horkého společně s Vaby Daňkem, s Věrou Martinovou, Blankou Táborskou, Petrem Verdem a dalšími. A ty nám zaspívají skladbu Poslední ráj. To byla píseň, která vznikla při příležitosti, vlastně když Roman s tehdy starostama a dalšími z okolí se snažili o záchranu údolí řeky Oslavy. A tehdy se jim to povedlo.
1: Posloucháte Country Radio přes internet na www.countryradio.cz. Country Radio. Trampské tamtamy na Country Radio.

oslavou, až loďky z kůry neuplavou.

síla peněz postaví hráz, až srdce trampů obalí mráz.

0: Ano, i tak to zní tramské tamtamy na country rádiu. Teď jste mohli slyšet nádhernou píseň, která vlastně pojednávala o záchraně údolí řeky Oslavy, Poslední ráj. My tu máme Honzu Langera, doteďka jsme hráli písničky Vabyho Daňka a teď ale přijde něco jiného, protože Honza není pouze interpretem převzatých písní, ale pouští se i sám do autorské tvorby. Já jsem zaregistroval pár písniček na tvém Facebooku. Jak to máš s psaním? Začal jsi nedávno?
1: No, začal jsem tak nějak chvilku potom, co jsem se nějak, nevím, třeba po roce a půl, tak jsem začal nějak něco psát. A
0: klasika.
1: Bylo to spíš asi jako taky nějaké vypisování si z nějakých emocí. A upřímně nejsem takový nějaký stroj, jak co jsem viděl třeba jiný interprety, že dokážou prostě sednout a napsat něco. Mně to vůbec takhle nejde. Většinou, když mám nějaký nápad, tak to jako rozepíšu, ale pak mám několik písniček nedopsaných, protože tam prostě už není taková ta esence nebo vlastně ten pocit do toho, který mi to jako pomůže dopsat. Takže většinou, co se mi povede dopsat a pak se mi to i líbí, tak jsou písničky o někom, nebo když mě prostě vlastně něco zaujme, třeba něčí příběh, nebo něco z mýho života, no. Hmm.
0: Čeština nebo angličtina?
1: Čeština určitě, ale to jsem si jednu písničku zkusil složit anglicky, ale do toho se rozhodně pouštět nebudu, protože jako zase tak si netroufám, ani
0: a
1: nemám jako
0: čeština
1: chuť.
0: Je krásný jazyk.
1: Já si taky myslím.
0: A ono popravdě, to je velká chyba některých českých interpretů, kteří se pouští do anglicky zpívaných písní, protože Češi, hlavně když jde o folk nebo o country, tak oni vyžadují tu češtinu. Ono je to s tím spjaté, protože ten žánr k tomu tak trochu tíhne, no. Protože když si vezmeš třeba folk zahraniční, on nezní jako náš folk. To je úplně jiná muzika. Sám si píšeš hudbu i texty, určitě, že jo? Prostě si písničkář.
1: Jo.
0: A ještě mi řekni, chtěl by si uchovat to písničkářské pojetí, aby se hrála jedna, dvě kytary, nebo by si představoval kapelu, nebo teoreticky vystupovat jenom s druhou kytarou, nebo ty tvoje písničky zkrátka v kapele?
1: Tak co se týče třeba toho Vaby Daňka, tak tam by se mi líbilo čistě jenom prostě dvě kytary. Ale co se týče třeba mojí tvorby, tak do budoucna, jako kdybych se přidal nějaké kapele, tak by mi to vůbec nevadilo. Nebo třeba i založil s nějakou partou prostě podobně starých lidí, jak jsem já, nějakou kapelu, tak to by se mi třeba líbilo, ale nechám vám to prostě teďka plynout tak, jak to je, a věřím, že co se má stát, tak se stane. Takže
0: to je hozená rukavice do ringu teď, posluchači. Pokud máte zájem o kvalitního zpěváka, kytaristu, tak se nebojte napsat na Řezbář/kytarista, Honza si z vás nějakého vybere. Každopádně, Honzo, pojďme za muzikou. Co bys tam teď dal z těch svých autorských písní?
1: No, chtěl jsem dát jednu, co mám jako nejnovější, ale když jsem říkal, že nemám jako anglický, tak tady je třeba refrén jako v angličtině. Tak jako zas můžu dát buď tuhle, anebo tu, co jsem hrál i na starém dobrém westernu.
0: Vyber si, je to tvůj pořád, já jsem tady jenom takový moderátor, ty si dělej, co chceš.
1: Tak já dám tu českou, ať se neřekne, když teda jsem říkal, že český, a je to píseň Měsíc.
0: Dobře.

vločice, když tma k nám přichází. Svou lásko věž do měsíce, co v mracích se prochází. Jenže měsíc je daleko,

ptice, co cvrká travinou. Myslí jenom na jednu, na to tu svoji jedinou. Tak tě bude jednou milovat,

0: To je hezká věc. Pěkně. Tak to byl Měsíc, nová píseň v podání Honzy Langera. Jak se těším, až to bude natočené, tak my ti to hnedka nasadíme do rotace, protože to je moc pěkná věc.
1: Tak to děkuju.
0: Tak co tam máš dál?
1: No dál tam mám teda tu s trošku kousíček anglickým refrénem, ale já to přeložím těm, co třeba moc angličtinu neznají, tak zpívá se tam You Complete Me, tak to by se dalo přeložit jako jak kdyby plníš mě nebo doplňuješ mě. Never Leave Me, tak to je vlastně neopust mě, takže je to písnička právě o jedné kamarádce, která mě celkem inspirovala. Ne, ta mě jenom inspirovala, ta má právě přítele, takže to mě prostě jenom inspiroval ten i kdyby příběh, nebo to, že vlastně od 14 s jedním vlastně přítelem a tak jsem o tom prostě napsal písničku.
0: Dobře, tak jo, tak jdeme do toho.
1: Tahle holka není jako ostatní, ta už ví moc dobře, co je páska výplatní. Ví, že život umí být drama, ale taky ví, že na to

Přiznávám se, že se mi fakt hodně líbí, ale nikdy bych nechtěl ani trochu rozbít to, co budovali.

0: Honza Langer nám představil i svoje autorské písničky teď ve vysílání Country Rády a my, když jsme se před vysíláním bavili, co ho třeba baví ve současném folku, tak mi říkal, že je to skupina Marien. Já bych pustil písničku, vlastně ona už je dneska 6 let stará, ale je to píseň, kterou Marien věnovali Žalmanovi a i tak se jmenuje.
1: Posloucháte Trampské tamtamy na Country Rádiu.

0: V Tremských tamtamech právě dozněla skupina Marien, skladba věnovaná Žalmanovi, mohli jste poznat i podle posledního riffu na konci. Máme tu Honzu Langera ještě chvilku. Honzo, kde tě teď v nejbližší době můžeme vidět a slyšet?
1: Tak úplně nejbližší je teďka vlastně 19. září v sobotu v Havířově na Důlňák Festu. Od 5 hodin tam budu hrát a dále tam bude pak vlastně na konci září 26. v sobotu, to budu hrát v zámku ve Veltrusích v galerii. Tam budu hrát taky od 5 hodin, tuším, a potom vlastně budu hrát jako další den 27. září u Aše v Hazlově a to budu hrát jako předskokan Honzy, mladšího Nedvěda a Vojtu Nedvěda, takže na to se moc těším, takže určitě rád všechny uvidím.
0: No a co máš teď v plánu? Víma to, že máš prý dokončit školu, jsem slyšel.
1: Jo, tak to jsem začal teďka vlastně znova, byl jsem na jiné výšce a teďka jdu od znova. No a jinak mám v plánu stavět saunu teďka na zahradě a ještě začít ke karate, kickbox, takže jsem zvědavý, jak to budu všechno stíhat.
0: Tak držíme palce, hlavně ať ti to hezky hraje, nezlom si ruce, se zlámanýma rukama se hraje špatně. A budu se těšit, že přijdeš příště a že třeba přineseš už nějaký studiovky.
1: Dobře, díky moc za pozvání, vážím si toho a děkuju.
0: Měj se moc hezky, ahoj.
1: Taky, ahoj.
0: Kamarádi, to byl Honza Langer, vy nás ještě nevypínejte, protože si v dalším stupu řekneme, co nás nejbližší nech čeká a nemine.
2: Posloucháte Trebské tamtamy na Country Rádiu.

Kamarádky, kamarádi, dozněla skupina Hobous Revival Alva, a to z jednoho prostého důvodu, protože těmto pardálům bych chtěl moc poděkovat. V sobotu totiž proběhl úžasný potlach na Stracence, která slavila 108 let. A právě Hobous Revival Alva, stejně jako skupina Satisfakce a další muzikanti, vlastně přijížděli z jiných akcí, aby si večer zahráli dlouze u ohně. Můžu říct, že jsme hráli opravdu dlouho a ve 3 ráno se ještě naším údolím, tedy v kaňonu Velké řeky, vlastně rozléhaly tóny kytar. Osobně se již těším na další potlachy, sleziny a setkání, hlavně tedy na podzim, protože to mám toulání krajinou snad nejraději. Na co se také těším, je tento pátek, neb zahrají s kapelou Nové struny v restauraci U vodárny na Pražských Vinohradech, tak si přijďte zaspívat, rád se s vámi potkám. Tento pátek 18. září od 20 hodin. Poté ještě jedna pozvánka. V pondělí 21. září proběhne v Praze na Barče memoriál Standy Chmelíka, velkého parťáka Jitky Vrbové, kapelníka kapely Karla Zicha a hlavně výborného člověka, který zachránil desítky tremských písniček před propadlištěm dějin. Jinak byl též naším kolegou v Country rádiu. Pondělí 21. září Praha, Kulturní dům barikádníků, memoriál Standy Chmelíka. No a příští týden se můžete těšit na speciální vydání tremských tamtamů. Mám totiž sraz s Mirkem Donutilem v měšťanském hostinci U Váhy. Mějte se moc hezky, někdy na viděnou, ale určitě příští úterý naslyšenou. Ahoj!

marně jsem se pokoušel svou ženu přesvědčit, že městská záře mě vůbec nebaví. Teď chápu, že bez těch světel snad nedokážeš

Country Rádio. Klidné rádio do neklidné doby. Country Rádio.

0: chtěj mi lásku brát. Ruby, jak žil bych rád.
1: Jestli umím lyžovat? To jsou samý potěuchlý dotazy. No, já lyžovat neumím, nikdy jsem to neuměl. Já jsem na zimní sporty nikdy nebyl. Já jsem byl na letní sporty, míčové hry, to mě bavilo. V létě jsem byl docela, to bylo dobrý, ale v zimě katastrofa. Já jsem nikdy neměl pořádný zimní vybavení, místo bruslí značky Kanada jsem měl ventokličky, takový ty dotahovačky. Že? Vždycky, když někdo zazvonil, jdeš bruslí, tak už jsem ho nenáviděl. Jsem si říkal, přijdu na hřiště, tam přeťapu to hřiště zleva doprava a všichni si budou lohčit, jo. Tak to mě rozčilovalo hrozně. A lyže jsem vůbec neměl, potom jsem jednou měl platonickou lásku na škole a ta se to nikdy nedozvěděla. A já jsem kvůli ní absolvoval svůj první a taky poslední lyžařský zájezd. Naši mě koupili dvě krásné modré dřevěné lyže a já jsem jel. Přijeli jsme tam, tam už první den to bylo potupný, až nás rozdělili. Všechny, že jo. Mě neomylně zařadili do třetího družstva, do těch blbů, jak se na místě učí obracet. To jsem dělal celý ten turnus. A sledoval jsem, jak v prvním družstvu ta moje vyvolená jezdí plavnýma kristiánkama ty svahy. Já jsem si říkal, hochu, jestli ji chceš získat, musíš nahoru a získat ji tím způsobem, že to sjedeš. No tak jsem využil momentu, kdy to první družstvo sjelo z toho svahu, tam jsem se vyškrábal nahoru, nevím, jak se mi to povedlo, tam jsem se odrazil a jel jsem dolů. Teda pohyboval se směrem dolů. A ten profesor, který vedl to první družstvo, když uviděl, kdo jede, tak se vyděsil a řval na mě, plužit pro mě! Plužit. A já jsem mu rozuměl zúžit. No tak myslel jsem si, že jedu široce, že jo. A ona to nebyla tak úplně nepravda. Já jsem byl důsledným propagátorem kakáč stylu. Tak jsem ty nohy podle jeho pokynu přirazil k sobě a šusem jsem to hrnul dolů. To byl velmi prudkej svah, já jel tak 195. Tam, kdyby trénoval Žraldeli na tom svahu, tak já jsem kolem něho jenom prosvištěl. A teď to dole si představte, končilo zamrzlým potokem a protisvahem to vytvářelo takovou kolíbku. A já jsem přes ten zamrzlej potok přiletěl jako sakala v nejlepší formě a narval jsem to do toho protisvahu a ozvalo se křup, křup, jak praskly ty moje dřevěňáky. A já jsem vynořil hlavu takhle ze sněhu, teď jsem se podíval na ten svah, co ona jako na to, jo? A ona nazvihla svoje sjezdařský brejle a udělala tchá. Tím jsem pro ní definitivně skončil. Potom jsem to ještě doháněl několik večerů na kytaru, ale bylo to naprosto zbytečné, už se mě to nikdy nepodařilo. Prostě jsem o ní přišel, i když ona to ani nevěděla. No takhle, když jsme tady tak jako mezi sebou, jo. Já jsem ji nedávno potkal v Brně. Zaplať pámu, že to tak dopadlo. A se vrátím ještě k tomu lyžování. Nedávno mi můj kamarád Karel Wagner vyprávěl jednu krásnou historku, kterou mám hrozně rád, protože se lyžování týká taky, tak vám ji řeknu. Nějací lyžaři, bývalí lyžaři, sportovní lyžaři, kteří to na rozdíl ode mě uměli, se rozhodli, že na Silvestra, když už se dostali do patřičného stavu oduševnělého, že sjedou točité schodiště v pražském činžáku na lyžích. A tak si vzali starý lyže, připnuli si to k lyžařským botům, že jo, a rozjel to ten první z nich potom schodišti a točitým a sjel to schodiště až do druhého poschodí, kde šla taková babka s uhlím a on tu bábu porazil. No, nestalo se jí nic moc, oni odvezli do nemocnice, kluci rychle vystřízlivěli, že jo. Druhý den nakoupili obrovský kytice, šli do té nemocnice, šli za známým doktorem, říkali, tak co? A on říká, no, kluci, je to dobrý zatím, jo, jako není to nějaký, tohle babka má zlomenou ruku, budete jí muset, no to jí zaplatíme všechno a tak. To je v pořádku, horší je, my jsme jí museli poslat na vyšetření do Blázince, do Bohnic, pač ona nám tvrdí, že ve druhém poschodí přejel lyžař.

0: Posloucháte Country Radio přes internet na www.countryradio.cz.
1: Dokud tráva bude růst, řeky poteče.

Tím pravým domovem country hudby vždy byl, je a patrně navždy bude Nashville ve státě Tennessee. Jaká muzika se tam hrála před lety a jaká se tam rodí dnes? Starou dobrou country klasiku i žhavé novinky ze současné country scény nabízí Country Time. Každou středu po 19. hodině s Milošem Kellerem na Country Rádiu.